že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No, tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927. No a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak holt tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

как друг.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízený, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle 4, barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství a Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal a tebe jediné

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni. Dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když

0: oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vanička a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vanička se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal.

0: 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
2: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
0: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
0: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náhře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromý vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj Rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
3: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
2: Ty oslavy, anebo celý ten život?
3: No, ne, ty oslavy.
2: Jo.
3: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
2: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
3: No, úplně.
2: Jo.
3: No jo, já jsem nadšená.
2: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno stávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumím přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. 2 moudří se dohodnou vždycky. 2 blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát, no a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený, a tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte, a potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže? Nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal. To byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: No. Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem, to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
6: Děkujeme.
5: Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: Uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určuju se, přeju všechno nejlepšího.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
5: Dobře, máte ho mít celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi opravdu pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá Drax. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
5: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
5: Na hranicích ne.
6: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
5: Jo.
6: Ano.
5: Bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, takhle zase ne, že jo. Ale svajkněte se bylo často.
5: Bojíš se doktorů?
6: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktoru zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No.
6: No, já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to, abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouh, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejste děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Víte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to
3: O co jde?
4: O jedno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: Prosím, neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, no posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já řeknu.
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady. Tak máme Laďku Kozorkovou, vlastně měla bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59. Tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To... A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900, na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici, takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic. Já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a
3: děkuju.
2: Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku. Božena, já to zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně štěstí.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: Děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, jo. Ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě, když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, dvojitá podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze zánětří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršu, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku, a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Infarktuje podle pardubických kardiologů méně, zákroky u starších pacientů ale bývají náročnější. O umělecká díla z Královéhradecké galerie moderního umění je v českých i evropských galeriích největší zájem v historii. Soud odmítl plošné sledování lidí, ANO v tom chce pokračovat. A počasí dnes čekejte v kraji převážně slunečno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Typických akutních infarktů podle pardubických kardiologů mírně ubývá. U starších pacientů se naopak setkávají se složitějšími srdečními problémy. Někteří mají tepny zúžené na několika místech, jiní dlouhodobě úplně ucpané. Zákrok pak může v nejtěžších případech trvat až 4 hodiny, říká kardiolog Vojtěch Novotný.
2: Ale co je na tom pozitivní, tak vlastně pacient přijde jeden den do nemocnice a druhý den většinou, když je všechno v pořádku a nepotřebuje něco ohlídat, tak většinou druhý den jde domů.
0: Podle Novotného se pardubickému týmu daří zprůchodnit zhruba 90% dlouhodobě neprůchodných srdečních tepen. Spolku Pestré Polabí se daří obnova zanedbaných rybníků Dolní a Horní Truhličky v Lázních Bohdaneč. Jde o malé vodní nádrže postavené pernštejny. Ochránci průběžně odstraňují náletové dřeviny a prosvětlují porosty, zavedli i pastvu skotského náhorního skotu. Ta je podle nich příznivá pro obojživelníky a vzácné druhy rostlin. Majitelem rybníků je město Lázně Bohdaneč. Podle vedení radnice je spolupráce s ekology přínosná. Galerie moderního umění v Hradci Králové zapůjčila od začátku roku na výstavy v Česku i v zahraničí už 272 děl. Jedná se tak o absolutní rekord v historii instituce. Pro srovnání za celý loňský rok galerie poskytla pouze 80 prací a hranici 200 kusů nikdy v minulosti nepřekonala. Největší poptávka je po umění z 90. let a po nově získaných sbírkách.
3: Téměř polovinu z letošních zápůjček tvoří díla, která galerie nakoupila v posledních 7 letech. Královéhradecké sbírky tak aktuálně zaplňují výstavy v Kutné Hoře, Litoměřicích nebo v galerii hlavního města Prahy. Zahraniční expozice prezentují hradecké umění v Bratislavě a 6 surrealistických děl vystavuje až do ledna příštího roku taky Muzeum moderního umění ve Varšavě. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce podle zjištění serveru i rozhlas pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v pardubickém kraji jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré, tlak se měnit nebude, během dne slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je pondělí 24. srpna roku 2026. Původně stát počítal s tím, že takzvané přípravné třídy v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová. A to i přesto, že už od příštího roku ubyde kvůli přísnějším pravidlům dětí, které dostanou odklad školní docházky. Takže pro koho tedy přípravné třídy vlastně budou? Ptali jsme se, odpovědi uslyšíte za chvíli. Začíná 35. týden a taky v něm pro vás máme zajímavou muziku, třeba Karla Zicha nebo skupinu Black Milk, píseň 7x. Hanou Sogorovou si připomeneme a její rande u zdinářků, čeká nás k tomu i skupina Beatles a na začátek Víťa Vávra a dívka Gloria. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a taky hezké probouzení do nového dne i týdne.
1: Dobré ráno.

0: to byl pozdrav z Británie od skupiny Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My se 6:15 trochu rozhlédneme po Evropě. Lesní požáry, které letos Evropu sužují, odhalily potenciální hrozbu číhající pod sežehnutou krajinou. Bomby a miny z první i druhé světové války, které ohrožují hasiče, napsala ta agentura AP. Podle ní některé z těchto zbraní v intenzivním horku i explodovaly. Výbuchy hlásily Francie, Belgie, Německo anebo Nizozemsko. Někdejší stabilní teploty a předvídatelné srážky kdysi zajišťovaly, že většina v půdě pohřbených starých zbraní zůstávala neaktivní. Sucho odhalilo taky starou munici v některých evropských řekách, jejich hladiny rapidně klesly. Třeba na Slovensku na začátku srpna vydala řeka Dunaj pravděpodobně nevybuchlou britskou minu ze druhé světové války, která vážila 700 kg. Bombu ze druhé světové války našli taky ve vyschlém Dunaji v maďarské metropoli Budapešti a nebo v Rýnu poblíž německého Kolína nad Rýnem. Další zprávy nabídneme o 17:30. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový, to je naše další téma. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Takzvané přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené. Reportérka Tereza Hipšerová k tomu zjišťovala víc.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učíte dovednost, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
7: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Český rozhlas Pardubice je nadále s vámi v pondělí 24. srpna 6:15. Navzdory tomu, že jsou ještě v očekávání tropické teploty, tak se v Pardubicích zavírá letní pláž a akvacentrum. Bude to ode dneška až do 2. září kvůli plánované technicko-provozní odstávce. O znovu otevření letní pláže 3. září se rozhodne podle aktuální předpovědi počasí. Koupaliště Cihelna zůstává nadále v provozu. Počasí. Dnes ale ještě tropy nebudou, v Pardubickém kraji zažíváme i chladnější noc, teploty jsou mezi 9 a 6 stupni Celsia, jasno až polojasno, ojediněle se vytváří taky mlhy. Přes den bude jasno až polojasno, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo, dnešek se obejde bez srážek a nabídne teploty mezi 20 a 23. Na horách to bude od 14 do 17 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, večer severovýchodní, rozptylové podmínky zatím nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je to přesně 20 let, co ze seznamu planet naší sluneční soustavy zmizelo Pluto. Mezinárodní astronomická unie ho na svém valném shromáždění v Praze 24. srpna roku 2006 zařadila mezi trpasličí planety a od roku 2008 patří Pluto mezi takzvané plutoidy. Je menší než náš měsíc, za to svoje vlastní měsíce má hned 3. Na téma přímo vesmírné si s dětmi povídala redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Tereza Brázdová. 7 minut zbývá do 17:30.
1: Co je Pluto?
2: To je tam ten Mickey Mouse a tam je jeden ten koš a ten se jmenuje Pluto.
3: Pluto je taková malinká planeta, která je v naší Země.
1: A co je planeta?
3: Planeta je taková kulatá věc a na tom žijeme my. Uprostřed je Slunce a ta planeta se točí okolo Slunce.
1: A kolik těch planet je?
3: No tak asi 40, si myslím.
1: A ve vesmíru je kolik planet?
3: 50.
4: 10?
3: A já znám Pluto.
5: Já znám Merkur.
6: Mars.
7: Oni jsou nahoře, ty malkeny, oni jsou v vesmíru.
8: Jsou zelený.
9: Zelený a mají takovej, prostě takovej čtveratý obličej a takový ty cucáky, nebo co to je.
1: A opravdu existují?
9: No, jsou to jenom převlečený.

0: Jdeme na zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Chrudimi začíná výměna uličních směrovek. Poškozené ukazatele technické služby postupně odstraní a po obnově znovu vrátí zpět. První etapa je zaměřená na centrum města, kde dočasně zmizí asi 15 cedulí. Knihovna na Pardubické Dubině chystá přednášky a praktické ukázky práce s umělou inteligencí. Jejich obsah chce přizpůsobit zájmu veřejnosti. Připravila proto dotazník, ve kterém zjišťuje, jaká témata by lidé uvítali. Podle získaných odpovědí pak připraví přednášky a workshopy. Odkaz na formulář najdou lidé na facebookových stránkách knihovny. Armáda spásy bude v Hradci Králové pomáhat dalším lidem ohroženým ztrátou bydlení. Město jí k tomu poskytne další prostory v ubytovně v ulici Brněnská. Organizace tam už od června využívá jednu místnost jako zázemí pro své 4 pracovníky. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158. Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka v her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kulečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Vítězslav Hornik dojel sedmý. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Úřeticích na Chrudimsku neprojedete po silnici číslo 340. Dělníci tam opravují kanalizaci. Objížďka vede přes Pardubice, Kočí a Hrochův Týnec. Uzavírka je plánovaná do 18. září. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Je pondělí 24. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 5,5 minuty bude 6:15 a my už se jdeme podívat do dnešních novin společně s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: U městské policie Pardubice strávil 31 let. Za tu dobu Pavel Antoch nejednou zjistil, že některé situace není radno podceňovat. Jako psovod a odchytář se setkal s tvory, které by v Pardubicích čekali no málo kdo. Dnes už bývalému strážníkovi neřeknou kolegové jinak než lovec pampalíny. Právě slavného lovce z polského animáku ve svém kolegovi strážníci častokrát viděli. Fiktivní postava pampalínyho v seriálu ze 70. let je známá hlavně tím, že se jen tak nevzdává. A jinak tomu nebylo ani u Pavla Antocha. Policistou chtěl být odjakživa, na poprvé to nevyšlo, ale ani tehdy se svého snu a potřeby pomáhat lidem nevzdal. V roce 1995 opustil své podnikání a na druhý pokus nastoupil k policii. V uniformě nakonec strávil celých 31 let, z toho 23 let pracoval jako psovod, později tedy i jako odchytář. Za celoživotní práci Antochovi letos začátkem července poděkoval a udělil čestný odznak primátor Pardubic společně s ředitelem městské policie Janem Dojčarem. Ve službě zažil tisíce odchytů a některé jeho historky zní skoro jako z akčního filmu. Víc si můžete přečíst v obsáhlém rozhovoru na celou stránku v příloze pro Pardubický kraj v Mladé frontě dnes.
1: Policisté pátrají po svědcích středeční dopravní nehody na silnici první třídy číslo 35 mezi Vysokou u Holic a Jaroslaví, tedy na staré silnici z Vysokého Mýta na Hradec Králové. Řidič osobního auta musel strhnout k příkopu řízení kvůli autu v protisměru, které předjíždělo nákladní vozidlo. Incident se odehrál 19. srpna kolem 10. hodiny dopoledne. Policisté žádají případné svědky anebo majitele záznamu z palubních kamer o kontaktování linky 158 a píše to Orlický deník.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ve 6:45 zvědavě nahlédneme k sousedům ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Díváme se do Královéhradeckého kraje. V 11 hodin oficiálně začne stavba návštěvnického centra u Teplických skal v Teplicích nad Metují. Práce mají trvat do konce roku 2027. Přístup do skal má být bez omezení. A ve skanzenu v Krňovicích u Zárubových se v těchto dnech natáčí pohádka Líné království režiséra Iva Macharáčka. Do kin vstoupí na jaře 2027. Macharáček se po úspěchu Tajemství staré Bambitky vrací s dobrodružným příběhem plným humoru, napětí, lásky a kouzel. Do hlavních rolí obsadil Sofii Anu Švehlíkovou, Adama Bárdyho, Jaroslava Plesla, Veroniku Khek-Kubařovou, Elizabetu Maximovovou, Ondřeje Sokola, Pavla Kříža a další. Nová česká pohádka připomene, že největší síla se skrývá v odvaze, přátelství a vzájemné důvěře. Natáčení je naplánované na 26 dní a zavede filmaře do několika krajů. Pohádkový svět postupně vznikne na zámcích ve Zruči nad Sázavou, Raduni, Novém Městě nad Metují, v podorlickém skanzenu Krňovice, o tom jsme teď mluvili, v okolí zámku Kostelce nad Orlicí, v divokém údolí Židovy Strouhy, u jihočeského rybníka Nuzov a ve studiu D1 v Modleticích. Skutečné zámky, historická kovárna, mlýn, oranžérie i přírodní scenérie se stanou důležitou součástí výtvarné podoby filmu, kterou doplní trikový pohádkový svět natočený v ateliérech. Tak i východní Čechy jsou součástí nově vznikající pohádky Líné království. Počasí. Možná při pondělku jste taky trochu líní, nechce se vám z postele po víkendu, ale co se dá dělat? V každém případě pondělek, ten nabídne slunečné počasí, jasno až polojasno, teď po ránu ojediněle mlhy, odpoledne bude na horách přechodně oblačno až zataženo, dnešek bude beze srážek, teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: be fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: 5.50, tady je Český rozhlas Pardubice, krásné ráno v pondělí 24. srpna. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydává do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. Oznámili tiskové agentury s odvoláním na oznámení kabinetu. V Kyjevě dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi. Další zprávy pro vás chystáme už teď na 6. hodinu. A nezapomeňte, že po 13. hodině tady bude taky pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess se v něm zpovídá lidi, kteří ve svém životě něco dokázali. A dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková. Tady je krátká ochutnávka.
2: Jak často dabujete?
3: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
2: Je to tam napsáno?
3: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
2: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
3: Pamatujete to si? Jsme skoro moc neřekli. Nebo Kevine?
2: Kevine!
3: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině a hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka a dabérka Kateřina Macháčková. Říkejme i dabérka.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Čeperce na Pardubicku ubývá voda ve studních. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Fotbalisté Pardubic prohráli v Olomouci 1-3 a dál čekají na výhru. A počasí dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Někteří lidé v Čeperce na Pardubicku si stěžují na úbytek užitkové vody ve studních. V některých z nich klesla až o metr. Potvrzují to i odborné posudky, které si obec nedávno zadala. Příčinu zjišťují pardubické vodárny. Podle jejich mluvčí Venduly Horákové ale nejde vyloučit vícero faktorů, třeba dlouhodobé sucho.
2: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů, nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě. Míru vlivu jednotlivých faktorů však určí až výsledná hydrogeologická posudková zpráva.
0: Desítky chovatelů hospodářských zvířat z Broumovského výběžku a Beskyd se zapojí do výzkumu Mendelovy univerzity Brno. Výzkum potrvá 2 roky a má vybrat z různých druhů ohradníků ten, který nejefektivněji ochrání stáda před útoky vlků. Mezi oslovené chovatele patří i Eva Hrubá, která má desítky ovcí ve Zdoňově na Náchodsku.
3: Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
0: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 hodiny večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Sport. Fotbalisté Pardubic v 5. ligovém kole prohráli v Olomouci 1-3 a v novém ročníku stále čekají na vítězství. V prvním poločase východočeši vstřelili 2 branky, obě ale videorozhodčí kvůli offsideům odvolal. Poté Pardubice inkasovali z přímého kopu a z rohového kopu, což těžce nesl trenér Jan Trousil.
4: My jsme klasicky se nechali dát góla do šatny ze standardní situace, což se prostě opakuje a je to tristní a jestli je 5. zápas, tak jsme dostali ze 10 gólů 5 nebo 6 ze standardních situací, což je špatně a jestli tohle se neodstraní, tak každým zápase budeme trestaný, protože není to jenom fotbal, ale je to standardní situace a v těch jsme prostě žalostní. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Fotbalisté Pardubic prohráli v Olomouci 1-3 a v lize dál čekají na výhru a taky na góly útočníků. Přitom 2 jejich branky na Hané neplatily po těsných offsidech. To jsme řekli ve zprávách a vrátíme se k tomu podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty. A za chvíli zdravotnické téma, i 20 let ucpanou srdeční tepnu dokážou zprůchodnit kardiologové v Pardubicích. Podobných složitých zákroků přibývá, naopak akutních infarktů lékaři řeší méně. Víc si povíme taky o tom. Je krátce po 6. hodině pondělí 24. srpna. hvězdičky, které nestárnou, bude třetí galaxie Michal David i Kristýna, Brontosauři a nebo teď Ilona Čáková. Pěkný poslech.
1: Dobré ráno

0: Růže z papíru končí 4 minuty před 7:15 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my se vracíme k informacím v pondělí 24. srpna. Ruská nosná raketa Sojuz s vesmírnou lodí pro ministerstvo obrany dnes ráno úspěšně odstartovala z kosmodromu Plesetsk na severu Ruska, uvedla státní agentura TAS bez dalších podrobností o nákladu. Včera se na sociálních sítích objevily zprávy, že kosmodrom vzdálený asi 1800 až 1900 kilometrů od hranic s Ukrajinou se zřejmě stal terčem útoku ukrajinských dronů. Stalo se tak poté, co v Archangelské oblasti byl vyhlášený letecký poplach. O případném náletu ruská média neinformovala, uvedla americká rozhlasová stanice Rádio Svoboda na svém ruskojazyčném webu. Ještě doplníme, že právě toto místo je pokládané za hlavní vojenský kosmodrom v Rusku. Uskutečňují se z něj i testovací lety mezikontinentálních raket. Startují z něj i rakety s družicemi, které mají vytvořit ruskou obdobu amerického Starlinku. Další zprávy nabídneme o 6:30. A teď informace přímo z Pardubic. Místním kardiologům přibývají starší pacienti se složitějšími srdečními problémy. Často už prodělali infarkt a srdeční tepny mají zúžené na více místech. V kardiologickém centrum v areálu Pardubické nemocnice ročně lékaři provedou celkem 3 až 3,5 tisíce zákroků. Zaměřují se taky na případy, kdy je srdeční tepna ucpaná i několik let. Reportérka Anna Svobodová k tomu zjišťovala podrobnosti.
1: Najednou mě to prostě chytlo tak, že já jsem nemohla dýchat a seděla jsem. A já jsem prostě spala v sedě. A pak třeba v noci ve 3 hodiny jsem šla k oknu a prostě jsem dýchala do toho okna. Jako a trvalo mi to celkem do ty doby, než teda jsem se šla já na tu operaci sem.
2: Popisuje Milena Štěrbová z Pardubic. Lékaři jí našli 2 ucpané srdeční tepny a během 2 zákroků je postupně zprůchodnili. Podobné potíže se můžou projevit třeba zadýcháváním, bolestí na hrudi nebo tím, že člověk přestává zvládat činnosti, které mu dřív nedělaly problém.
3: Dojde k nějakému většinou postupnému uzávěru té tepny. Oni třeba to nemusí vnímat nějak dramaticky, jako od teď je mi špatně, ale spíš tak jako plíživě. Ono pak se dostanou na to vyšetření, zjistí se, že mají třeba 1 nebo víc tepen zavřenou, že to trvá měsíce, roky. Jako určitě jsme dělali tepny, které byly zavřené 20 let.
2: Vysvětluje lékař z kardiologického centra v Pardubicích Vojtěch Novotný. Kardiologové se k srdečním tepnám dostávají nejčastěji přes malý vpich na ruce, případně přes tříslo. Pod rentgenem pak vidí, kde je tepna zúžená nebo úplně ucpaná.
3: Myslím si, že pro pacienta ta nepříjemná část je, že to může trvat déle, ten výkon. A to déle znamená, máme průměrně u těchto zákroků třeba 1,5 až 2, ale výjimečně může ten zákrok trvat třeba 4 hodiny. My neděláme ty zákroky v narkóze, takže je to prostě poměrně dlouhý čas na sále.
2: Přesto pacient většinou nezůstává v centru dlouho. Pokud nenastanou komplikace, odchází domů zpravidla už následující den. Pardubickému týmu se podaří otevřít zhruba 9 z 10 dlouhodobě ucpaných tepen.
1: Nebyla jsem ani unavená, což teda byl zázrak, no a prostě určitě chodím do schodu, což jsem já nemohla, že jo, to jsem měla výtahem baráku u nás. No, ale chodím normálně do schodu, chodím pěšky.
2: Pochvaluje si Milena. V Pardubickém centru lékaři ročně provedou na 2 sálech kolem 3,5 tisíce zákroků. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Prázdniny vstupují do posledního týdne, je pondělí 24. srpna. Máme tip z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. V 11 hodin hravá prohlídka stále expozice pro děti a jejich doprovod s Kašpárkem po muzeu. A teď se ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zaměříme taky na počasí. Uslyšíte, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Meteorologové předpovídají jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude na horách přechodně oblačno až zataženo, večer bude od západu přibývat oblačnosti i na ostatním území. Teploty 20 až 23, v 1000 metrech 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, večer severovýchodní. Rozptylové podmínky se přes den vylepší, zatím jsou nepříznivé.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Možná se vám to taky stalo, jste u pokladny a tam vám namarkují jiné zboží. Co s tím? Tak právě o tom bude spotřebitelský servis Českého rozhlasu Pardubice s datem 24. srpna. Teď je 7 minut po čtvrt na 7. Jak bychom měli správně postupovat, abychom zbytečně nepřicházeli o peníze? To už řekne náš expert Josef Černý.
1: Paní Lucie v marketu uskutečnila větší nákup a teprve doma si všimla, že jí pokladní namarkovala jiný typ ovoce, dražší. Paní Lucii se nevyplatilo jet několik kilometrů zpátky, ale stejně by jí zajímalo, jestli by měla nárok na vrácení rozdílu ceně. Paní posluchačko, nárok na vrácení rozdílu byste samozřejmě měla, ale je nutné si uvědomit, že omyl pokladní musíte prokázat vy, takže byste si rozdílu musela všimnout hned, nebo alespoň ještě v marketu, pak by to problém nebylo. Ale při zjištění mimo market, tedy doma, byste omyl pokladní už asi těžko prokazovala.

0: představuje Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
0: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
2: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: A už je tady Michaela Spáčilová zprávy.
4: Půl sedmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Na Pardubické Dubině je ode dneška omezený průchod po některých chodnících. V ulicích Lidmily Malé a Bartoňova začínají výkopové práce kvůli opravě veřejného osvětlení. Jde o další část letošní rekonstrukce v této lokalitě. Omezení potrvá do 27. listopadu. Akvacentrum Pardubice bude od pondělí 24. srpna na 10 dní zavřené. Důvodem je technická odstávka, během které pracovníci vypustí a vyčistí bazény a opraví také některé části budovy. Mimo provoz bude i letní pláž u akvacentra. Otevřené naopak zůstane koupaliště Cihelna. Akvacentrum znovu otevře ve čtvrtek 3. září. V hradecké městské části Roudnička má vzniknout nové sportovní a komunitní centrum. Radní doporučili zastupitelům zařadit jeho přípravu do rozpočtu města. Zpracovaná studie prověřila možnosti využití stávajícího sportovního a volnočasového areálu. Sloužit bude jako podklad pro další projektovou přípravu. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizována. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158. Na řadě je sport. V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se účastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou českými nadějemi na medaile. Do akce půjde také do dvojskyv Dalibor Neděla a Jakub Podrazil. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno. Na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré, tlak postupně slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace máme hlášené ze Svitavska. Osobní auto bouralo do sloupu veřejného osvětlení na silnici nižší třídy v Moravské Třebové v místní části Boršov. Tolik doprava, dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dramaterapie využívá prvky divadla a dramatické tvorby k tomu, aby člověku pomohla lépe porozumět sobě, svým emocím i vztahům s ostatními. Dramaterapeut Tomáš Jireček vysvětlí, co přesně tahle metoda obnáší, pro koho je vhodná, s jakými problémy může pomoct. Řeč bude taky o tom, jak taková terapie vypadá a co od ní člověk může očekávat. V radioporadně začínáme po 11. hodině. Hostů tady u nás bude víc, třeba v Humoriádě po 16. hodině Martin Zounar a po 18. hodině na cestách s Petrem Voldánem, s básníkem, hudebníkem Janem Kuncem.

0: Hezké pondělní ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Dnes je 24. srpna, za 6 minut bude 6:45 a my s Michalou Spáčilovou zdravíme od dnešních novin. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Rozvoj Pardubiček a nová výstavba v areálu bývalé Tesly zvyšují nároky na kapacity škol a školek. Město proto připravuje rozšíření základní školy Pardubičky, modernizaci kuchyně, mateřské školy Čtyřlístek a vznik nové školkové třídy pro 25 dětí. Projektová příprava bude stát asi 4 miliony korun. Samotný záměr je rozdělený do tří částí. První se týká přístavby základní školy v Kijevské ulici, druhá rozšíření kuchyně MŠ Čtyřlístek a třetí přeměny stávající jídelny na novou třídu mateřské školy. Navrhovaná výstavba škole přinese dvě nové kmenové učebny, nové oddělení školní družiny, zborovnu pro 15 pedagogů, rozšířené šatny o 60 míst a novou školní jídelnu s

0: zelenou pro 180 strávníků. Pardubičky tedy čeká rozšíření školy i školky, informuje o tom hned na titulní straně Pardubický deník.
1: Resort Dolní Morava rozšiřuje nabídku rodinných aktivit v přírodě o novou naučnou stezku, která návštěvníkům přinese nejenom zábavu, ale také poznání. Původně byly v plánu 3 nové trasy, letos si lidé mohou těšit na otevření 2 z nich. První přichází s tematikou života kůrovce a seznámí se životem zhruba centimetrového brouka z čeledi nosatcovitých. Ten v posledních letech zásadně ovlivňuje lesy v Česku. Druhou stezku s názvem Smyslová představí rezort návštěvníkům na konci letních prázdnin. A třetí je aktuálně ve fázi příprav. S otevřením se počítá příští rok. Zjistil to deník Právo.
0: Podle amerického deníku New York Times sociální sítě dlouhodobě deformují politickou debatu. Nejde přitom jenom o dnešní síť X, kterou vlastní Elon Musk. Podobný problém měl podle novin už dřívější Twitter, tehdy ale výrazně nahrával progresivní levici. Dnes prý podobně pomáhá pravici. New York Times připomínají, že Twitter sehrál významnou roli při formování politiky amerických demokratů. Někteří politici dnes musí vysvětlovat své starší, radikálnější výroky, které zveřejnili právě na sociálních sítích. Teď podobný problém čeká republikány. Elon Musk totiž vytvořil z platformy X prostor, kde mají velký vliv radikální pravicové názory. Hlavní problém ale není jenom šíření dezinformací, sociální sítě zároveň mění naši představu o tom, co si myslí ostatní lidé. Algoritmy nám totiž často ukazují hlavně názory, které vyvolávají největší pozornost. Není to pak obraz skutečného světa, varují New York Times.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Příští týden začne nový školní rok, jak si ještě užít prázdniny, tak třeba v městské knihovně v Sezemicích tam připravili týden deskohraní. Můžete si přijít zahrát oblíbené klasiky, objevit nové hry, které pobaví celou rodinu. Jestli máte rádi deskové hry, případně byste chtěli poznat nové, tak je to akce pro vás, zábava, napětí i příjemně strávený čas s rodinou a přáteli. Vyzkoušíte oblíbené deskovky, objevíte nové herní světy a procvičíte si strategické uvažování, postřeh i logické myšlení. Akce je otevřená dětem, dospělým i seniorům, prostě všem, kteří si chtějí společně zahrát a užít si příjemnou atmosféru. Tak ještě doplníme čas, jak je otevřeno ode dneška do čtvrtka mezi 9. a 12. a taky mezi 13. a 17. hodinou. Městská knihovna Sezemice a týden deskohraní. Počasí. Dnešní počasí se docela povede, v Pardubickém kraji má být jasno až polojasno, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo, večer bude od západu přibývat oblačnosti, pršet by dnes nemělo, teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou zatím ještě nepříznivé, přes den budou většinou dobré a vítr slabý proměnlivý večer severovýchodní s rychlostí do 15 nebo 20 km za hodinu.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A tohle je Český rozhlas Pardubice, který posloucháte v pondělí 24. srpna 5 minut po 6:45. Oblíbený kulinární pořad Pochoutkový rok slaví 10 let existence a bohatý program spojený s ochutnávkou kávy, zmrzliny a vystoupením gastronomických hvězd pro vás chystáme na Food Festivalu v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu Českého rozhlasu tuto sobotu 29. srpna vystoupí mezi 11. a 16. hodinou osobnosti ze světa gastronomie a spolupracovníci pořadu. Hosty moderátora Patrika Rozehnala budou šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař a herec Ivan Bodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška a herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. O hudbu a zábavu se postará DJ Petr Salava, karikaturista a možná přijde i kouzelník. Tak si to všechno můžete užít. Navíc tam bude i majitel zámku Kostelec nad Orlicí František Kinský a doplníme, že na festivalovém pódiu dále vystoupí oblíbený zpěvák Martin Růža s klavíristou Karlem Koldinským s programem Po proudu pop soulu. Následovat budou zpěváci Amelie Keltner a Jakub Mauer s pianistou Jiřím Kožnarem s písněmi z pohádek. Uslyšíte big bandy No Strings Orchestra z Pardubic a Black Band z Ústí nad Orlicí. Tuto sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí oslavy 10 let pochoutkového roku. Tak to byl náš tip na víkend, ale máme tady pořád ještě pondělí, celý týden před námi, tak vám přejeme, pokud budete v práci, aby to hlavně hezky utíkalo. A pojďme se vrátit k minulému víkendu, konkrétně k fotbalu. Hráči Pardubic prohráli v 5. kole v Olomouci 1-3 a v novém ligovém ročníku dál čekají na výhru. Přitom Nahané začali dobře, jenomže oba jejich góly v prvním půli odvolal videorozhodčí po několika centimetrových offsidech. Reportér Adam Kodet byl přímo na místě.
1: Bylo by to méně k naštvání, kdyby jsme pak dali i regulární branky, takhle je to i ubíjející, ale vlastně ty situace byly vyřešeny dobře. No prostě tatí a to okamžiku to bude určitě, ale zatím nám dali vlastně jenom obránce. Tak to je smutný.
2: Připomněl záložník Michal Hlavatý, že za Pardubice letos neskoroval ještě žádný útočník. Přitom šancí na to Nahané měli jen v první půli několik.
3: Ale my se furt dokola bavíme o tom, že my ty situace prostě musíme vyřešit do gólu. Můžeme si říkat, jak to vypadá do toho, než ten gól přijde, ale je to prostě pořád vlastně ve finále jedno, protože by to bylo tak, že ty branky prostě dáme z těch situací a jdeme do vedení, tak věřím, že ten zápas vládneme. Bohužel to tak není.
2: Lamentoval kouč Pardubic Jan Trousil. A když už je o tým dva góly dal, oba byly video rozhodčím odvolány pro předešlý těsný offside.
4: Tak já to v defenzivu můžu jenom pochválit, že to byly offsidy, takže prakticky z offsidu gól platit nemůže, pokud si to nepletu. Samozřejmě víme, že soupeř, který hraje na breaky, tak hrozí těm kopama za obranu. My samozřejmě se snažíme hrát hodně vysoko, protože presujeme nebo tlačíme se nahoru, snažíme se donutit soupeře k chybám a tohle nám trošku dělá problém, takže na to se musíme znovu zaměřit.
5: Já jsem taky toho zastánce, že ať to je 8 cm nebo 20 cm, je to furt offside, ale určitě bylo varování a myslím si, že to byl dobrý budíček pro nás. Dali jsme zaplať pamuk ten gol ze standardky a to nás nějak nakoplo. Druhé půly už jsme si, myslím si, že to trošku pohlídali.
2: Doplnil kouče Olomouce Pavla Hapala záložník Dominik Janošek, který jednu branku sám dal a další dvě připravil. Hanáci přežili kritické momenty v úvodu, zvítězili 3-1 a zapsali třetí výhru v řadě. Naopak Pardubice stále v novém ročníku na triumf čekají. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji výrazněji poklesl počet nakažených žloutenkou typu A. Polička má na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů několik nových vodních prvků. Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je pondělí 24. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji výrazně klesl. Vyplývá to z údajů hygienické stanice. Ta v loni registrovala více než 90 případů. Letos je to zatím jen 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Z Pardubic Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce už proudí voda. Potok protéká náměstím a voda cirkuluje také v kašně a v dalších vodních prvcích. O její oběh se stará systém čerpadel a potrubí umístěný v podzemí. Vodní prvky budou v provozu od dubna do října.
4: Přímo pod bronzovou kašnou se nachází technická místnost o rozloze 20 metrů čtverečních. Je v ní umístěn systém pro filtrování a chlorování vody, vyrovnávací nádrž a několik čerpadel. Ta zajišťují cirkulaci vody přes fontánu, vývěr studánky a přes 60 metrů dlouhý potůček, který přivádí do malé žulové nádrže pod kostelem svatého Jakuba. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
5: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
2: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte prosím na linku 158.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer, severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak postupně slabý až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace máme hlášené ze Světavska. Osobní auto bouralo do sloupu veřejného osvětlení na silnici nižší třídy v Moravské Třebové v místní části Boršov. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat v Pardubickém kraji, zeptáme se meteorologů okolo 7:45. O víkendu by mělo přijít ochlazení a déšť, tak o tom informuje v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav. My se budeme věnovat důsledkům dlouhodobého sucha. Ty se projevují třeba i v Čeperce na Pardubicku. Lidem tam ubývá voda ve studních, kterou potřebují na zavlažování zahrad a zahrádek. Problém v obci řeší už i vodohospodáři, jak uslyšíte v reportáži. Zahrajeme píseň kovbojskou, to budou Marek Lambora, Eva Burešová, taky bude skupina Balet, Václav Neckář a nebo teď Martin Maxa. Tak vám všem dobrý start do nového týdne.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.
8: A co má být, tak jsem to já.

0: Je ráno pondělní s datem 24. srpna, za 2,5 minuty bude 7:15, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Sportovní vsuvka, tenistka Nikola Bartuňková zahájila v prvním kole v Monterey generálku na US Open výhrou 6-4, 6-3 nad Antoní Ružičovou z Chorvatska. Další zprávy uslyšíte o 7:30. A teď se vydáme do Čeperky na Pardubicku, tam taky trápí obyvatele sucho a horké léto, ubylo jim totiž vody ve studních. Podle provedených měření klesla proti loňsku až o metr. Místní se bojí, že do budoucna nebudou mít dost užitkové vody na zalévání zahrad a zeleninových záhonů. Letošní sucho a horké léto navíc podle nich ukazují, že spotřeba vody na zavlažování výrazně narostla. Reportér Ondřej Wolf o tom natáčel přímo u jedné ze studní právě v Čeperce.
1: Teď odendáváte víko ze studně. Já tam teda té vody moc nevidím, jsou tam nějaké trubky. No, ale tady to je suché teda.
2: To je suchý všechno.
1: Nahoře.
2: To je suchý, protože už voda byla, jak je ta vrchní trubka, tak tam byla voda. Protože už to ubejvalo, tak jsme to ještě prohloubili a je to tam vidět asi 3 metry, je trošku hladina.
1: To už mi říká místní obyvatel, pan František Šrom. A za normálních okolností byste tu vodu měl kde zhruba?
2: Teď jak je písek, tak podám 1, 2, 3, 4 na pátý skruži.
1: Tak je to hluboko pod pátou skruží. No. Majitel rodinného domu přečerpává vodu ze studně sem do zahradního sudu. Voda ale teče málo.
2: Takhle, že když to dám naplno, tak mě to udělá blbl, tak jsem bez vody.
3: My máme, myslím si, 8 až 10 míst monitorujeme průběžně a ukazuje to, že ten pokles opravdu teďka je rapidní. No já když se podívám, já tady mám ty data, tak vlastně je to až o metr, jako jo.
1: Nezávislá starostka Čeperky Kristýna Vosáhlová se domnívá, že jednou z příčin je zvýšený odběr podzemní vody pardubickými vodárnami v oblasti Hrobice Čeperka. Podle mluvčí VAK Pardubice Venduly Horákové to ale tak jednoduché není.
4: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů. Nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě.
1: Zásobování obce pitnou vodou ohrožené není, ujišťuje Horáková. Obec je napojená na vodovodní řad. Voda ze studní je železitá a nevhodná pro pití.
4: Takže i domácnosti využívají především k zalévání zahrad. V tomto směru tedy obyvatelé mohou pocítit určité omezení.
1: Přesnou příčinu úbytku užitkové vody ve studních v Čeperce by měl podle vodáren určit zadaný hydrologický posudek a průběžný monitoring vodní hladiny. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: rádi, že do vašeho života patří Český rozhlas Pardubice. Pěkné pondělní ráno, 24. srpna, 3:30 po 7:15. Festival Zlatá pecka má za sebou slavnostní mši a hudebně ho otevře slavnostní koncert, který propojí nesmrtelný odkaz Williama Shakespearea s vrcholnými díly české hudby. Večer plný emocí, mimořádných interpretačních výkonů a jedinečné atmosféry zahájí tedy jubilejní 10. ročník festivalu. Stane se tak právě dnes v Chrudimi ve Fibichově sále od 19 hodin. To bude slavnost Shakespeareova. Vystoupí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Petra Altrichtera a solistkou večera bude přední česká sopranistka Lada Bočková. Tak tedy začne festival Zlatá pecka, 10. ročník.
1: Počasí.
0: Venku bude jasno až polojasno, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo, ale beze srážek, večer bude od západu přibývat oblačnosti, pršet by tedy dnes nemělo. Teploty mezi 20 a 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: V Pardubicích máme jednu opravdu krásnou pasáž, známou jako Machoňovu pasáž. Málo kdo ale ví, že na jejím místě stála na počátku 16. století modlitebna Jednoty bratrské, později kovárna a ještě později hospodářský dvůr, který několikrát vyhořel. V roce 1917 ale pozemek koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý a rozhodli se zde postavit nový čtyřpatrový dům s průchozí pasáží lemovaný obchody. Za 100 let došla pasáž mnoha proměn. Do té současné, opravdu krásné, vás vezme Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Možná jste byli na výstavě minerálů v pardubickém Ideonu, ale třeba jste ještě na ní nebyli v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. My pro vás teď máme VIP vstupenku až pro 5 lidí na 3. mezinárodní výstavu minerálů. Právě tady v Aldisu bude to 5. září od 8.30 do 16 hodin a navrch ještě můžete získat minerál achát. Bleskovka. Právě dnes slaví 79. narozeniny tahle televizní a taky rozhlasová osobnost. Poprvé promluvila do éteru v roce 1971.
1: No, taková ta nejhorší chvilka u mikrofonu, ta přichází na hlasatele asi hlavně v tom okamžiku, kdy buď to nemůže něco vůbec říct, vůbec vyslovit, nebo dojde k nepříjemnému breptu, například ve Smetanově síni obchodního domu v Praze třeba nedávno. A nebo tehdy, kdy se mu stane to, co se mi stalo také nedávno, když jsem při raním vysílání četl zprávy, dočítám sport a už po paměti tak hmatám za tím sportem po papíru s předpovědí počasí, ale ta prostě byla pryč. Tak co teď? Nezbývalo mi se podívat oknem a trochu zaimprovizovat.
0: Jak se dnešní oslavenec jmenuje? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Ta nahrávka nebyla úplně aktuální, ale přesto se dalo vypozorovat, kdo pak nám teď promlouval. Kdo pak teď je na telefonu? To je otázka, kterou posíláme právě na blikající přístroj v našem studiu. Hezké ráno.
2: No, dobrý den, tady Helena Pardubice.
0: Tak paní Heleno, znáte odpověď?
2: Já si myslím, že to je Jan Rosták.
0: Je to tak, Jan Rosák, tak výhra je vaše, pojedete do Hradce na výstavu minerálů. Gratulujeme.
2: Ježiško, to je.
0: To jste nevěděla ani.
2: No, já jsem slyšela o tom minerálu, ale že nepojedu do Hradce.
0: Tak je to v Hradci Králové v Aldisu ta výstava, tak si uděláte výlet.
2: No, tak to nějak opak udělám.
0: Dobře.
2: Ale víte co, já si to vyzvednu u vás, ale já...
0: Tak probereme to mimo éter radši.
2: Dobrá.
0: Rozloučíme se a mějte se naslyšenou.
2: Taky naschledanou, děkuju.
0: Posluchačům pouštíme píseň kovbojskou a přejeme pěkné pondělní ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zprávy přináší Michaela Spáčilová. Hezké ráno.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrudimi začíná výměna uličních směrovek. Poškozené ukazatele technické služby postupně odstraní a po obnově znovu vrátí zpátky. První etapa je zaměřená na centrum města, kde dočasně zmizí asi 15 cedulí. Knihovna na Pardubické Dubině chystá přednášky a praktické ukázky práce s umělou inteligencí. Jejich obsah chce přizpůsobit zájmu veřejnosti. Připravila proto dotazník, ve kterém zjišťuje, jaká témata by lidé uvítali. Podle získaných odpovědí pak připraví přednášky a workshopy. Odkaz na formulář najdou lidé na facebookových stránkách knihovny. Armáda spásy bude v Hradci Králové pomáhat dalším lidem ohroženým ztrátou bydlení. Město jí k tomu poskytne další prostory v ubytovně v ulici Brněnská. Organizace tam až už od června využívá jednu místnost jako zázemí pro své 4 pracovníky. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla aktuálně hospitalizována. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158. Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Vítězslav Hornik dojel sedmý. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak postupně slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silničáři čistí vozovku na 35. na Vsvitavsku. Počítejte s nimi mezi Grunou a Cerekvicí nad Loučnou. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A jestli se vám líbí Marek Ztracený, tak přichází vaše chvíle krátce po půl osmé v pondělí 24. srpna.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: my se teď zastavíme u dnešních novin s datem 24. srpna. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za 5 minut bude 7:45 a zdravíme s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Letohrad se vyznačuje bohatým kulturním a společenským životem a na svoji velikost toho nabízí víc než dost. Nese nejenom čestný přívlastek město literatury faktu, protože je dlouhodobým centrem setkávání českých i slovenských spisovatelů tohoto žánru

0: pravidelným hostitelem slavnostního udílení prestižních mezinárodních cen Egona Erwina Kische. Největší poklad najdete v tamním městském muzeu. Mají tam totiž saně, na kterých císař Napoleon v roce 1812 prchal z Ruska. Tyhle saně jsou ojedinělým unikátem z napoleonských dob, který nikdo jiný nemá. I když existuje verze o druhých saních, podle muzejníků se v Letohradském muzeu nacházejí skutečně původní první saně ze dvou použitých při ústupu francouzského císaře z ruského tažení. Napoleonova stopa je tady v Letohradu a nejenom to, vy si o tom můžete přečíst v Mladé frontě dnes v rubrice 50 českých krás.
1: Fanoušci hokejového Dynama mohou pomoci nejen svému klubu, ale především pacientům, kteří krev potřebují. Společná kampaň Daruj krev, daruj naději má podpořit dárcovství krve a vytvořit takzvaný tým andělů. Kampaň probíhá od pondělí 17. srpna do čtvrtka 3. září 2026 na transfuzních odděleních všech pěti nemocnic Pardubického kraje. Zapojit se tak mohou lidé v Pardubicích, Rudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli i ve Svitavách. Jako poděkování získá každý dárce voucher na dvě vstupenky kategorie C na jeden ze zářijových domácích zápasů Dynama v Lize mistrů, které se uskuteční 3. nebo 5. září 2026. Odměna je určena pouze pro prvních 1000 vydaných voucherů a článek najdete v pardubickém deníku.
0: A podle deníku Guardian nejsou letošní ničivé požáry ve Francii jenom důsledkem extrémního počasí. Zajít musíme hluboko do minulosti. Už v roce 1857 nechala francouzská vláda odvodnit mokřady na jihozápadě země a vysadit tam rozsáhlé borové lesy. Dnes tvoří borovice asi 90% tamního lesa. Jejich pryskyřice, jehličí a šišky snadno hoří a pomáhají ohni rychle se šířit. Klimatická změna bude podobné požáry nejspíš dál zhoršovat. Vědci proto volají po rychlejším snižování emisí. Důležitá je taky změna péče o lesy. Měly by být rozmanitější a méně souvislé. Jinak může být podobně ničivých požárů v Evropě v budoucnu výrazně víc.

0: Český rozhlas Pardubice, 8:45 je pondělí 24. srpna. Za chvíli tady bude kalendárium a v něm uslyšíte, že svátek slaví Bartoloměj a to je docela významná věc i pro počasí, protože jsou tady různé pranostiky. Svatý Bartolomy létu hlavu zlomí, nebo na svatého Bartoloměje sedlák žito seje. Jaké počasí o svatém Bartoloměji takové bude i celý podzim a ještě do čtveřice pranostika od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
1: Počasí.
0: No tak zeptáme se meteorologů v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, protože ty pranostiky zněly docela podzimně, jestli opravdu už přijde podzim a nebude žádné léto. Jak to je? Zeptáme se konkrétně Jaroslava Tučka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. Léto ještě bude určitě, leckde i s tropickými teplotami, takže ještě to přijde. Dnešek bude poměrně slunečný, jasno až polojasno s tím, že kdo se bude pohybovat na horách, musí počítat s tím, že v průběhu dne, hlavně odpoledne, tam bude přechodně oblačno až zataženo. No a večer potom od západu začne přibývat oblačnost celkově na našem území. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr dneska přes den slabý, proměnlivý, večer potom od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky máme nepříznivé teď po ránu, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré, no a bio to máme na jedničce, mírná zátěž.
0: Jaké počasí bude v noci a zítra?
2: V noci zvětšená oblačnost, zvětšinou oblačno, ty nejnižší noční teploty od 13 do 10 stupňů Celsia, vítr od východu slabý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, no a zítra přes den oblačno až zataženo, zatím to vypadá bez srážek a teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 a vítr od východu až jeho východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tak zítra 25, ale to nebude nejteplejší den v týdnu, je to tak?
2: To nebude, nejteplejší bude pátek, kdy ty teploty budou dosahovat 30 stupňů, někde možná i 31, takže tam to tropické bude, ale samozřejmě tyhle vysoké teploty nám utne zpátku na sobotu studená fronta, která nám přinese ochlazení na ten víkend a teploty o víkendu pak se budou pohybovat kolem 21 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Přejeme pěkný den, mějte se, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A jdeme cestovat. Čína evakuovala desítky tisíc lidí kvůli tajfunu Nara, který o víkendu zasáhl provincii Guangxi na jihozápadě země a způsobil rozsáhlé povodně. Meteorologové varovali, že přívalové deště budou v Číně pokračovat i v následujících dnech. Napsala dnes agentura Reuters.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: naša se být.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Dragie sotečestvenike, prijímaju toto rešenie.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Základní škola v Pardubičkách se rozšíří o novou přístavbu. Před začátkem školního roku se v Česku oteplí, dorazí i tropy. Pardubičtí fotbalisté v lize prohráli v Olomouci 1-3. A počasí. V kraji dnes čekejte většinou jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Město Pardubice spouští přípravné práce na rozšíření základní školy v Pardubičkách. Dostat by měla novou přístavbu se dvěma učebnami a jednou třídou školní družiny. Radnice aktuálně vybrala projektanta, který plánované úpravy navrhne a nakreslí. Navýšením kapacity školy reaguje město na novou bytovou výstavbu v areálu Tesly.
2: Jednou z podmínek rozšíření prvostupňové školy v Pardubičkách je rekonstrukce a navýšení kapacity stravovacího provozu v nedaleké mateřské škole Čtyřlístek. Základní škola tam má výdejnu obědů. Po modernizaci by měla kuchyně na místo dosavadních 270 vařit až 380 jídel denně. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Rada Královéhradeckého kraje ocenila 4 řemeslníky titulem mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získávají lidé, kteří významně přispívají k zachování a rozvoji tradičních řemesel a předávají své znalosti dalším generacím. Noví mistři si titul převzali na Mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci. Součástí ocenění je také 10 000 finanční odměna.
3: Jednou z oceněných je Andrea Kolová z Jaroměře, která se déle než 15 let věnuje vyšívání rybími šupinami. Od roku 2012 vede také kurzy pro děti. Jan Šramár zase v Josefově vybudoval historickou kovárnu, kde kromě vlastní práce ukazuje řemeslo návštěvníkům. Tomáš Bartoš a Aleš Zelený se zaměřují na výrobu a opravy dřevěných forem pro modrotisk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení. Rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese také déšť.
1: Sport.
0: Fotbalisté Pardubic v 5. ligovém kole prohráli na hřišti Olomouce 1-3. V první půli vstřelili 2 góly, které ale video rozhodčí kvůli předešlým offsideům odvolal. Další šance pardubičtí využít nedokázali a až v samém závěru snižoval Mahuta. Špatná produktivita v dosavadním ročníku mrzí také kapitána Michala Hlavatého.
4: Takhle, prostě jsou tam věci, které se opakují a naše neproměněné šance, i když dneska asi jsme je proměnili a ty góly uznané prostě nebyly, ale byly tam i další příležitosti, které jsme nedali, nebo breaky, které jsme nedořešili, občas se to nedostane vlastně ani do šance, občas se mi tomu nechce věřit.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer, severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou většinou dobré, tlak postupně slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 27. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už od nás víte a možná jste tam i jeli, silničáři zprovoznili další úsek dálnice D35, a to mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Práce na tunelu, který je součástí stavby, ale pokračují. Podrobnosti přidáme přímo z místa za malou chvíli. Je krátce po 8. hodině pondělí 24. srpna a nachystané jsou písničky, které nestárnou. Dalibor Janda, Pojď dáme řeč, taky na Ilány se můžete těšit, na Helenu Modráčkovou a nebo na Palahaberu a skupinu Tým.

0: 3 minuty a bude 8:45. Posloucháte pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice 24. srpna. Britský premiér Andy Burnham přijel do Kyjeva na svou první zahraniční cestu. Dorazil taky šéf Evropské rady Antonio Costa. Ukrajina si připomíná Den nezávislosti a my připravujeme zprávy na 8:30. Teď jdeme na silnice, lépe řečeno na jednu dálnici. Dalších víc než 6 kilometrů D35 je nově v provozu. Silničáři otevřeli úsek mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby. Než bude hotový, řidiče čeká provizorní objížďka. Reportérka Barbora Soukupová zjišťovala, jak bude doprava na trase do té doby fungovat.
1: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc, to znamená, že už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.
2: Vysvětluje ředitel silničářů Radek Mátl. Tunel Homole měl být původně hotový na konci letošního roku. Kvůli komplikacím při ražbě ho ale nakonec stavbaři dokončí příští rok v létě.
1: Ta stavba skutečně je komplikovaná z toho důvodu, že ten tunel je v místě, kde je velmi slabé nadloží, to znamená, ta stavba z hlediska samotné ražby, kde jsme měli i vlastně de facto stanovené podmínky od orgánů životního prostředí, že musíme velký kus tohoto tunelu prakticky 80% razit, tak byly velké problémy z hlediska samotné realizace a celá ta smlouva byla také koncipovaná, takže podle skutečně zastížených geologických podmínek se bude určovat nejen to finanční plnění, ale i ten čas.
2: Za jízdu po dálnici mezi Vysokým Mýtem a tunelem Homole zatím řidiči neplatí. Od tunelu směrem na ostrov už ale dálnice spoplatněná je, říká mluvčí silničářů Jan Riedl.
3: Prostě tam, kde je kontinuální plynulá celistvá dálnice, tak tam je spoplatněno. To znamená, že pokud jedeme od Pardubic, od Poděbrad, od Prahy, odkudkoliv, tak spoplatnění je až před tunel Homole, před tu stavbu, tam, kde vlastně začíná ten bypass a následují vlastně ty úseky, které jsou de facto vlastně ve výstavbě a postupně dávány do provozu. Ty nejsou spoplatněny.
2: Silničáři aktuálně staví dva navazující úseky, a to mezi Džbánovem a Litomyšlí, který by měl být průjezdný ještě na konci letošního roku, a pak úsek Litomyšl-Janov, kde je v plánu otevření příští rok v létě. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je pondělí 24. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za chvíli se zamyslíme nad tím, proč jsou některé rostliny masožravé. Mluvit o tom bude Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo a prý to souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Tak si poslechněte víc.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji hodně slunce, jasno až polojasno, odpoledne na horách přechodně oblačno až zataženo, večer bude od západu přibývat oblačnosti i v nížinách, ale pršet dnes nebude. Teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Po 9. hodině bude vysílat Miroslav Hruban a teď přichází s pozvánkou Krásné ráno.
2: Krásné ráno, tak na co nalákám? Tomáš Jireček, dramaterapeut, improvizátor, bude hostem v dnešní radioporadně. Budeme si povídat právě o té improvizaci, k čemu nám obyčejným v vozovkách lidem může být dobrá a co všechno umí, jestli se dá vůbec jako naskoušet improvizace, protože to je trochu protimluv. Pak se půjdeme podívat do Čeperky, tam mají problém s vodou, ve studních ubývá. No a kdybyste náhodou vyrazili na pláže, sluneční pláže, třeba v těchto horkých letních dnech a spálili se od slunce, tak vám poradíme, jak naložit s těmi spáleninami. To tak významně kýveš hlavou.
0: Kývu hlavou, no. Počítám tady vteřiny, kolik ještě bude, než začnou elání. Máš ještě 5 vteřin, kdybys chtěl.
2: Hezké ráno vám popřeju.
0: Miroslav Hruban, těšíme se po 9.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Michaela Spáčilová přináší aktuální zprávy.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Na Pardubické Dubině je ode dneška omezený průchod po některých chodnících. V ulicích Lidmily Malé a Bartoňova začínají výkopové práce kvůli opravě veřejného osvětlení. Jde o další část letošní rekonstrukce v této lokalitě. Omezení potrvá do 27. listopadu. Akvacentrum Pardubice bude od pondělí 24. srpna na 10 dní zavřené. Důvodem je technická odstávka, během které pracovníci vypustí a vyčistí bazény a opraví také některé části budovy. Mimo provoz bude i letní pláž u akvacentra. Otevřené naopak zůstane koupaliště Cihelna. Akvacentrum znovu otevře ve čtvrtek 3. září. V hradecké městské části Roudnička má vzniknout nové sportovní a komunitní centrum. Radní doporučili zastupitelům zařadit jeho přípravu do rozpočtu města. Zpracovaná studie prověřila možnosti využití stávajícího sportovního a volnočasového areálu. Sloužit bude jako podklad pro další projektovou přípravu. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158. Na řadě je sport. V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak postupně slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Sražená srna leží na silnici první třídy číslo 35 v katastru obce Řídky na Svitavsku, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A za chvíli už nás bude zajímat Budislav a tamní kostel.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik Petr Rezek, Tulák po hvězdách ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 9:55. Jestli pak znáte kostel v Budislavi, právě o něm si dnes budeme povídat. V našem studiu je architektka Jana Bohralíková, která za tímto kostelem stojí. Vítáme vás ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak vy jste ten kostel navrhovala, ale dá se říct, že jste i vybrala místo, kde stojí. Co jste viděla tak zajímavého na tom místě, na tom bývalém pískovcovém lomu, že jste si řekla, právě tady bude kostel?
1: No právě, že to byl vytěžený pískovcový lom a ten první pohled byl, že to je vlastně smetiště. Ona, ta skála byla celá zasypaná a roste na ní různé náletové dřeviny a mě tam fascinoval ten skalní roh, který vykukoval možná 30 cm nad ten terén. A to vlastně byl takový první impuls. Tohle a pak v Budislavské kroniky, které vyprávěly příběhy lidí v obci, které oni chtěli stavět kostel spoustu let už dozadu a nikdy se to nepovedlo. A pak přišla, pak se otevřelo okno příležitosti a najednou byla možnost.
0: Když se řekne kostel, tak spousta lidí si představí něco starého, kamenného, možná gotického, ale v Budislavi to je kostel, který má půdorys lidského srdce, což může být docela odvážné zadání pro architektku. Byl to od začátku váš nápad nebo s ním přišel někdo jiný?
1: Tenhle ten nápad vzniknul ze společné debaty mě a pana architekta Pavla Repky, který stavěl kostely ve Vysokých Tatrách a vlastně vycházel z těch kronik. Protože v kronikách se píše o odvěkem nepřátelství evangelíků a katolíků v této oblasti, které byly

0: kolikrát až jako velmi vyvrcholily ve velmi smutné příběhy. A tak já jsem si od začátku představovala, že ten tvar musí být něco, co vlastně zhojí ty staré rány a pomůže vytvořit most přes z minulosti do budoucnosti. A tak to lidské srdce, jak říkal pan architekt Pavol Rebka, mal by mať tvar lidského srdca, to preca spája všetko, co ste vraveli.
1: Těch symbolů je tam ale určitě víc. Co třeba je takové, co si nemusíme úplně na první dobrou všimnout, ale co jste tam chtěla zasadit do kostela z těch symbolů?
0: Chtěla jsem, aby vlastně ten prostor vyjadřoval krásu božího stvoření, ale zároveň nějaký lidský příběh, který se v tom kostele odehrává. Vlastně všechno to, co tam v tom kostele je, v jednotlivé interiéry, ať už křížová cesta, nebo tělo Krista, nebo Maria na skále, nebo oltář, to jsou všechno vlastně symboly příběhu, které stvárnili jejich autoři. A to zadání bylo vlastně jako jednoduché. Vytvořit prostor, kde bude lidem dobře, kde je to přiměje nějakým způsobem pohlednout vzhůru, možná se trošku oprostit od každodenních starostí a načerpat tam nějakou sílu a energii. Zajímavé bylo, že většina těch autorů byly nevěřící lidé, ale mně se ta jejich tvorba líbila, protože měla v sobě nějakou opravdovost.
1: Ta samotná stavba nebyl úplně jednoduchý proces, trvalo to celou řadu let. Dokonce, když jste nám dávala rozhovor v roce 2023, tak jste říkala, to byla taková trochu partizánská doba. Dnes mi něco takového při složitosti stavebních řízení nešlo. Opravdu?
0: Určitě. Já jsem vlastně udělala hodně jednoduchý projekt, který jsem dala na úřad s tím, že jsem si myslela, že pan starosta vyhlásí soutěž na tvar kostela a vlastně vůbec na jeho návrh. A on mi za půl roku zavolal, že má stavební povolení. A pro mě to bylo obrovské překvapení. A stejně tak vlastně mě vůbec nenapadlo, tak jak jsme byli nadšení v tom, že se otevřelo okno příležitosti, že by se to nějakým způsobem mělo konzultovat s církví. A já jsem vlastně od začátku jako hodně chtěla, aby to byl ekumenický prostor, aby to nepatřilo ani jedné, ani druhé církvi, což se nakonec podařilo. Kostel vlastní obec a je otevřený pro nejrůznější i akce, které mají nějaký trošku duchovní přesah. No a tak to si myslím, že by dneska nešlo.
1: Tak daří se to skutečně propojovat, že tam přicházejí lidé z různých církví a tak dále, to všechno funguje. Jsou tam i nějaké konkrétní akce, na které třeba můžeme zavítat do kostela?
0: Tak to je moje největší radost, že opravdu ta ekumene, která do toho byla na začátku jako vnesena, tak tam opravdu je každou první neděli v měsíci, kromě prázdnin, jsou tam ekumenické bohoslužby, kde se sjede pět farářů různých církví. Teď před prázdninami to bylo úplně už vlastně dokonalý, protože tam měl katolický farář katolické křtiny, ale bylo tam dalších pět farářů. A když jsem se ptala těch rodičů, tak oni říkali, no kde jsme to jinde měli udělat, když my máme v té rodině různá vyznání. Tak to bylo fakt hezký. Jsou tam výstavy, například teď tam byla po prázdninách moc hezká výstava obrazů. Jsou tam katolické bohoslužby každou sobotu večer, no ale taky zároveň třeba vítání občánků obce Boděslav. No a dá se tam zavítat i vlastně na komentované prohlídky. Na webu obce je telefon, kde se dá i ty prohlídky objednat. Moje zkušenost je, že když k tomu prohlídnutí je ten příběh, tak je to mnohem lepší.
1: Takový univerzální kostel to je, dá se říct.
0: Ano.
1: Který vám dnes představujeme. Naším hostem je architektka Jana Bohralíková. Mluvíme tady o kostele Boží lásky v Budislavi u Litomyšle a budeme si povídat i po písničce, kterou obstará skupina Alphaville. Hned po ní se tady ještě dozvíte další informace, které se vztahují k této velmi zajímavé stavbě, kterou máme v Pardubickém kraji.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes je projektantka Jana Vohralíková, která je za kostelem Boží lásky v Budislavi u Litomyšle. Tento kostel navrhla a taky vybrala místo, kde stojí a taky tu podobu jeho současnou. A navíc ještě v tom kostele dělá i komentované prohlídky. Co vůbec lidem při nich ukazujete nejraději?
1: Úplně všechno. Já vlastně nejradši je nechám chvilku jen tak jako spočinout, protože když člověk vejde do toho kostela a před ním se objeví skála a borovice, tak je to vždycky překvapení, řekněme. Tak je vždycky nechám chvilku jako rozdýchat ten dojem a pak jim vyprávím o těch 10 letech, o té cestě, která vedla k tomu kostelu, k jeho dokončení, a vyprávím o těch jednotlivých artefaktech, protože každý z nich má svůj příběh a to, že se pak podařilo je vlastně spojit v jeden celek, je pro mě do dneška pořád to tak trošku zázrak.
0: Vy máte Budislavi blízko, nejenom, že jste tedy projektantkou tohoto kostela, ale vaše maminka se tam narodila, i velká část rodiny z té maminčiny strany pochází právě z Budislavy. Bylo to i v tom lepší, že jste dokázala ten kostel zasadit do krajiny tak přirozeně díky tomuto?
1: Možná taky to hrálo určitou roli, i když musím říct, že hlavně moje maminka měla velký problém s tím, že ten kostel dělám, protože vždycky říkala, víš, tohle jako tenký led, jako tady v té obci, jako kostel a ještě jako vztahy evangelíku a katolíku. To nedopadne dobře. A musím říct, že nakonec, když se, protože ona se dožila teda svěcení a vlastně i fungování kostela, tak nakonec říkala, platla jsem se. Měla zpravdu.
0: Teď otázka, kterou si možná pokládají naši posluchači od začátku rozhovoru. Jana Vohralíková, není to náhodou ta první vedoucí kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla? Tak můžeme říci, je.
1: Ano.
0: Když jste byla kancléřkou, tak jste taky prováděla prezidenta Petra Pavla s manželkou tímto kostelem, je to tak?
1: Ano, ano. Pan prezident s paní tam byli na návštěvě, projížděli Budislaví a zastavili se v kostele Boží lásky.
0: A když jste z hradu v roce 2024 odcházela, tak jste říkala, že se chcete věnovat jiné práci a projektům. Bylo mezi nimi i něco, co vás třeba dostávalo k Budislavi zase zpátky?
1: Tak k Budislavi mě to tahlo od začátku. Já jsem vždycky měla v plánu, že tam jednou skončím, což už teďka trošku je, protože už jsem tak půl na půl v Praze a na půl v Budislavi. Konkrétní projekty zatím ne, i když se snažím pomáhat panu starostovi, co můžu. Projekty mi zatím pořád ještě zůstávají v Praze a uvidíme, jak se to posune dál.
0: Kostel už má přes 20 let. Co byste mu jako projektantka popřála do dalších minimálně 20 let?
1: No, já bych si pořád přála, aby to zůstalo, jako to je. Aby to byl ekumenický prostor, který jednou, když jsem vlastně psala příběh toho kostela, tak jsem na konci říkala, že jsem vždycky měla strach, že nějaký opravdový architekt přijde a řekne, bože, co je to tady za hrůzu. A pak tam točili Šumný města a pan architekt Vávra řekl krásnou větu. Je to příklad architektury, která povznáší oči lidí vzhůru. A to bych si přála, aby mu zůstalo.
0: Teoreticky, kdyby byla ta možnost znovu navrhnout kostel Boží lásky a s těmi dnešními zkušenostmi po těch více než 20 letech, změnila byste na něm něco, nebo by byl úplně stejný, kdybyste ho projektovala dnes?
1: Byl by úplně stejný.
0: A máte nějaké místo v kostele, kam si třeba vy ráda sama sednete?
1: Je tam takové místečko, to jsem taky kdysi říkala v nějakém rozhovoru, že se těším, až budu jako stará babička ťukat hulkou a budu mít tu židličku tam někde v koutě. Tak je tam takové místo, kde odkud je vidět hezky Maria a vlastně takový, tak to hladí.
0: Dokáže vůbec projektant tam přijít jako návštěvník do toho kostela, nebo pořád přece jenom to vidíte i z toho lehce pracovního pohledu, že jste ten kostel navrhovala?
1: Ne, já s tam chodím i odpočívat. Tam na mě mluví jako spousta právě těch příběhů, i těch lidí, kteří dneska už třeba tady vůbec nejsou, ale zanechali tam nějakou stopu a teď se vlastně jako hodně snažím sehnat poeziomat, aby vyprávil u lavičky Václava Havla, která je taky před kostelem, to byl taky takový jeden ze zázraků, tak sehnat k ní poeziomat, aby vyprávil příběh, protože to je něco, co vlastně i vidím na těch lidech, že jim pomáhá překonávat třeba i jejich vlastní starosti.
0: Tak to je nejbližší cíl váš. Kostel Boží lásky najdete tady na Svitavsku u Litomyšle v Budislavi. Vznikl podle návrhu našeho dnešního hosta, tedy podle návrhu projektantky Jany Vohralíkové. Tak moc díky za tento rozhovor, ať se vám moc daří a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naschledanou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Čeperce na Pardubicku ubývá voda ve studních. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Fotbalisté Pardubic prohráli v Olomouci 1-3 a dál čekají na výhru. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Někteří lidé v Čeperce na Pardubicku si stěžují na úbytek užitkové vody ve studních. V některých z nich klesla až o metr. Potvrzují to i odborné posudky, které si obec nedávno zadala. Příčinou zjišťují pardubické vodárny. Podle jejich mluvčí Venduly Horákové ale nejde vyloučit vícero faktorů, třeba dlouhodobé sucho.
2: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů, nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě. Míru vlivu jednotlivých faktorů však určí až výsledná hydrogeologická posudková zpráva.
0: Desítky chovatelů hospodářských zvířat z Broumovského výběžku a Beskyd se zapojí do výzkumu Mendelovy univerzity Brno. Výzkum potrvá 2 roky a má vybrat z různých druhů ohradníků ten, který nejefektivněji ochrání stáda před útoky vlků. Mezi oslovené chovatele patří i Eva Hrubá, která má desítky ovcí ve Zdoňově na Náchodsku.
3: Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusíte zkoušet sám.
0: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešení volejte prosím na linku 158. Sport. Fotbalisté Pardubic v 5. ligovém kole prohráli v Olomouci 1-3 a v novém ročníku stále čekají na vítězství. V prvním poločase východočeši vstřelili 2 branky, obě ale video rozhodčí kvůli offsideům odvolal. Poté Pardubice inkasovali z přímého kopu a z rohového kopu, což těžce nesl trenér Jan Trousil.
4: My jsme klasicky se nechali dát góla do šatny ze standardní situace, což se prostě opakuje a je to tristní a jestli je 5. zápas, tak jsme dostali z 10 gólů 5 nebo 6 ze standardních situací, což je špatně a jestli tohle se neodstraní, tak každým zápase budeme trestaný, protože není to jenom fotbal, ale je to standardní situace a v těch jsme prostě žalostní. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak postupně slabý až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy jsou za námi, na hodinách 4 minuty po 9 a to je chvíle, kdy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice startuje pondělní dobré dopoledne, to dnešní má datum 24. srpna. A rovnou koukám do kalendáře, kdo dnes slaví svátek Bartoloměj, tak Bartům přejeme všechno nejlepší. No a kolega Honza Vamberský nejspíše tady zapsal důležitou informaci, za 4 měsíce jsou Vánoce. Nechceme vás znervozňovat, samozřejmě. Naopak, byli bychom rádi, kdybyste si užili pohodový den ve společnosti písniček, které nestárnou. Před námi Jiří Korn, Hana Zagorová s Karlem Wagnerem, zaspívá také Pavel Vítek. A co se týká reportáží, tak začneme v Chrudimi. Světelné stožáry u chrudimského fotbalového stadionu zatím nebudou. Plánovanou stavbu radnice prozatím pozastavila. Proč, tak to vám povíme už za pár okamžiků. A chybět nebude ani špetka humoru. Obdivovaný herecký Bart totiž dokáže s grácí zvládnout i situaci, kdy ho na jevišti postihne výpadek paměti a neví jak dál. Co na tom, že jeho kolegové přitom padají do mdlob? Humornou příhodu na dané téma si poslechněte už za malý moment.
6: Dobré dopoledne s Miro.

0: Hej mistře basu, Hana Zagorová, Karel Wagner, s vámi Český rozhlas Pardubice. Krásné pondělí všem. Okno má kde kdo. Mít ho ale na divadelním jevišti nebývá úplně žádoucí. Výpadek paměti přitom snadno potká i ostřílné profíky. Moc dobře to ví třeba také Pavel Kikinčup, kterému herecký kolega Petr Štěpánek vyprávěl o svém otci, někdejším divadelním bardovi.
1: Petr mě vždycky vyprávěl taky tyhle ty pardi starý z toho Národního divadla, co zažili. A já jsem ho vždycky hrozně rád poslouchal a říkal jsem si, Petře, a měli oni třeba taky tu okna a takhle. O, ježišmarja, to víš, že jo. Samozřejmě, no táta, ten měl okno, člověče. A teď tam bylo Národní divadlo, ta scéna, že jo, lidi plný publikum a teďka on tam měl okno a oni tam měli nějaký trialog, byl tam Bohuš Záhorský a jestli Kemmer. A teďka tam měl něco to a teď nenu ten Zdeněk Štěpánek měl v okno. Nevěděl. A teď měl takový ten hlas, jo. A teď oni na něj koukali a teď, no je řada na tebe, tak dělej, mluv. Jo, tak jako, a on a najednou člověče, on prej se sebral normálně a teďka odkráčel takovým důstojným krokem pryč z té scény do toho portálu.
2: Zbabilec.
1: A teď najednou se zastavil, prej. Oni na něj koukali furt úplně, teď říkali, co budeme dělat. To je konec, my dva tady budeme... A teďka on se najednou zastavil a teďka zase přešel naspátek, zase takovým tím pomalým krokem. A oni, no konečně si vzpomněl, takže můžeme pokračovat, je to dobré. A on přišel, prej, a
3: promiňte, zapomněl jsem si klobouk.
1: A on ještěl prý.

0: Láska je všude kolem nás, o tom zpívá skupina Vetvetvet ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my vyrážíme, jak jsem slibovala, do Chrudimi. Přes 30 metrů vysoké lampy u fotbalového stadionu v Chrudimi zatím stát nebudou. Umělé osvětlení bylo podmínkou pro zápasy druhé ligy. Proti stožárům ale protestovali někteří obyvatelé v blízkosti hřiště. Podrobnosti má redaktor Josef Kopecký. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co by se tedy mělo u stadionu za vodojmem stavět?
1: Měly by to být 4 stožáry vysoké 32 metrů, které ponesou panely s LED lampami. Umělé osvětlení je nutná podmínka pro zápasy druhé ligy a protože ji stadion v Chrudimi nesplňoval, musel klub odehrát domácí zápasy v sousedních Pardubicích. Přípravy stavby se zkomplikovaly, povolení napadly obyvatelé z okolí stadionu, radnice proto nechala projekt upravit a uskutečnilo se i veřejné projednání.
0: Jaké byly ty hlavní námitky proti stožárům?
1: Hlavně to byla výška stožárů. Podle odpůrců by tak vysoké lampy narušily vzhled celé části města. Panovaly obavy ze světelného smogu, který ovlivní život lidí v okolí hřiště. Vedení města se proto dohodlo na změně. Lampy by měly být vybavené speciálními stínítky, aby osvětlovaly jen samotný stadion. Nakonec je ale všechno trochu jinak. MFK Chrudim nezískal kvůli problémům licenci pro druhou ligu a sestoupil do nižší soutěže. Tam už umělé osvětlení potřeba není.
0: Znamená to tedy, že je plán úplně zastavený?
1: Úplně ne. Na lampy mají městská sportoviště stavební povolení, ale investice řádově za 20 milionů korun zatím nespěchá, jak potvrdil starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
2: Pokud se objeví v budoucnu nějaká dotace, třeba příští rok na jaře, tak bude otázka, jestli tu dotaci nepožádat a umělé osvětlení nevybudovat, i když v tuto chvíli není požadováno.
1: Podle starosty Pilného má tedy město aspoň čas na to, aby stavbu co nejlépe připravilo.
0: O osvětlení chrudimského stadionu mluvil Josef Kopecký. Děkujeme, hezký den.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: nezaměnitelný chraplák, vynikající Bonnie Tyler, vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 9.26, s vámi stále pondělní dobré dopoledne a teď dostane prostor ve vysílání také jazykovědkyně Dagmar Maginsová. Dneska bude mluvit o slovu banda. Tak si poslechněte, jak vzniklo a co přesně znamená.
1: Čeština a němčina jsou si někdy natolik blízké, že například nebylo nikdy potřeba překládat známý výrok vrchního vojenského lékaře Bauceho Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. Německé Die Bande a naše banda jsou totiž přejímky z francouzštiny. Kam ovšem slovo přišlo přes provencálštinu ze staré germánštiny. Tam ještě banda znamenala vlajku, prapor, co by bojový symbol určitého společenství. A pak i tu družinu, oddíl pod jedním praporem. A slovo ani nemělo hanlivý význam. Ten se objevil až koncem 18. století, kdy se z bandy stala sebranka, zběř, holota, chátra, pakáš.
0: Tak to všechno je banda, no a zítra se zaměříme na slovo bandita. Teď už posíláme opět písničky, které nestárnou v podání skupin Olympic a Turbo a za chvíli ulevíme na slunci spálené pokožce.

0: Kufr, na také skupina Olympik ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Já se tady koukám do kalendáře, dneska máme 24. a to znamená, že zámecké léto si spolu s námi můžete užívat už jenom týden, protože co si budeme povídat, prázdniny se pomalinku krátí. Takže za pár okamžiků další krásné místo v naší vlasti, další krásný zámek navštívíme, ale ještě předtím třeba Michal Tučný a samozřejmě také dnešní babské rady. Trápí vás spálená pokožka? Úlevu vám může poskytnout úplně obyčejný bílý jogurt anebo použité sáčky od čaje. Další tipy nabídne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
2: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: Chámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem.
4: Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
5: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
4: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
5: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
4: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
5: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
4: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
5: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Jejich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
4: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
4: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
5: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
4: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
5: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
4: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
5: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
4: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
5: Malované trámy a malované omítky, ano.
4: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
5: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
4: Ve své době k čemu sloužila?
5: Byla to obrana hradní věž.
4: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
5: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
4: Má zámek nějakou zahradu, park?
5: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto. Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže? Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třeště, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No, určitě. Doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba vyřekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A. Polička má na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů několik nových vodních prvků. Ministerstvo průmyslu připravilo balíček opatření snižujících byrokratickou zátěž pro podnikatele. V kraji dnes čekejte většinou jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji výrazně klesl. Vyplývá to z údajů hygienické stanice. Ta v loni registrovala více než 90 případů, letos je to zatím jen 11.
2: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Z Pardubic Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce už proudí voda. Potok protéká náměstím a voda cirkuluje také v kašně a dalších vodních prvcích. O její oběh se stará systém čerpadel a potrubí umístěný v podzemí. Vodní prvky budou v provozu od dubna do října.
3: Přímo pod bronzovou kašnou se nachází technická místnost o rozloze 20 metrů čtverečních. Je v ní umístěn systém pro filtrování a chlorování vody, vyrovnávací nádrž a několik čerpadel. Ta zajišťují cirkulaci vody přes fontánu, vývěr studánky a přes 60 metrů dlouhý potůček, který přivádí do malé žulové nádrže pod kostelem svatého Jakuba. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Malí a střední podnikatelé v Česku by mohli mít v budoucnu méně byrokracie. Počítá s tím podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který dnes projednává vláda. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z hnutí ANO jde o první soubor opatření, další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
4: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
0: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce také zaměřit na pokrytí mobilním signálem tzv. Bílých míst, tedy těch oblastí, kde v tuto chvíli je slabý nebo vůbec žádný signál. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří okolo 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak postupně slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 10 hodin, 4 minuty, pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje, dál přejeme příjemný poslech a dál chystáme také muziku, která doufám dnešní den zpříjemní. Rangers jsou před námi, Karel Zich, také Michal Prokop zaspívá. Důsledky dlouhodobého sucha se projevují třeba i v obci Čeperka na Pardubicku. Lidem tam ubývá voda ve studních, kterou potřebují na zavlažování zahrad a zahrádek. Problém v obci řeší už také vodohospodáři. Víc uslyšíte v reportáži. No a sucho potrápilo také kapra Karla. Kdo to je, tak to se dozvíte také za pár minut. Samozřejmě nebude chybět Věřte, nevěřte, a rovnou prozradím, že tento týden budeme hrát o další knihu z nakladatelství Kazda. Jmenuje se Matky a dcery. Tak už teď držíme palce a hezký den.
1: Dobré dopoledne s Mirou.

léto, jak má být, právě o něm zpíval Karel Zich a já si tak říkám, jestli to letošní léto je takové, jak má být. Tak sluníčko bylo, teplo taky, sem tam nějaká ta letní bouřka, deště mnoho nebylo, ale nakonec i ten dorazil, takže asi ano, můžeme odškrtnout, letošní léto je, jak má být. Už jste slyšeli o nové celebritě moravského krasu? Je to kapr Karel, který se naprosto nepochopitelným způsobem zatoulal do zaplavených chodeb amatérské jeskyně na Blanensku. Současné sucho dramaticky snížilo hladinu řejičky Punkvy a Karel tak zůstal v jeskyni uvězněný. Ochranáři si teď kladou otázku, jestli ho zachraňovat, anebo ponechat osudu. Pokud nepomůžou lidé, bude muset kapr Karel spoléhat na to, že co nejdřív přijde déšť, který ho vysvobodí. Zhruba 35 cm velký kapr lisec se nachází asi 4 km od ponoru potoku Bílá voda, který se u jeskyně Nová Rasovna ztrácí pod zem. No a také zároveň 5 km od rybníků v Holštejně. Některý z nich byl pravděpodobně jeho původním domovem. Vzdálenosti tady uvádím vzdušnou čarou. Karel každopádně musel putovat zaplavenými podzemními chodbami měsíce. Jmenuje se po slavném jeskyním badateli Karlu Absolonovi a je odříznutý od světa v tůni, která se tady momentálně zmenšuje. Pravda, ryby se mohou do podzemí díky ponorům potoků a říček sice dostat, ale že by bloudili doslova kilometry zaplaveným podzemím, tak to je v moravském krasu naprosto ojedinělé. Tolik tedy příběh kapra Karla, uvidíme, jak to bude pokračovat dál, nicméně už se ho snažili vylovit podběrákem, ale nenechá se, nenechá, tak snad se mu nakonec opravdu povede dostat se ven.

0: Sucho, také horko. To trápí i obyvatele Čeperky na Pardubicku. Ubylo jim totiž vody ve studních. Podle provedených měření klesla proti loňsku až o metr. Místní se bojí, že do budoucna nebudou mít dost užitkové vody na zalévání zahrad a zeleninových záhonů. Letošní sucho a horké léto navíc podle nich ukazují, že spotřeba vody na zavlažování výrazně narostla. Reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf o tom natáčel přímo u jedné ze studní v Čeperce.
1: Teď odendáváte víko ze studně, já tam teda té vody moc nevidím, jsou tam nějaké trubky, ale to tady to je suché teda.
2: To je suchý všechno,
1: nahoře.
2: To je suchý, protože už voda byla, jak je ta vrchní trubka, tak tam byla voda, protože už to ubejvalo, tak jsme to ještě prohloubili a je to tam vidět asi 3 metry, je trošku hladina.
1: To už mi říká místní obyvatel pána František Šrom. A za normálních okolností byste tu vodu měl kde zhruba?
2: Teď jak je písek, tak podám 1, 2, 3, 4 na pátý skruži.
1: Tak je to hluboko pod pátou skruží. No. Majitel rodinného domu přečerpává vodu ze studně sem do zahradního sudu. Voda ale teče málo.
2: Takhle, že když to dám naplno, tak mě to udělá blbl, tak jsem bez vody.
3: My máme, myslím si, 8 až 10 míst monitorujeme průběžně a ukazuje to, že ten pokles opravdu teďka je rapidní. No já když se podívám, já tady mám ty data, tak vlastně je to až o metr, jako jo.
1: Nezávislá starostka Čeperky Kristýna Vosáhlová se domnívá, že jednou z příčin je zvýšený odběr podzemní vody pardubickými vodárnami v oblasti Hrobice Čeperka. Podle mluvčí VAK Pardubice Venduly Horákové to ale tak jednoduché není.
4: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů, nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě.
1: Zásobování obce pitnou vodou ohrožené není, ujišťuje Horáková. Obec je napojená na vodovodní řad. Voda ze studní je železitá a nevhodná pro pití.
4: Takže i domácnosti využívají především k zalévání zahrad. V tomto směru tedy obyvatelé mohou pocítit určité omezení.
1: Přesnou příčinu úbytku užitkové vody ve studních v Čeperce by měl podle vodáren určit zadaný hydrologický posudek a průběžný monitoring vodní hladiny. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10.27, pondělní, dobré dopoledne. Tohle byli Pet Shop Boys, za chvilku třeba Michal Hruza nebo Karel Gott, ale my si teď vyjedeme na výlet do Jaroměřic. A nemyslím tím Jaroměřice nad Rokytnou na Vysočině, kde je známý barokní zámek, ale Jaroměřice v našem kraji, které najdete kousek od Jevíčka. A mají tam také architektonický skvost, jak jsme se s Jitkou Slezákovou dozvěděli během naší noční návštěvy poutního místa nazvaného Kalvárie.
1: Je opravdu velká tma, nicméně pár světel nám svítí tady v místním kostele, kapli a vidím, že už se k nám blíží paní Mrňková, která to tady má se svým manželem všechno na starosti. Dobrý den, tak my už máme zapnutý mikrofon.
0: Jak to tady vůbec vzniklo, tohle místo?
2: Tak jako každé poutní místo, tak i tento kostel má takovou svoji pověst. Byl postaven jako poděkování za dar života pro manželku a dítě barona Františka Michala Šubíře z Chobině, tehdejšího majitele tohoto panství, kdy vlastně v roce 1705 očekávali narození prvního potomka a Johanka se dlouho trápila, 3 dny nemohla porodit, lékaři už to vzdávali a manželé se spojili v tom slibu, že když Bůh uchrání ženu i dítě, tak na tomto místě postaví kostel. Johance se po tomto slibu ulevilo, narodila se jim dcera Anna Marie a v roce 1712 byl položen první základní kámen tohoto kostela a v roce 1713 právě na svátek povýšení svatého kříže byl tento kostel vysvěcen, takže i to byl takový malý zázrak, že z takovou krátkou dobu tak krásné místo vzniklo.
1: Ano. A od té doby tady přibývaly další a další stavby.
0: Tak kam teď se to vydáme? Doleva nebo doprava?
2: Kam chcete? Jako, jestli chcete i do kostela, vezmu klíče.
1: Tak a teď už jdeme za paní Marií Mrňkovou přímo do kostela povýšení svatého kříže. Máme rozsvíceno, takže z té hvězdné oblohy jsme přišli do rozzářeného prostoru místního kostela.
0: A rovnou se ptáme, co tady všechno můžeme vidět.
2: Takže na tomto místě můžete vidět v podstatě malý Jeruzalém. Tady byly přeneseny vlastně taková symbolika toho Jeruzaléma, což je například Getsemanská zahrada, replika turínského plátna. Ovšem středobodem kostela je obraz tváře Ježíše Krista, Salvátor neboli Vykupitel, jež originál visí ve svatyni svatých v Římě a byl tím originálem dotýkán, nad tím byl i posvěcen a tím byly v té době propojeny tato dvě místa.
1: Takže v tom 18. století se snažili vytvořit napodobeninu toho, jak to vypadalo v době ukřižování Ježíše Krista na tom vrchu Golgota, i když ono v dnešní době už to není žádný kopec, že? Dnes je to trošku jiné.
2: Asi ano, ale spoustu lidí, kteří třeba v tom Jeruzalémě byli, tak jsou překvapení, že jim opravdu to připomíná, ten Jeruzalém, vlastně i ty stavby, ty kaple, takže jsme na to opravdu pyšní.
0: Tak to byla naše návštěva Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka, odkud jsme také nabídli přímý přenos a další chystáme. Samozřejmě od září se opět můžete těšit na naše rozhlasové návštěvy krásných a zajímavých míst v našem kraji. Tuším, že Svitavy to bude nejbližší místo, odkud se živě přihlásíme. Ale teď už slibovaná muzika. Před námi Michal Hrůza, za chvilku Karel Gott a pak si zasoutěžíme ve Věřte, nevěřte. Tak už pomalu chystejte telefony a e-maily.

0: Hlasou Pardubice zase mají rádi Věřte, nevěřte nebo soutěže obecně a my si jdeme zahrát teď, v tuto chvíli.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme tady knížku z nakladatelství Gazda, jmenuje se Matky a dcery. Je to citlivý a hluboce lidský román o matkách, dcerách, lásce, ztrátách a také o odvaze začít znovu. Nabízíme tady další letní čtení pro ty, kteří si bez knihy nedokážou dovolenou nebo léto představit. No a dneska se vydáme v tomém tvrzení mezi zemědělce. Budeme sklízet řepu. Ta dosahuje dobré cukernatosti v polovině až koncem září a proto právě tehdy začíná nejlepší období pro její sklizeň. Dříve na sklizeň dohlížel člověk, kterému se říkalo řepočet. Jeho úkolem bylo nejenom odhadnout, zda se úroda povedla, ale řepu také musel ochutnávat a rozhodovat, jestli půjde na cukr, na líh nebo se skrmí. Byl to, dalo by se říct, vlastně takový degustátor řepy. Dnes už to samozřejmě děláme za pomoci chemických rozborů, ale dříve byl takový řepočet velmi důležitým člověkem i proto, že těch opravdu zkušených nebylo mnoho a byly také velmi dobře placení. Tak věříte mi, že řepočet je člověk, který ochutnává řepu a rozhoduje, jakým způsobem se zpracuje. Pokud ano, nebo pokud ne, volejte ve všech případech a řekněte věřím nebo nevěřím na telefon 726 46 48 48. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Tak zdravím do Sopotnice podle hlasu paní Anna.
2: Ano, ano. Já vám vždycky věřím, ale tentokrát vám teda nevěřím.
0: Počkejte, a proč ne?
2: No, nevím, že by někdo ochutnával řepu.
0: A kdo nebo co je podle vás řepočet?
2: No to vůbec nevím. Ten, co počítá možná ty fůry řepy, ale takhle nevím. Hele, nevěřím.
0: Nevěříte, takže není, ne. To, není to koštíř řepy.
2: Doufám, že ne.
0: Tak jsem to zkoušel všemožně, ale prostě když se s vámi nedá hnout, tak si píšu, že tedy nevěříte.
2: Ne, teď jsem si sedla, se mnou nikdo nehne, sednu.
0: Dobře, mám tak, zapsáno. Mějte
2: ano,
0: se,
2: naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tak, paní Anna mi nevěří, prostě s ní, jak jsem říkal, nehnu, nezlomná ve svém přesvědčení. Kdo pak je tam další? Dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já jsem slyšela akorát Aničku ze Spotnice. Mm-hmm. Ta nevěřila. A já nevím. No, ten řepočet... To se mně zdá takový přitažený za vlasy. A já zkusím věřit.
0: Mm-hmm. Takže řepočet, věříte, že to je člověk, který dohlíží na sklizeň řepy, počítá, kolik se toho povedlo sklidit a rozhoduje o tom, jestli ta řepa je kvalitní a půjde na cukr, nebo jestli se zpracuje jiným způsobem, prostě ji koštuje, nebo
3: to
0: koštoval.
3: Určitě to nějakou museli rozlišovat.
0: No, samozřejmě, museli to nějak poznat, která řepa je dobrá, která ne, jestli je správně cukernatá. Mám zapsáno, že mi věříte. To mě těší. Tak jo. Tak smějte moc hezky, paní Ano.
3: Naslyšenou.
0: Tak, dva typy zazněly, bliká mi to tady o 106, tak komu pak dáme ještě šanci, třeba tady máme někoho, dobrý den.
4: Dobrý den, jde posluchač Zdenek.
0: Zdravím.
4: Já vám teda dneska taky nevěřím, ten název je nějaký hrůzostrašnej.
0: No, vyslovit to asi není úplně jednoduché, řepočet, že? A kdo to podle vás může být, řepočet?
4: No to fakt nevím, nic mě nenapadá. A spíš, že to počítalo tu řepu, ale ne, že to zkoušelo nějakou cukernatost.
0: Mm-hmm, takže jenom počítal, neochutnával. Dobře, tak jo, tak mám zapsáno. Ať se daří, hezký den, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
0: No, dneska vás trápím. Řepočet, člověk, který dohlíží na sklizeň řepy. Dnes už tady tuhle pozici nemáme, jak jsem říkal. Máme na to jiné způsoby, jak poznat, jestli je řepa kvalitní. Ale přesto tvrdím, že dříve byl člověk, který počítal tu úrodu, zjišťoval, kolik řepy tam na tom poli vyrostlo a také měl za úkol tu řepu ochutnávat a později tedy určit, zda půjde na zpracování na cukr, na líh nebo třeba jako krmivo pro dobytek. Je to pravda nebo ne? Napište nám e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Za 9 minut bude 11 hodin, s vámi Český rozhlas Pardubice, také soutěž Věřte, nevěřte, ve které jsme dnes narazili na takové zvláštní slovo repočet. A já tady tvrdím, že repočet byl člověk, který v podstatě dohlížel na sklizeň řepy, počítal výnosnost, ale také měl za úkol ochutnávat řepu, jestli ta cukernatost je dostatečná na to, aby šla zpracovat na cukr, případně rozhodl o jejím dalším využití, buď to měl být líh, nebo se měla skrmit. Zkrátka prostě někdo, kdo musel mít ty zkušenosti a jak jsem řekl, byl to takový degustátor řepy. Vy jste měli rozhodnout, jestli mi budete věřit nebo ne, případně připsat, kdo by tedy řepočet mohl být. A máme tady pozdrav od paní Jarmely, dobrý den a nevěřím. Andrea nevěří, pak tady mám třeba Marie T. píše, ta nám věří. Dobrý letní den přeji a nevěřím. Mili, dobrý den, nevěřím vám a krásný den, Kristýna. No dneska jste psali hlavně, jestli věříte nebo nevěříte, nic moc dalšího, Blanka. Dnes vám nebudu věřit, aby ochutnával někdo řepu, se mi moc nezdá a tak dále. Ten název bude asi pro něco jiného, píše Lenka. No, spousta vás napsala, spousta nevěřila, ale bylo i hodně takových, kteří věřili. A jak to tedy je s tím řepočetem? Kdo by to mohl být? Vězte, řepočet je neúspěšný český název pro bájného krakonoše, který vznikl v období národního obrození jako doslovný překlad německého jména Rieberzahl, tedy počtář řepy, případně ten, kdo počítá řepu. Výraz poprvé použil básník František Ladislav Čelakovský ve své satirické skladbě Literatura krkonošská. Jméno převzal také Jan Kolár v básnické skladbě Slávy dcera. Mezi lidmi ani dalšími obrozenci se jméno neujalo, souběžně prosazené jméno Krakonoš nakonec zvítězilo a řepočet upadl v zapomnění. Takže řepočet je vlastně jiný doslovný název pro Krakonoše, tedy doslovný překlad toho německého jména Krakonoše Rieberzahl. Rieberzahl také možná někteří znáte. Kdo nevěřil, dobře udělal a jdeme se podívat, kdo bude vítězem nebo vítězkou a kdo od nás, nebo respektive od nakladatelství Kazda, získá knihu Matky a dcery. Tak, papírek mám, rozbaluju, doufám, že i přečtu. Mili s dvěma L, Mili V, která poslala e-mail. Gratulujeme. A to je z dnešního Věřte, nevěřte vše. Zítra ve stejném čase si s námi můžete zasoutěžit znovu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Základní škola v Pardubičkách se rozšíří o novou přístavbu. Před začátkem školního roku se v Česku oteplí, dorazí i tropy. Pardubičtí fotbalisté v lize prohráli v Olomouci 1-3. Dnes čekejte v regionu většinou jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Město Pardubice spouští přípravné práce na rozšíření základní školy v Pardubičkách. Dostat by měla novou přístavbu se dvěma učebnami a jednou třídou školní družiny. Radnice aktuálně vybrala projektanta, který plánované úpravy navrhne a nakreslí. Navýšením kapacity školy reaguje město na novou bytovou výstavbu v areálu Tesly.
2: Jednou z podmínek rozšíření prvostupňové školy v Pardubičkách je rekonstrukce a navýšení kapacity stravovacího provozu v nedaleké mateřské škole Čtyřlístek. Základní škola tam má výdejnu obědů. Po modernizaci by měla kuchyně na místo dosavadních 270 vařit až 380 jídel denně. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Rada Královéhradeckého kraje ocenila 4 řemeslníky titulem mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získávají lidé, kteří významně přispívají k zachování a rozvoji tradičních řemesel a předávají své znalosti dalším generacím. Noví mistři si titul převzali na mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci. Součástí ocenění je také 10 000 finanční odměna.
3: Jednou z oceněných je Andrea Kolová z Jaroměře, která se déle než 15 let věnuje vyšívání rybími šupinami. Od roku 2012 vede také kurzy pro děti. Jan Šramár zase v Josefově vybudoval historickou kovárnu, kde kromě vlastní práce ukazuje řemeslo návštěvníkům. Tomáš Bartoš a Aleš Zelený se zaměřují na výrobu a opravy dřevěných forem pro modrotisk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení. Rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť.
4: Sport.
0: Fotbalisté Pardubic v 5. ligovém kole prohráli na hřišti Olomouce 1-3. V první půli vstřelili 2 góly, které ale videorozhodčí kvůli předešlým offsideům odvolal. Další šance pardubičtí využít nedokázali a až v samém závěru snižoval Mahuta. Špatná produktivita v dosavadním ročníku mrzí i kapitána Michala Hlavatého.
5: Takhle, prostě jsou tam věci, které se opakují a naše neproměněné šance, i když dneska asi jsme je proměnili a ty góly uznané prostě nebyly, ale byly tam i další příležitosti, které jsme nedali, nebo breaky, které jsme nedořešili, občas se to nedostane vlastně ani do šance, občas se mi tomu nechce věřit.
4: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak postupně slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Osobní auto bouralo s dodávkou u Leštiny na silnici číslo 357 a porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 59. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku odstartujeme radioporadnu. Naším hostem bude improvizátor, člen skupiny Paleťáci, dramaterapeut Tomáš Jíreček. A hlavně o té improvizaci si budeme povídat. Co se muziky týká, Helena Vondráčková, také Lešek Semelka. Dál přejeme hezké pondělí.
7: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Radioporadna.
1: Je to tak, je tady pondělní radioporadna Českého rozhlasu Pardubice a dneska se podíváme na improvizaci trochu jinak, než jen jako na schopnost rychle něco vymyslet. Může nám totiž pomoct lépe komunikovat, zvládat nejistotu, pracovat s chybou, nebo se tolik nebát toho, jak působíme na ostatní. O improvizaci, ale také o tom, co nám může dát v běžném životě, si budeme povídat s improvizátorem, vypravěčem příběhu, členem skupiny Paleťáci a dramaterapeutem Tomášem Jirečkem. Tomáš, hezké dopoledne, díky, že jsi přišel.
2: Ahoj Míro, dobrý den vám všem.
1: My když jsme se domlouvali na tom dnešním povídání, tak se nám stala taková chybka ve jméně. Ty jsi říkal, že to je skvělé téma pro začátek. Jakou roli tedy hraje v improvizaci chyba?
2: Chyba v improvizaci hraje obrovskou roli. Když jsme na pódium, tak se hodně učíme brát jakoukoliv chybu do hry a vlastně ji rozvíjet a brát to jako nápad našeho kolegy. Když otevíráme nějaký kurz a lidi se chodí učit improvizovat, což zní divně, ale je to tak, tak se tam snažíme vytvořit takový tak moc bezpečný prostor, aby tam lidi mohli dělat malé chyby, protože když si umíme všimnout u sebe malé chyby, tak je to přesně to místo, kde se můžeme něco naučit, něco o sobě dozvědět, nějak se jako rozvíjet, ale chce to, aby ta chyba nebyla fatální a aby člověk jako to neměl spojený s pocitem studu, což se nám dost často děje, tak my se učíme nebo snažíme se na těch kurzech to dělat tak, aby se lidi nemuseli stydět, ale přesto dělat malé chyby.
1: Tak já jsem říkal, že jsem měl trochu výčitky z toho, že jsem si chystal otázky na tu dnešní radioporadnu. Jestli bych právě o té improvizaci lépe nemluvil nepřipraven.
2: Taky mi improvizátoři říkám, že improvizace neznamená, že je člověk nepřipravený. Vlastně říkáme úplný opak, že to jsou lidi, co jsou dost připravený. To ale neznamená to, že máme scénář, znamená to, že máme natrénováno, hodně toho víme o svém těle, o svých partnerech, o tom, jak funguje improvizace, jak funguje příběh. Tyhle všechny věci máme nějak hodně v malíku, tím pádem to potom na tom pódium sviští. Ale pravda je, že to slovo improvizace má různý konotace, že když se objeví titulek Vláda zase improvizovala v Bruselu, tak z toho nikdo moc nadšenej není a rozhodně si to lidi nepřekládají jako, že byli perfektně připravení a že uměli skvěle reagovat na situaci. Ale my improvizátoři říkáme, že to je tohle. Mám spousta nástrojů a můžu je používat tak, jak vyžaduje situaci.
1: No a když se řekne improvizace, tak velká řada lidí si představí asi herce, kteří na jevišti vymýšlejí za pochodu nějakou situaci. Je improvizace opravdu především divadelní disciplína?
2: Improvizace je především umělecká disciplína. Myslím si, že muzikanti můžou o improvizaci toho taky nakafrat hodně. Divadelníci o tom taky můžou nakafrat hodně. A co je na improvizaci divadelní skvělý, je to, že rozvíjí čtyři takové velké dovednosti, jako koncentrace, komunikace, kreativita a spolupráce. A všechny tyhle věci se dají. Jsme tak nad tím přemýšleli, když si vás Andreou, která sem taky chodí, si říkal povídat, že se tyhle věci dost hodí, když člověk pracuje s lidma. Takže to jsou takové jako velké dovednosti, které se dají trénovat. Že dovednost znamená, že to člověk dovede, když to točí, když to trénuje, když se s tím potkává vlastně častěji. Je to jak učit se řídit autem nebo šprtat cizí jazyk.
1: Takže spíš než o nějakém rychlém přemýšlení, je to spíš o schopnosti dobře reagovat na druhé.
2: Dobře reagovat na druhé, dobře vidět druhé, být tam spolu a tvořit spolu.
1: Být parťák.
2: Být parťák, ano.
1: Co je podle tebe největší mýtus, který o improvizaci panuje?
2: Že člověk musí být vtipnej a rychlej. Aha. To myslím, že jsou takový mýty, když se koukáme na divadlo. Myslím si, že je dobrý, když tam člověk nějak dobře je dobře připravený, je dobře spojený se svým tělem a je dobře spojený se svým partnerem a potom se prostě dějou věci. Hezký, dá se na to koukat.
1: Takže improvizátor nemusí být za každou cenu vtipný?
2: Myslím, že ne, že to přinese prostě ta situace samotná. A nebo teďkon s paleťákama zkoumáme i nějaký jako delší druhy improvizace nebo to, aby jsme se mohli dotýkat hlubších témat. Takže se dá koukat i na improvizaci, kde se člověk nechechtá a může se ho dotknout na jiný rovině, než na tom, že to je zábava, jenom zábava. což samo o sobě je dobrý, vlastně dát někomu 2 hodiny času toho, že se řechtá, s tím já jsem hrozně spokojený. Ale když se povede, že se dotkneme ještě nějakého tématu, já nevím, třeba vztahového, nebo že se dotkneme nějaký jiný emoce, tak mi to přijde taky jako moc užitečný. No. Proto se do divadla chodí, že jo? Nebo koukáme na bijáky.
1: Je to tak. Tomáš Jireček naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si o improvizaci.

0: dnešní radioporadně Českého rozhlasu Pardubice si povídáme s Tomášem Jirečkem. Umí toho hodně, ale dnes je tady hlavně improvizátor. Potřebuje člověk k improvizaci talent, nebo se dá naučit?
1: Je to jako se vším, talent se hodí, když jde to rychlejc a snadnějc. Když se koukám do té naší party, tak moje oko vidí, že někteří jsou víc talentovaní a někteří trochu míň. Ale je to věc dovednostní, jak už jsem říkal, to znamená, že se dá učit, trénovat a rozvíjet. Prostě, když neumíš angličtinu, tak musíš přeskakat všechny ty stupně, abys byl C2, tak tohle je dost podobný. Čím díl to děláš, tím lepší improvizátor.
0: No a v jakých situacích nám může improvizace pomoci mimo jeviště?
1: Já myslím, že ve všech, kde člověk chce být s lidma. Nevím, jak to líp říct, ale když člověk jako prochází nějakým vzděláním, co se týká improvizace, tak moje zkušenost je taková, že lidi mluví o tom, že jsou víc hravější, neberou se tolik vážně, dokážou snadnějc přiznat, že někde něco zkazili, tím pádem se dokážou jednodušejíc omluvit, čímž pádem můžou být nějak víc jako spolu, což myslím, že v dnešní době se sakramensky hodí.
0: Možná bychom si mohli říct, jak vypadá taková lekce nebo hodina improvizace. Ty jsi říkal, že to je o hře hodně.
1: Ano, ano. Hodně si tam hrajeme a hodně si povídáme o tom, co to s lidma dělá, ty hry. My budeme mít ukázkový lekce teďkon, takže lidi můžou dát nějaký drobný peníze a přijít se podívat 17. září v Pardubicích a v Hradci. A ta lekce vypadá tak, že se lidi sejdou, chvilku si povídáme, kdo jak přichází, a potom už sejdou krátké techniky nebo krátké cvičení, které vždycky na něco cílej. Na začátku hodně cílej na to, aby ta skupina mohla být spolu, aby jsme spolu mohli chodit do trochu nekomfortních situací, a postupem času přidáváme výzvy pro to, aby člověk mohl zkoušet ty improvizační dovednosti, jako je pro mě to je být v těle, být se svým partnerem, umět říkat na situace ano a rozvíjet hravost, umět se pohybovat ve světě jako, víš, to je takový ten svět, kdy člověk něco zkouší, ale vlastně to nemá následek do té reality. To znamená, že pokud já se bojím naštvat a zkusím si to ve hře, tak najednou se dokážu potkat se svým naštváním a může to být vlastně hodně fajn i pro ten svět tam venku. To samý, když tady zazněla ta písnička, tak to samý se děje s trémou, že jo? Že ty jsi se ptal na trému, tak na kurzech se může dít to, že se člověk s tou trémou nějak potkává, zakouší, poznává ji a poznává se on sám v tomhle pocitu, čímž pádem pak ten pocit nemusí být tak děsivý.
0: Setkáváte se třeba s tím, že někdo lekci nebo hodinu improvizace pojme jako takový protiúkol překonání sám sebe, že je třeba introvert a jde to zkusit?
1: Jo.
0: Jak se s takovými lidmi pracuje?
1: Dobře, protože jsou motivovaný a to se vždycky hodí, to je perfektní.
0: No ale pro ně to asi není úplně jednoduché.
1: No to není a myslím si, že lidi tam nechodí proto, aby to jednoduchý bylo. A moje práce je, aby to taky jednoduchý nebylo, ale zároveň, aby se to dalo zvládat. Pro mě je hrozně důležitý, aby lidi, kteří k nám chodí na kurze, aby zažívali úspěch. A prostě je to jak po schodech, no. Že když zvládneš jeden schod, tak můžeme jít na další.
0: Souvisí improvizace i se sebevědomím?
1: Já myslím, že jo. Vlastně jo. Záleží, jak se rozumí tomu slovu sebevědomí. Ale pokud to
0: tak je to zdravé.
1: Jo, ale pokud to přeložím jako vědomí sebe, to znamená, že o sobě víš, víc víš, tak myslím, že to s tím souvisí hodně. Protože najednou víš, jak ti funguje tělo, trochu víš, že ti emoce procházejí přes... že to je věc fyzická a ne hlavová, a trochu víc víš, jak reaguješ s někým ve skupině nebo s někým jeden na jednoho, protože v tom kurzu se to všechno vidí a reflektuje. To znamená, že dostáváš spoustu matroše. A ještě když lidi učím pracovat s chybou, tak je nejdřív nutím trochu, což je pro Čechy úkol jako blázen, aby si vzpomněli na 5 až 10 věcí, v čem jsou dobrý, nebo co v životě zvládli, nebo něco takovýhleho. Protože jsem četl nějaký pro mě důležitý výzkum, který říkal, že lidi, kteří vědí, v čem jsou jako dobrý, tak potom snadněji umějí přiznat tu chybu.
0: No a to je právě to, se dostáváme k tomu zdravému sebevědomí. Ano. Sebevědomí. A ty jsi říkal, že to je tady 10 věcí, v kterých jsem dobrý, vyjmenovat není jednoduché. Zvlášť tedy, pokud to sebevědomí nemám, že?
1: Ano.
0: To znamená, že po lekce improvizace můžu odejít s takovým tím lepším pocitem a říkat si, jo, jsem dobrý, docela to jde.
1: Jo, nebo tohle jsem zvládnul, nebo tohle tady jsem se překonal, nebo vlastně jsem si vzpomněl, že možná, že to je ještě jako, že se posouvá ten myšlenkovej pohled na sebe sama, víš, že každý o sobě vyprávíme nějaký příběhy nějak a vybíráme ty situace, které nám zapadají do toho našeho příběhu, a když začneš chodit do takovýhleho kurzu, tak myslím si, že to člověka trochu nutí vlastně hledat i momenty, které do toho příběhu nezapadají, že tě to z toho nějak vytahuje a rozšiřuje zase vnímání sebe sama. Nevím, jestli jsem srozumitelný, snad jo.
0: No, já to celkem chápu, snad i naši posluchači. Tomáš Jireček naším dnešním hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen dozněla v pondělním vysílání Českého rozhlasu Pardubice v radioporadně, kde je hostem improvizátor Tomáš Jireček. Už se tomu věnuje, jak jsem se dozvěděl, 20 let té improvizace.
1: Necelých, myslím.
0: No ale to je teda spousta let, takže poznáš dobrého improvizátora.
1: Už na jevišti?
0: No na první pohled si myslím.
1: Na jevišti tak na pátej, ale musím tomu dát tak 2 minuty.
0: No dobře, takže za 2 minuty poznáš dobrého improvizátora. Podle čeho?
1: No, myslím si, že podle toho, jak je přítomný, jak je propojený sám se sebou, to zní tak jako hrozně ezo a hrozně divně, ale neumím to líp říct, že je hrozně vidět, když lidi jsou jenom v hlavě a vymýšlejí nápady,
0: anebo tlačí na pilu,
1: anebo jsou zapojený jako celý a prostě reagují celým tělem.
0: A jde to přirozeně.
1: A jde to přirozeně, že vlastně to není jenom ve verbálu, ale je to, že v zahraju, já nevím, kliku nebo hrníček nebo blabliblo, to je fuk, ale že v tom jsou prostě jako ponořený, no, v té situaci.
0: Vyvíjí se nějak improvizace, jde s dobou?
1: To je hrozně napínavá otázka, protože v Čechách, jak byl ten komunismus, tak to jako přesekalo ledasco a myslím si, že my hodně doháníme svět. Bohu díky sem občas jezdí lidi zvenku, to znamená, že se ty věci dají jako rychle zuběhnout. Ale v tom vnímání hraní nebo v tom, jak jsme do toho jako zahemzlí, tak máme pořád trochu jsme za světem, no, mám pocit. Že teď tady hrozně objevujeme hereckou metodu Meissnera, ale pan Meissner už je, nevím, třeba 15 let mrtvej nebo kolik, víš, tak pro nás je to novinka, ale ve světě už to mi jdou prostě od té doby, co on o tom napsal první knížku.
0: No z čehož soudím, že se tady vyvíjí, že?
1: Takže se to vyvíjí,
0: neustále můžeme přebírat nové a nové věci.
1: A i my se vyvíjíme a potřebujeme to zkoumat jinak a hrát jinak a čekovat, jestli to má ještě nějaký jiný kvality a má a myslím si, že doufám, že funguje reinkarnace, protože bych to chtěl dělat ještě dalších 15 životů, že to je fakt hrozně objevný a nádherný řemeslo.
0: Ty jsi říkal, že v té partě, kde děláte improvizaci, je dobrá nálada, to vlastně musí být, musíte být kamarádi, musíte se poznat. Nicméně, kdyby jsi to chtěl někdo vyzkoušet třeba doma, třeba se stydí, je nějaké cvičení improvizační, které lze dělat doma? Sám?
1: Doma sám.
0: Cestou do práce? A
1: pěkná
0: podobně.
1: Otázka. V jistým významu slova, jo, ale spíš ne, protože na to potřebuješ toho druhého, abys mohl improvizovat, tak je dobrý být v kontaktu. Já někdy si improvizuju tak, že asociuju, to znamená, že když vidím tady světlo, tak prostě první, co mi napadne, je svíčka a takhle jako si dělám nějakou mapu slov, který spolu můžou souviset, protože mě baví rýmování a mám hodně, a když mám hodně volná, jsem uvolněný, tak myslím, že mě doma musí nesnášet, protože cokoliv moje žena poví, tak z toho je básnička. Tak to jsou nějakými způsoby, jak já rozvíjím improvizaci. A zároveň, jak já to rozvíjím, je, že se snažím být v kontaktu se svým tělem, že skoro každý den se snažím potkat, jak se ve svém těle mám, jakou mám energii, kde mě co bolí, ale to už je taková jako poměrně, myslím, něčím pokročilá věc. No.
0: Takže je lepší tu improvizaci zvládat vždycky ve skupině, dělá se to lépe, no a tak ty jsi říkala s manželkou, s ženou doma, zkoušíte to?
1: S manželkou, s ženou doma asi myslím, že jo, ale není to jako vědomá záležitost.
0: Takže ty to, improvizuješ, že ona to neví.
1: Přesně, ale ona je naštěstí taky jako dost v hravosti, to znamená, že se můžeme potkávat i v tomhle. A včera jsem měl takovou situaci, jsem to doma říkal, ale moc mi to bavilo. Byli jsme s naší dcerou, který jsou 2,5, tak jsme byli na zámku tady v Pardubicích a hnedka za vstupem tam jsou takový kovový sloupky, aby tam projížděli auta. Člověk je snadno mine, protože je nepotřebuje, ale dá se nám dát ještě třetí doprostřed té cesty a už neprojede, myslím, ani tank, že to tam je takhle připravený. A hnedka vedle toho sloupku byli lidi na lavičce, tak 10letá holka, její tatínek a babička. A Malvína prostě proběhla kolem toho sloupku a udělala rukou tudududud a já jsem běžel za ní a udělal jsem úplně to samý. A teď ty lidi z té lavičky na to koukali a já jsem si všiml toho pohledu. Tak jsem se kouknul na ně a říkal jsem, dobrý den, prosím vás, to je tajemství, tady to je hrací sloupek a nesmíte to nikomu říct. Jestli jo, tak si pro vás s Malvínou přijdem. A ta mladá holka se nezasmála a tatínek taky ne, ale babičce zazářily oči a myslím si, že by si hrála dál s náma. Ale to už Malvína byla někde dál a koukala po pávech, takže já jsem zase musel tatínkovat od něco jinde.
0: Že babička myslím, by byla skvělou improvizátorkou.
1: Jo, to babička by byla skvělou improvizátorkou, protože se hnedka chytla. A myslím si, že to jsou ty momenty improvizace, co zažíváme jako doma, že nějaká společná hra nebo nějaký takovýhle malinký společný moment, když se nám propíše, tak jsem šťastný.
0: Tomáš Jireček.

0: Jdeme do finále dnešního povídání o improvizaci s Tomášem Jirečkem. A jak dlouho člověk potřebuje trénovat, aby na sobě začal pozorovat nějaký posun, anebo jeho kolegové?
1: Pěkná otázka a odpověď je, je to individuální.
0: Já jsem to tušil.
2: My děláme teď s paleťákama Tyho Jářku třeba už 10 let dlouhodobí, tomu říkáme, ale trvá to 3 měsíce kurzy, který člověk, když projde jedničku, tak může jít dál a dál a dál. A jsem si dost jistý, že za ty 3 měsíce jsou hmatatelné změny u každého, kdo tím projde.
0: Máte potom třeba zpětnou vazbu, že to uplatnili i v životě nějakým způsobem? Jo, si něco povedlo?
2: Jo. Já normálně se na to ptám i během toho našeho setkávání. Tak je vidět, že třeba ty lidi jsou jako uvolněnější v práci, nebo se jim daří něco na nic domluvit, nebo se cítí líp se svým tělem, což jsou všechno jako za mě velký benefity. A hlavně, že dokážou být, a to je vlastně nějak jako mý velký téma, že mám pocit, že jsme teď ve společnosti trochu opuštěný, takže dokážu být víc spolu. Tak tohle ke mně tak nějak jako promlouvá, když se lidi ptám.
0: Že to, jak jsi říkal, jde proti dnešní době, ta improvizace.
2: Jo, to jsme si povídali, když nebyl zapnutý mikrofon, tak jsme si tady chvilku povídali o tom, že mi přijde, že ta doba je hodně výkonová a hodně individualistická, takže improvizace učí být trošku méně ve výkonu a trošku víc s jinýma lidma.
0: Vracet je do normálu možná.
2: Vracet je jasně k tomu, že jsme lidský bytosti a nebejt v té jako pracovní roli nebo v roli, nevím, jakýkoliv jiný.
0: Když jsem tě uváděl, říkal jsem, že jsi také vypravěč příběhů.
2: Ano.
0: Párkrát jsem měl možnost tě slyšet, vyprávět.
2: Ano.
0: To je tedy zážitek. Říkám si, jestli i v tomhle uplatníš improvizaci, kdyby to někdo chtěl zkusit.
2: Jo, my s Martinem Hakem děláme takový docela dlouhý kurz 5 dní, který skončil v pátek, teďko bude zase za rok. A tam se snažíme propojovat to vyprávění příběhu s improvizací nějakým způsobem a koukáme, kde se ta řemesla hodně ovlivňujou. A improvizátorovi se hrozně hodí znát strukturu příběhu, vidět něco o obrazotvornosti, jak tvořit obrazy v hlavě diváku, o srozumitelnosti a o takovýchhlech věcech, tak co se hodí prostě improvizátorovi strašně moc. A vypravěčovi se zase z impra hodí být přítomný, umět se propojit s publikem, být se svým tělem, ukazovat

0: věci přes zvuky a tak. Takže myslím, že si ty dvě řemesla můžou dost pomoct.
1: Přesto, když jsme si povídali a domluvali se na dnešní rozhovor, tak jsem měl takovou představu, že jako improvizátor nepotřebuješ mít příběh připravený, že prostě sedneš, vyprávíš, bavíš lidi. Není to tak?
0: Vypravěč příběhů většinou ten příběh hodně zná, to znamená, že ho má hodně projítej ve své hlavě. Já si přečtu nějaký text, když to se mnou nějak rezonuje a ten autor už je dobře mrtvej, to znamená, nestahujou se na to autorský práva, tak se do toho můžu hemznout, nebo musím platit nějaký poplatky, takže vybírám první možnost a potom se hodně, si to tam hodně prohlížím, jak to vypadá, jak vypadá hlavní postava a tvořím si ve své hlavě scénosled nebo obrazosled. Vypravěč nemá scénář, ale má tohle ve své hlavě, obrázky jeden za druhým a potom podle publika ten příběh vyprávím. To znamená, že používám jiný slova a jinak svý tělo, když vyprávím něco dětem a když vyprávím něco dospělým, přestože to je stejný příběh. A můžeme svítit na jiný témata. Takže improvizace to je v tom smyslu, jak zrovna tady a teď ty věci ukazuju a strukturovaný to je v tom smyslu, že vím, odkud kam potřebuju dojít.
1: Je možno tě někde slyšet v nejbližší době vyprávě?
0: Ty vogo, tak to je hezká otázka a takhle z hlavy
1: nevíš.
0: Mě nic nenapadá.
1: Nemám, to je škoda.
0: V diářku není teďko nic.
1: No tak až bude, tak my třeba pozveme, protože máme tady pozvánky a tipy pro naše posluchače a jak říkám, stojí to za to.
0: Jo, jo.
1: Opravdu.
0: Když vyprávíme s Martinem, vyprávíme starý pověstí český občas, praotcové se to jmenuje a bereme si tam na špacír Horymíra a ještě jednoho jiného frajera, ale o tom neřeknu nic, protože chvilku necháváme lidi hádat. Co se z toho vyklube?
1: No a zpátky k improvizaci, ano. Kdyby po tom našem dnešním povídání někdo chtěl zkusit improvizovat, zkusit ten kurz, říkal si, že teď se budou otvírat.
0: Ano, ano, tak směle do toho. 17. září se to dá zažít úplně nezávazně na 2 hodiny, kde v Pardubicích se lidi potkají se mnou a v Hradci se potkají s Žakem. Je to od 6 do 8. Tady to je jednoduchý, to je na paletě a v Hradci to je někde na malém náměstí, ale to nevím úplně přesně. Všechno se dá najít na našem webu. Můžu to říct?
1: Můžeš.
0: www.paleťáci.cz. Tam je taková hezká odrážka kurzy a tam už člověk najde úplně zakumprnou všechno. Když se lidi přihlásí, tak my budeme mít velkou radost, protože se nám to přepíše do tabulek, pak my ty tabulky tak nemůžeme mít, pak můžeme pěkně pozdravit ty lidi a vědět, že to sedí a jsme celý šťastný.
1: A to už vyprávíš teďka.
0: Ano.
1: Naším hostem byl improvizátor, vypravěč příběhů, také člen skupiny Paleťáci a dramaterapeut Tomáš Jireček. Těším se na další naše setkání.
0: Já taky. Díky moc.

0: Dnes je to přesně 20 let, co ze seznamu planet naší sluneční soustavy zmizelo Pluto. Mezinárodní astronomická unie ho na svém valném shromáždění v Praze 24. srpna 2006 zařadila mezi trpasličí planety a od roku 2008 patří Pluto mezi takzvané plutoidy. Pluto je menší než náš měsíc, za to svoje vlastní měsíce má hned tři. Jsou to Nix, Hydra a Charon. Na téma přímo vesmírné si s dětmi povídala Tereza Brázdová.
1: Co je Pluto?
2: To je tam ten Mickey Mouse a tam je jeden ten koš a ten se jmenuje Pluto.
3: Pluto je taková malinká planeta, která je v naší země.
1: A co je planeta?
3: Planeta je taková kulatá věc a na tom žijeme my. Veprostřed je slunce a ta planeta se točí okolo slunce.
1: A kolik těch planet je?
3: No tak asi 40, si myslím.
1: A ve vesmíru je kolik planet?
3: 50.
4: 10?
5: A já znám Pluto.
6: Já znám Merkur.
7: Mars.
8: Oni jsou nahoře, ty malkeny, oni jsou v vesmíru.
9: Jsou zelený.
10: Zelený a mají takový to prostě takový čtveratý obličej a takový ty cucáky, nebo co to je.
1: A opravdu existují?
10: No, jsou to jenom převlečený lidi, takže ne.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: To je ta nová, Honzo. Mm-hmm,
1: to je ta nová, znovu objevená.
0: Znovu objevená píseň od Václava Neckáře, Píseň pro mne. Tak a jak jste slyšeli, Honza Vamberský ve studiu, ano. Za chvilku se vás ujme a provede vás odpoledne.
1: Už jsem zde, přesně tak. Začneme zase poledními vzkazy a pozdravy a pak přijde na řadu dobré odpoledne, to zase bude plné informací a písniček, které nestárnou. A já vybírám jednu informaci z Litomyšle. Charitní šatník funguje už 30 let. Oblečení třídí u důchodkyně a dohromady tam stráví asi 1000 hodin ročně. Tak podrobnosti přineseme po 14. hodině. No a bude toho mnohem víc, samozřejmě projdeme se, podíváme se i do žambereckého kina a také se budeme znovu věnovat žhavému tématu v Chrudimi, tam to opravdu rezonuje teď stožáry, které původně měly být na stadionu a nakonec nebudou. Tak proč a jestli vůbec budou?
0: Si na to počkejte a hezké vysílání přeju. Řekni děkuju, ne?
1: A jo, děkuju.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Čeperce na Pardubicku ubývá voda ve studních. V Broumovském Výběžku a Beskydech budou odborníci zkoumat co nejlepší ochranu hospodářských zvířat před vlky. Vláda dnes projedná reformu takzvaného třetího penzijního pilíře a nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné pondělní poledne z Pardubic. Někteří lidé v Čeperce na Pardubicku si stěžují na úbytek užitkové vody ve studních. V některých z nich klesla až o metr. Potvrzují to i odborné posudky, které si obec nedávno zadala. Příčinu zjišťují pardubické vodárny. Podle jejich mluvčí Venduly Horákové ale nejde vyloučit vícero faktorů, třeba dlouhodobé sucho.
2: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů. Nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě. Míru vlivu jednotlivých faktorů však určí až výsledná hydrogeologická posudková zpráva.
0: V Chrudimi začíná výměna uličních směrovek, poškozené ukazatele technické služby postupně odstraní a po obnově znovu vrátí zpátky. První etapa je zaměřená na centrum města, kde dočasně zmizí asi 15 cedulí. Desítky chovatelů hospodářských zvířat z Broumovského Výběžku a Beskyd se zapojí do výzkumu Mendelovy univerzity Brno. Výzkum potrvá 2 roky a má vybrat z různých druhů ohradníků ten, který nejefektivněji ochrání stáda před útoky vlků. Mezi oslovené chovatele patří i Eva Hrubá, která má desítky ovcí ve Zdoňově na Náchodsku.
3: Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
0: Vláda dnes projedná reformu takzvaného třetího penzijního pilíře. Ministři chtějí zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO chce kabinet třeba zrušit některé poplatky. Opozice změny vítá. Podle některých stran ale zůstává vládní návrh neúplný a připravují proto pozměňovací návrhy. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
0: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Pondělí v Pardubickém kraji bude slunečné, čeká nás jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti, denní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ještě nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabý až mírně klesne, bio dnes 1, a to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 12 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nehoda teď hlášená z Orlicko-Ústecka, silnice nižší třídy číslo 357. Je to na úrovni tamních Dolan u Leštiny. Havarovalo tam osobní auto s dodávkou. Prosím opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za 4 měsíce jsou to Vánoce, toto letí, vidíte, 24. srpna, přesně dnes, Bartoloměj má svátek, tak možná nějakého Bartoloměje znáte, těžko říct, ale každopádně tato hodina není určena jenom pro gratulace, můžete si navzájem posílat vzkazy, pozdravy a vybírat z naší polední playlistové nabídky, ve které dnes najdete Petra Reska, No Name, Marii Rotrovou, Ilonu Čákovou, Jakuba Smolíka, Abu, Michala Tučného, Vanastovky, Žalmana Aspol, Marka Straceného anebo Pavla Rota.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Nic si neschází, zpívala Hanička písnička, úvodní skladba pondělních poledních písniček od srdce, tak připomínáme kontakty. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozoru. Pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor, pozor, je to první písničkové přání, první pozdrav. Dobrý den, nechte prosím zahrát našemu otci Karlu Davidovi, který se 5. srpna dožil krásných 90 let. Celý život pracoval pro město Pardubice u technických služeb a zasloužil se tak o rozkvět města a přilehlých obcí, za což byl i oceněn mnohými diplomaty, dokonce i od tehdejšího předsedy vlády. No tak panu Davidovi posíláme velkou gratulaci a z písniček tu teď na mě kouká Petr Rezek, nejkrásnější déšť.

0: nejkrásnější déšť by se hodil, kdyby trval minimálně tak týden. Víte, takový příjemný, neutichající déšť, prostě by normálně pršelo a pršelo a pršelo, aby se všechno zase napilo, osvěžilo a pěkně promočilo. Tak zatím se o tom můžeme nechat jenom zdát. Ale o čem si nemusíme nechávat zdát, to je další z vašich pozdravů, někdo je na drátě. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Anička z České Třebové. Pěkně jste to řekl o tom dešti. No. A já bych chtěla nechat zahrát řidičům autobusu. Uh-huh. Hlavně ty, co jezdí Česká Třebová Ostrov. Je mě po nich smutno, protože tady mě nestavějí v hliníkách.
0: Jak to?
1: No, protože se tam dělá silnice před Kuhrovem. A bude to trvat až do prosince.
0: Jo.
1: Takže jsem tady nuceně zavřená. Musím si vždycky pořídit taxíka.
0: Ano, odříznutá
1: odsvěta. Abych si mohla
0: jít nakoupit.
1: Jinak je tady krásně. To jako se musí nechat. A ještě teda i jiní řidiči, jo, co jezdí na Litomyšl a na Vysoký Mýto, oni jsou všetky hodní. A poraděj. A tak jako, aby věděli, že na ně taky myslím, že mě je po nich smutno.
0: Dobře. Určitě to teď slyšeli. Tak vybrala jste si něco z naší polední nabídky?
1: No, Jakuba Smolíka bych si nechala.
0: Kubíček Smolíček bude, dobře. Až se ti jednou bude zdát, tak je to tu připravené.
1: Tak se tam mějte.
0: Vy
1: na
0: taky.
1: Tom vršku.
0: Děkujeme, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No také další z vašich poledních písničkových pozdravů, jinak tato hodina je stále otevřená pro vaše vzkazy, tak budeme rádi, když se také připojíte do této hodiny a pošlete někomu vzkaz a my přidáme, případně si vy vyberete z naší polední nabídky nějakou písničku. Tak, teď budeme hrát Editě Haubertové a Emilce Konvičkové pro hezčí den, pro radost a pro pohodu od babičky, od dědy, od Rona a

0: Za 9 minut půl jedné písničky od srdce pokračují, někdo by opět měl být na telefonu, tak se ptáme, kdo pak nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Milada z České Třebové.
0: Zdravíme do České Třebové, paní Milado.
1: Já bych prosila zahrát paní Aničce Karlíkové za včerejší písničku pro mě.
0: Ano.
1: Stále rozdává radost všem známým. Děkuji vám.
0: Určitě rádi zahrajeme. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: Česká formace No Name, děkujem, že jsi a někdo by ovět měl čekat na telefonu. Kdo pak čeká na telefonu, ptáme se.
1: Dobrý den. Zdravím vás, pane Vambersky, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta.
0: A my zdravíme Vysoké Mýto, paní Hanko.
1: A dala bych zahrát nejnejce Mirce do Tomilu.
0: Ano.
1: Protože se vrátila po dovolený, tak aby se jí dobře rozjíždělo ten pracovní proces. A nevím, co jste nabízeli, a tak nějak českou bych ráda.
0: Tak, v nabídce Ilona Čáková, Michal Tučný, Marie Rotrová, Vana Stovky, Žalman a spol.
1: Jasný, tak tam dejte Michala Tučného.
0: Dáme Michala Tučného, děkuji. Dobrá. Tak za chvilku, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také J.K. Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak, přátelé, a také vaše polední písničkové vzkazy a pozdravy. Zahrajte, prosím, také písničku pro naši babičku Miladu do Vysokého Mýta. Je nám líto, že prázdniny končí, ale byli jsme u ní jako vždycky moc rádi, vnučky Klárka a Verunka.

Charitativní píseň světových amerických zpěváků USA for Africa pro hladovějící africké děti. We are the world, tedy my jsme ten svět. A my teď jsme jedna velká parta, která si navzájem v této hodině posílá vzkazy a pozdravy a hrajeme si k tomu pěkné písničky. Tak jakou budeme hrát tentokrát? Já už se tady dívám do našeho e-mailu na stránku studio.pardubice@rozhlas.cz a vidím tady pozdrav od Boženky, která si všimla, že v nabídce máme vanastovky.

0: Kouzlo vanastových věcí v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak pojďme teď na další z vašich poledních písničkových pozdravů. Píše nám posluchačka Klára, prosím, pošlete jako poděkování všem gratulantům pěknou písničku, děkuju hlavně za tu pěknou knihu, za to, že si všichni vzpomněli a také za úžasnou poukázku na Wellness Weekend.
1: Písničky od srdce.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: V Pardubicích máme jednu opravdu krásnou pasáž, známou jako Machoňovu pasáž. Málo kdo ale ví, že na jejím místě stála na počátku 16. století modlitebna Jednoty bratrské, později kovárna a ještě později hospodářský dvůr, který několikrát vyhořel. V roce 1917 ale pozemek koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý a rozhodli se zde postavit nový čtyřpatrový dům s průchozí pasáží lemovaný obchody. Za 100 let došla pasáž mnoha proměn. Do té současné, opravdu krásné, vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také další možnost pro vás ještě do konce hodiny poslat někomu pondělní vzkaz či pozdrav. E-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu, a nebo telefonní linka přímo sem k nám 726 46 48 48. Další z vašich vzkazů, který teď vybíráme na našem SMS-kovém čísle, je od Davida pro bráchu Dana k dnešním narozeninám. Brácho, promiň, že se neuvidíme, necháme to na víkend.

Panenka, Žalman a spol, taky už taková lidovka, kterou si broukáme mnohdy úplně nevědomky. Úplně tahle písnička zlidověla. V dobrém odpolední, tedy v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, teď zněla naším vysíláním. A ještě bychom mohli připojit další pozdrav. Konec konců čas máme, 10 minut před 13. hodinou. Tak co pak tady máme pěkného? Zahrajte prosím písničku pro mou kamarádku Blážu a její sestru Martinu. Jsou to skvělé ženské, díky moc, David a Dan. A to je vlastně asi poslední písničkový pozdrav, který v této hodině vyřídíme, a přidáme i Marii Rotrovou, Střepatá nohatá.

Nohatá Marie Rotrová dospívala 6 minut před 13. Po 13. hodině po zprávách Petry Beránkové. Už Oskar Hess a jeho osobnosti Česka. Dnes se můžete těšit na povídání s herečkou Kateřinou Macháčkovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudim navýší kapacitu základní školy doktora Jana Malíka o 30 míst. Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v severočeských Teplicích. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, maxima do 23 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Vítám vás. Práce na rozšíření chrudimské základní školy doktora Jana Malíka začnou v říjnu. Radnice chce navýšit kapacitu o 30 míst, nechá proto za 50 milionů korun postavit další budovu.
4: Jednopodlažní přístavba bude stát na školní zahradě. Navržená je jako moderní dřevostavba, která bude se sousední budovou propojená pavilonem. Nová část má zahrnovat další třídu, jazykovou a odbornou učebnu a také kabinety a šatny. Termín dokončení je stanovený na červen příštího roku. Chrudimi, Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Povodí Labe nechá opravit jez v Chroustovicích. Původní hráz na Novohradce odbourají a nahradí pohyblivá vaková konstrukce. Podnik už vypsal soutěž na dodavateli. Náklady podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice odhaduje na 46 milionů korun. V Teplicích nad Metují na Náchodsku začíná stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Radnice za něj zaplatí víc než 31 milionů korun. Hotové má být do listopadu příštího roku.
5: Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu, v přízemí nabídne pokladnu, informace prodej suvenýrů, sociální zařízení anebo místnost na zavazadla, v patře vznikne multimediální sál a venkovní pobytová terasa. Část lidí stavbu infocentra odmítala, v místním referendu ale neuspěli. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích. Večery pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
6: Pohřešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
3: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno až zataženo. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Denní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, večer severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky teď ještě nepříznivé, během dne už většinou dobré. Tlak slabý až mírně klesne, byl dnes jednička a to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Řidiči na hlavním silničním tahu 1/35 u Vysokého Mýta až do konce září musí počítat s dopravními komplikacemi. Silničáři tam mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem vedou dopravu vždy volnou polovinou vozovky. Tak prosím, buďte trpěliví a klidnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky,
2: no,
1: pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. jo, že to je dost povrchní. To učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Reagovat, být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono, ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní, když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo? Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růdce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak se mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Nosíte
2: ne,
1: si to
2: ne,
1: furt.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. A je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostal, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, když si tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratce.

0: bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony a tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl, no.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný tři film. Věci.
0: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
0: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
0: to
1: si?
0: Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
0: Kevine.
1: Kevine.
0: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Akvacentrum Pardubice je ode dneška na 10 dní zavřené. Dálniční tunel Homole u Vysokého Mýta by měl být v provozu příští rok v létě. V Číně začal světový šampionát v moderním pětiboji. Češi nepřihlásili štafety. A zítra se oteplí. Čeká nás oblačno až zataženo, teploty do 25 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Vítám vás. Akvacentrum Pardubice bude od pondělí 24. srpna na 10 dní zavřené. Důvodem je technická odstávka, během které pracovníci vypustí a vyčistí bazény a opraví taky některé části budovy. Mimo provoz bude i u letní pláž u akvacentra. Otevřené naopak zůstane koupaliště Cihelna. Akvacentrum znovu otevře ve čtvrtek 3. září. U Vysokého Mýta pokračují práce na tunelu Homole, který je součástí nově otevřeného úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Tunel zatím není průjezdný, řidiči proto využívají provizorní přeložku. Původně měl být hotový už koncem letošního roku. Kvůli komplikacím při ražbě se ale jeho otevření posune na léto roku příštího. Jak to aktuálně na stavbě vypadá, nám popsal ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Skutečně probíhají už ty práce uvnitř tunelu z hlediska ostění a z hlediska prostě betonáží, je problém osazení potom té technologie. Jakmile se dodělá ta stavební část, tak my budeme muset celý tunel osadit technologií, jak větrání, tak světly, všemi kabely, telematikou kompletní, to znamená to všechno prostě samozřejmě bude probíhat v průběhu zimy a jarních měsíců.
2: Na Pardubické Dubině je ode dneška omezený průchod po některých chodnicích. V ulicích Lidmily Malé a Bartoňová začaly výkopové práce kvůli opravě veřejného osvětlení. Jde o další část letošní rekonstrukce v této lokalitě. Omezení potrvá do 27. listopadu. Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů pragmatické, zaměřovat se má na rozvoj obchodu a vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem. Policisté pátrají po 12-leté Claudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení života. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
2: Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Fotografii pohřešované najdete na serveru i rozhlas.cz. Informace o dívce volejte na linku 158. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu asi 150 miliard korun půjde na nákup systému protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů.
1: Sport.
2: V čínském městě Kuejiang začal světový šampionát moderních pětibojařů. Úvodní štafety bez české účasti vyhráli Britové a Bělorusky. Mistrovství se zúčastní i 6 českých reprezentantů v čele s obhájcem bronzu Matějem Lukešem. Olympijský vítěz z Londýna a dnes kouč David Svoboda úplně neví, co od svých následovníků na šampionátu čekat. A vysvětluje, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží. Pokračuje Svoboda.
5: Je to na druhém konci země koule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádné štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet 3 nejlepších individuálních výsledků.
1: Počasí.
2: Noc na zítřek bude většinou oblačná, noční teploty 13 až 10 stupňů, teploty na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné a rozptylové podmínky dobré. V úterý oblačno až zataženo, denní maxima vyšší než ta dnešní 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabý až mírně klesne a vyjde zítra 1. To bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 14. přesně a jedna komplikace teď hlášená z Chrudimska, přímo v Skutči v ulici Štěpánkova. Je tam v délce 76 metrů vysypaný náklad a je to tam nebezpečné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré pondělní odpoledne a vítáme vás. Zdravíme do Litomyšle. Petra, by ještě chtěla něco říct?
2: Ano, pátrání po 12-leté dívce z Ústecka bylo v tuto chvíli zastavené, takže odvolávám, co jsem řekla. Všechno je odvolané, dívku už nehledáme. To je dobrá zpráva.
0: Ano, dobrých zpráv není nikdy dost. No, my k tím přidáme ještě písničky, které nestárnou, od Karla Gotta, Věry Martinové, Janka Ledeckého, a nebo Karla Černocha s Ivetou Bartošovou, a podíváme se také do Litomyšle, kde už 30 let funguje charitní šatník.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Až na vrcholky hor vydala se Věra Martinová v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 24. srpna. Skutečně, když to spočítáte, tak za 4 měsíce jsou to Vánoce. Letí to neskutečně. Mimochodem, možná už trochu pocitově Vánoce slavili předkové v roce 1940, protože tehdy nebylo ani 8 stupňů Celsia a v roce 1807 zase bylo přes 34 stupňů Celsia. To jsou prozatím nepřekonané teplotní rekordy pro datum 24. V římskokatolické církvi si dnes připomínají svátek svatého Bartoloměje, ten je i v našem kalendáři napsán. A k Bartolomějovi se také váže hned několik pranostik a jedna z nich vyhlíží docela optimisticky na následující roční období, protože říká, jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. No tak to vypadá, že by ten podzim mohl být celkem pěkný. Také se říká, že na svatého Bartoloměje sedlá k žitose je a že od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Ono by ještě hřát mělo. Jak moc, to si řekneme zhruba za hodinu s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Teď ještě přidáme jednu nebo dvě informace z kroniky. Jedna se týká roku 1845. Tehdy totiž byla zřízena na nádraží v Pardubicích poštovní stanice, která byla za úplatu propůjčena sběrateli listovní pošty Pardubice město Peregrinu Kulhavému. No v roce 1910 se zase rozhodlo pardubické zastupitelstvo o zřízení lávky přes Chrudimku, a to v prostoru pod vinicí. Následně 2 roky na to byla provedena ještě zatěskávací zkouška, ale tentokrát to byl most přes Chrudimku, předchůdce Prokopova mostu, a pozor, při plném zatížení, což byly 4 valníky se 7,5 tisíci kilogramy váhy, byl seznán pohyb 11 mm. Takže tehdy ten most tu zatěskávací zkoušku složil. Dneska by to nedalo.

0: Právě teď je za 9 minut půl třetí a my zdravíme do Litomyšle. Víc než 1000 hodin ročně dohromady věnují dobrovolnice práci pro charitní šatník v Litomyšli. Funguje už 30 let, a to v suterénu Lidového domu, a o jeho provoz se aktuálně stará 11 seniorek. Oblečení třídí, skládají a posílají dál. A reportérka Barbora Soukupová se za nimi šla podívat.
1: Takže tohle tričko dáme do triček. Tohle je co? Tohle je... To jsou nějaké dětské šatečky.
2: Možná jo, možná jo.
1: Nebo do triček. Když tak to dám na ramínko.
3: Oblečení tady přebírá paní Marie. Jak to funguje? Lidi sem donesou oblečení?
1: Donesou oblečení a my to všechno přebíráme a třídíme podle velikosti, podle jak je to v pořádku, a to, co je jako je takový už nepoužitelné, tak se dává zvlášť a to odváží zase nějaká firma a ty si to tam třídí zase podle svého.
3: A to oblečení, které zůstává tady, tak pak sem chodí lidé a třeba si to můžou koupit za malý poplatek.
1: Od 5 korun se to pohybuje asi tak do těch 35 korun.
3: A co vám to dává takhle dobrovolničit?
1: Já z toho mám velkou radost, protože jsem si prošla takovým utrpením a mám radost, když můžu udělat druhýmu radost. A tady mám sestru, s kterou pracujeme tady a aspoň se vidíme, protože bychom se za celý rok neviděli. Neměli bychom čas.
3: Sestra se jmenuje Míla, taky tady zrovna přebírá oblečení. Stejná otázka na vás. Co vám to dává dělat dobrovolnou práci?
4: Jo, ráda jsem mezi lidma prostě. Mám radost, no, když si lidi něco hezkého vyberou, a taky vidím, že s tou mají radost, že se jim to líbí.
3: A vidíte sestru?
4: A vidím sestru taky.
5: Tak nám to tady můžete takhle někde nechat, jestli nechcete pytle.
6: Ne.
5: Ne? Dobře, jo?
6: Tak nepotřebujeme.
5: Tak jo. Tak.
3: Tady zrovna přinesla paní Klára s tatínkem nějaké oblečení.
7: Je to oblečení po babičiných kamarádkách, co zemřeli, tak je to... Co si mohli vzít mezi sebou, to si vzali a ostatní chtějí věnovat.
3: Vůbec nejstarší dobrovolnicí je tady paní Marie, která čerstvě oslavila 85. narozeniny. Jak dlouho sem chodíte?
8: Zhruba tak asi 15 roků bych to odhadla. To je taková dobrovolná činnost, která vlastně, já jsem to pohodila víceméně po rodičích, protože jsem viděla, že se pomáhá nezištně, bez nějakého odměny, i když se nám někdo třeba diví, že nemáme za to nic, ale děláme to prostě, využívám svůj čas.
3: A není to jediná činnost dobrovolná, kterou děláte, protože my jsme spolu mluvili, vy ještě nějaké nákupy zajišťujete?
8: No pro sousedy, ano, to také. Teď zrovna jedu, sousedka nemůže chodit, tahle zase vaří, druhá zase peče a prostě také to, co je potřeba, tak zařizuju.
3: Dostanete pak třeba buchtu za odměnu?
8: Ano, samozřejmě, buchtu dostanu.
3: Děkuju moc. Charitní šatník funguje každé pondělí a středu. Zásoby z něj už posloužily například jako pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, pro oběti povodní nebo tornáda. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Karel Černoch, Iveta Bartošová, písnička V tom v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli ještě před zámeckým létem Helena Vondráčková anebo Pavel Bobek postarají se o další písničky, které nestárnou. Ale ještě předtím zajdeme na tenis, a to do tenisového klubu TOSK Žamberk, který tento rok slaví 100 let tenisu ve městě. Bílý sport byl ale v začátcích jenom pro vyvolené. Postupem doby přicházely další tenisové oddíly a každý něco vybudoval. V současnosti má Žamberk reprezentativní areál se 6 antukovými kurty i tenisovou halu. Na tradičním C-čkovém tenisovém turnaji si s bývalým hráčem i trenérem Miloslavem Chvátilem o stoleté historii povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Je rok 1926, první republika. Jaký byl tenis v Žamberku? Asi nebyl pro všechny.
2: Tenis v Žamberku nebyl pro všechny, naopak byly tady pouze soukromé kurty, a tisíce 3, takže pro běžného občana Žamberka se dostat na tyto kurty bylo obtížné. Takže se skupina tehdy středně mladých lidí rozhodla, že si musí ten kurt postavit, ale založili i oddíl přitom. A to je právě ten klíčový moment, protože to bylo na podzim roku 26, těch 100 let, no.
1: Jaká jména tenistů z té doby zůstal v paměti Žamberáku?
2: Když já jsem vstoupil do tenisového klubu, tak už ti lidé se kolem tenisu nepohybovali. Jenom zajímavost byla tam moje paní učitelka na klavír, ale to je tak všechno. Pak nastoupila nová generace ve 30. letech a hlavně za války a po válce, a ta už to potom dotáhla do té doby, kdy jsme k tomu přišli my.
1: Když tedy jste k tomu přišli vy, jak to tady vypadalo?
2: Ten kurt, který ta první parta v roce 26 postavila, byl nahoře u zámku, ale město rozhodlo tenhle areál použít jako sportovně rekreační, tak na začátku 30. let postavilo staré koupaliště. Chvilku na to postavilo město 3 kurty, ty věnovalo tomu nově vzniklému oddílu, a za chvilku na to se otevřela kasárna, tak se postavil 4. kurt, takže když my jsme nastoupili do tenisu, tak tady byly 4 antukové kurty, žádné zemí. Jsme teprve v průběhu těch let, na začátku 70. let, postavili svoji první klubovnu a vlastně jsme začínali tomu dávat nějaký standard.
1: Tolik asi o historii, a já se obracím na předsedu klubu Jakuba Kulhánka. Povězte mi, co všechno patří k tenisovému klubu tady.
3: Tenisovému klubu patří kompletně celý areál, který dneska čítá 6 venkovních dvorců antukových. Dokonce zajímavosti, že máme jako jeden z mála klubů, jsme už před 10 rokama vybudovali i umělé zavlažování, máme zde víceúčelový dvorec a kompletní vnitřní zázemí s šatnami a tak dále, na což navazuje potom tenisová hala, která je od roku 2020 zrekonstruována do pevné podoby. Je tam hardový kurt Curcol Comfort, je tam lávka pro diváky. Troufám si tvrdit, že to je jedna z nejhezčích hal minimálně v regionu.
1: Co vlastně hrajete a kolik máte družstev?
3: Tento rok se nám povedl rekord. Přihlásili jsme 14 závodních družstev. Samozřejmě je to hlavně díky tomu, že tady působí trenérská škola Radka Neigebauera, kde dneska má Radek v tenisové škole zhruba 90 dětí, a díky tomu můžeme čerpat a pomáhat si vlastně v těch družstev.
1: Mám asi poslední otázku. Co vás napadne, když se řekne žamberecký tenis?
3: Žamberecký tenis, napadne mě klub s velkým srdcem. A díky tomu si myslím, že klub může přejít krásně do dalšího století.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Muž na konci světa Pavel Bobek, 3:45. Tak je tu poslední týden letních prázdnin a s ním, bohužel, pro mnohé z vás, víte, i poslední týden zámeckého léta. A my opět samozřejmě nebudeme zahálet a vyrazíme na nějakou tu šlechtickou pamětihodnost. Kam nás vezme pan hrabě František Kinský?
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní.

0: Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
1: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, musely tedy projít rozsáhlou rekonstrukcí?
0: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
1: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
0: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergu, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tedy pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
1: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
0: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
1: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
0: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
1: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
0: Malované trámy a malované omítky, ano.
1: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
0: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
1: Ve své době k čemu sloužila?
0: Byla to obrana hradní věž.
1: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
0: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
1: Má zámek nějakou zahradu, park?
0: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 4,5 minuty budou 3. Mimochodem nekončí jenom prázdniny, ale mílovými kroky se blíží také náš narozeninový koncert, protože Český rozhlas Pardubice pro vás chystá na 1. září jedinečný hudební zážitek, konkrétně od 14:30 odpoledne na nádvoří Pardubického zámku. Vy, kteří pravidelně posloucháte naše vysílání, tak dobře víte, že na našem exkluzivním koncertu vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobr, který bude hrát a zpívat na přání, a to nebude vše, protože když vezmete sebou přátelé, tak se setkáte, kromě toho, že si užijete skvělou muziku, i s našimi moderátory. A celým odpolednem vás budou na pódiu provázet Petra Beránková s Miroslavem Hrubanem a nebude chybět ani náš odpolední přímý přenos ze všech příprav přímého přenosu a hlavně koncertu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Chrudim navýší kapacitu základní školy doktora Jana Malíka o 30 míst. Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele, schválila 11 opatření. České volejbalistky mají na evropském šampionátu v Brně první volný den a zítra se oteplí, ale bude oblačno a zataženo, teploty do 25 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Práce na rozšíření chrudimské základní školy doktora Jana Malíka začnou v říjnu. Radnice chce navýšit kapacitu o 30 míst, nechá proto za 50 milionů postavit další budovu.
6: Jednopodlažní přístavba bude stát na školní zahradě. Navržená je jako moderní dřevostavba, která bude se sousední budovou propojená pavilonem. Nová část má zahrnovat další třídu, jazykovou a odbornou učebnu a také kabinety a šatny. Termín dokončení je stanovený na červen příštího roku. Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Lunchkron chce přestavět bývalou školu v Kolárově ulici na městský bytový dům. Chce tak zajistit dostupné bydlení například pro mladé rodiny. Informuje o tom radnice, která už má stavební povolení a vybrala zhotovitele prací. Zatím ale čeká na získání dotace.
7: V budově bývalé školy z 19. století by po přestavbě mělo vzniknout 22 bytů. V plánu je kompletní oprava, včetně zesílení stropů, úpravy příček, podlah i schodiště. Projekt počítá také se stavbou výtahu, výměnou oken, dveří nebo rozvodů. Od smlouvy s dodavatelem prací může město ustoupit, pokud na stavbu nezíská dotaci a záměr neschválí zastupitelé. Z Lunchkrona Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
8: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
4: Portál evidence by měl podle ministra Havlíčka ulevit malým a středním podnikům od velkého množství kontrol. Součástí prvního balíčku je například i opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by totiž mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Vláda také spolu s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a druhý podnikatelský balíček. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie Foldynu vykázala v červenci potom, co údajně svou ženu napadl. Kriminalisti mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zapavili mu 3 střelné zbraně, které poslanec legálně vlastnil.
5: Sport.
4: České volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně první volný den. Po 2 výhrách a 1 prohře si Češky od volejbalu odpočinou. Realizační tým pro ně připravil trénink v posilovně.
9: Volný den českých volejbalistek ale neznamená, že pavilon P brněnského výstaviště zůstane prázdný. Pondělní program evropského šampionátu zahájí v Brně ve 4 hodiny odpoledne duel Ukrajinek s Rakušankami. Ve večerním zápase se od 19 hodin utkají 2 dosud neporažené týmy, Srbsko s Bulharskem.
4: Další utkání evropského šampionátu odehrají české volejbalistky zítra, tedy v úterý večer proti Ukrajině. Český rozhlas Radiožurnál Sport to odvysílá v přímém přenosu.
5: Počasí.
4: V noci nás čeká zvětšená oblačnost. Bude většinou oblačno, noční teploty 13 až 10 stupňů, teploty na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné. Úterý oteplí se, oblačno až zataženo, denní maxima 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pomalu jedoucí vozidlo údržby, teď hlášené ze Svitavska 35. Je to Koclířovská kotlina, nebo spíš dolina od Koclířova na Opatovec.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Světelné stožáry u chrudimského fotbalového stadionu. No tak to je téma, které naším městem, tedy Chrudimí myšleno, hodně rezonuje. Zatím nebudou. Plánovanou stavbu totiž radnice prozatím pozastavila. Proč, to uslyšíte od Josefa Kopeckého za chvíli. A uslyšíte i písničky, které nestárnou. V této hodině to bude Hanička písnička, Chris Rea, také Petra Janu a nebo Petr Spálený.
5: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Proč ti na tom tak záleží? Ptala se Hana Zagorová po formu písničky v 15 hodin 11 minut. Za malou chvíli ještě Chris Rea a taky David Dale, ale teď meteorologické okénko.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové na telefonu. Dobré odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak, pane Tučku, poslední týden prázdnin je tady. Nebudeme-li počítat, že ještě pondělí z kraje týdne příštího, tak jaké to bude pro děti ten poslední týden? Budou ho mít plný sluníčka nebo bude deštivý, mrazivý? Jak to bude vypadat?
2: Deštivý to nebude, relativně teplo, sluníčko jak kdy, nicméně dnešek jasně karty byly rozdány, večer pak od západu nám začne oblačnosti přibývat, už teď, když se podíváme na západní stranu, tak je vidět vysoká oblačnost. No a noc budeme mít tím pádem většinou oblačnou s teplotami 13 až 10 stupňů Celsia, vítr v noci jenom slabý od východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, no a zítra toho sluníčka úplně nejvíc nebude, občas se objeví, nicméně bude oblačno a zataženo, ale teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia na horách od 16 do 19 a vítr bude foukat od východu až jihovýchodu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A dál, to jsem se chtěl zeptat.
2: Bude oblačná, tam bude hodně oblačnosti s tím, že tam je možnost i nějaké slabé přehánky, zatím to vypadá, že ta pravděpodobnost je hodně malá. No, teploty do 25 stupňů, ale ve čtvrtek už zase bude slunce poměrně dost, většinou polojasno, teploty do 30 stupňů, v pátek tam začneme nějakým polojasném a postupně se bude v průběhu dne zatahovat, ale teploty nám vystoupají až do 32 stupňů v maximech, ale večer pak začne přecházet, nebo později večer začne přecházet studená fronta, na které zase budou srážky, poměrně četné a i bouřky. No a za ní se nám na sobotu a neděli ochladí, když ty teploty v sobotu a v neděli by měly spadnout někam k těm 22, 23 stupňům Celsia.
0: Říká Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Moc děkujeme za podrobné informace a těšíme se zase naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: David Dale, písnička Akorát. No a akorát čas 10 minut před půl čtvrtou. Na v chrudi mi stále hodně ožehavé téma, zejména na sociálních sítích, a to jsou plánované přes 30 metrů vysoké lampy u fotbalového stadionu v chrudi mi. Ty tam zatím stát nebudou. Umělé osvětlení byla podmínka pro zápasy druhé ligy. Proti stožárům ale protestovali někteří obyvatelé v blízkosti hřiště. Podrobnosti má pro nás redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co by se tedy mělo u stadionu za Vodojemem vlastně stavět?
1: Měly by to být 4 stožáry vysoké 32 metrů, které ponesou panely s LED lampami. Umělé osvětlení je nutná podmínka pro zápasy druhé ligy a protože ji stadion v Chrudimi nesplňoval, musel klub odehrát domácí zápasy tady v sousedních Pardubicích. Přípravy stavby se zkomplikovaly, povolení napadly obyvatelé z okolí stadionu, radnice proto nechala projekt upravit a uskutečnilo se i veřejné projednání.
0: Jaké byly vlastně hlavní námitky proti stožárům?
1: Hlavně to byla výška stožárů. Podle odpůrců by tak vysoké lampy narušily vzhled celé části města. Panovaly obavy ze světelného smogu, který ovlivní život lidí v okolí hřiště. Vedení města se proto dohodlo na změně. Lampy by měly být vybavené speciálními stínítky, aby osvětlovaly jen samotný stadion. Nakonec je ale všechno trochu jinak. MFK Chrudim nezískal kvůli problémům licenci pro druhou ligu a sestoupil do nižší soutěže. Tam už umělé osvětlení potřeba není.
0: Znamená to tedy, že tento plán tedy je úplně zastavený?
1: Úplně zastavený není. Na lampy mají městská sportoviště stavební povolení, ale investice řádově za 20 milionů korun zatím nespěchá, jak potvrdil starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
2: Pokud se objeví v budoucnu nějaká dotace, třeba příští rok na jaře, tak bude otázka, jestli tu dotaci nepožádat a umělé osvětlení nevybudovat, i když v tuto chvíli není požadováno.
1: Podle starosty Pilného má tedy město aspoň čas na to, aby stavbu co nejlépe připravilo.
0: Říká redaktor Josef Kopecký. Josefe, děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Když okna...

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Bitva, která rozhodla na dlouhá léta o podobě Blízkého východu, se odehrála před 510 lety u syrského města Marj Dabiq nedaleko Aleppa. Vládce Osmanské říše sultán Selim I. v ní porazil v roce 1516 mamlucká vojska. Do područí Osmanské říše se tak na 4 století dostala velká část Blízkého východu, Balkánu a severní Afriky. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Tou úplně první obětí byla o dva dny dříve 59-letá Ida Siegmann. Chtěla zeď přeskočit ze třetího patra svého domu. Pád nepřežila. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Podal již 14 žádostí o propuštění, naposledy loni. Všechny byly zamítnuty. A tak stále pobývá ve věznici Attica u Buffalo. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumertová-Raštn má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: farmářů zapojených do plánovaného výzkumu.
1: Jsem spolupracovníkem Mendelovy univerzity, zároveň malý zemědělec, takže mi dává smysl zkoušet opatření na našem pozemku.
0: S expertem na velké šelmy Miroslavem Kutalem právě řeší, jak pro výzkum pastvinu doplnit.
2: Do těch rohů ještě umístíme kůly, na kterých budou fotopasti a zdroj, který bude napojený na online sledování napětí.
1: Dobře, a ty fotopasti budou snímat teda ty všechny strany těch ohrad.
2: Přesně tak, tady bude jeden kůl a z každé strany nalevo i napravo bude fotopas, takže celý prostor, celý obvod té ochrany bude vlastně sledovaný.
0: Do výzkumu se zapojí i chovatelka Eva Hrubá. Žije v asi 20 kilometrů vzdáleném Zdoňově, prakticky u hranic s Polskem.
3: Ale prosím tě, Kubičku.
0: Desítky ovcí jí kromě ohradníků chrání také pastevečtí psi. V minulosti kvůli útokům vlků přišla asi o 20 zvířat.
4: Teďkon poslední dva roky už je to bez škod. Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
0: Pravidla plánovaného výzkumu jsou podle Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity jasně daná. V broumovském výběžku i v Beskydech půjde o 16 mobilních pastvin o rozměrech 2,5 tisíce metrů čtverečních. Chránit je budou 4 různé typy oplocení. 120 cm vysoký lankový ohradník, různě vysoké síťové elektrické ohradníky a také ohradník s takzvaným fladrami.
2: Takzvanými zradidly, které slouží k odlákání vlků od útoku na ovce.
0: Fladry jsou proužky zhruba 6 cm širokých textilí, rozmístěných asi půl metru od sebe.
2: Jsou třeba i videa, kdy je nějaký kadáver zabité ovce v ohradě, která je ohraničená jenom těmi fladrami a vlci se bojí vlastně překonat, přeskočit.
0: Dodává Miroslav Kutal. Do konce letošního roku ochranáři vyberou chovatele i lokality, a to v broumovském výběžku i Beskydech. Samotný výzkum začne příští rok a potrvá 2 roky. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Každý ráno, když

0: Každý ráno kapela Činasky, dobré odpoledne z Pardubic přejeme i teď 9,5 minuty před čtvrtou odpolední. Po zprávách Petry Beránkové, Patrik Rozehnal a Martin Zounar v dnešní humoriádě a potom už také souhrn aktuálních událostí dnešního dne s Petrem Seidlem, ale ještě předtím vším spotřebitelský servis. Dnes se ptáte na omyl u pokladny, kdy bylo namarkováno jiné zboží. Jak bychom měli postupovat, abychom zbytečně nepřicházeli o peníze? Doplní Josef Černý.
1: Paní Lucie v marketu uskutečnila větší nákup a teprve doma si všimla, že jí pokladní namarkovala jiný typ ovoce, dražší. Paní Lucii se nevyplatilo jet několik kilometrů zpátky, ale stejně by jí zajímalo, jestli by měla nárok na vrácení rozdílu ceně. Paní posluchačko, nárok na vrácení rozdílu byste samozřejmě měla, ale je nutné si uvědomit, že omyl pokladní musíte prokázat vy, takže byste si rozdílu musela všimnout hned nebo alespoň ještě v marketu, pak by to problém nebyl. Ale při zjištění mimo market, tedy doma, byste omyl pokladní už asi těžko prokazovala.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji výrazně klesl počet nakažených žloutenkou typu A. 10. ročník chrudimského festivalu Zlatá pecka letos vzdá hold Williamu Shakespeareovi. Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. A zítra se oteplí, bude oblačno až zataženo, denní maxima až 25 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné pondělí z Pardubic. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji výrazně klesl. Vyplývá to z údajů hygienické stanice. Ta v loni registrovala víc než 90 případů. Letos je to zatím jenom 11.
2: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Z Pardubic Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Chrudimském muzeu ve Fibichově sále dnes večer zazní zahajovací koncert festivalu Zlatá pecka. Filharmonii Hradec Králové povede dirigent Petr Altrichter. Letošní ročník pořadatelé věnovali odkazu Williama Shakespeara, od jehož úmrtí uplynulo 410 let. Proč tentokrát padla volba na slavného dramatika, vysvětluje za organizátory Světlana Drahocká.
3: My vždycky hledáme někoho, kdo má v tom roce nějaké výročí a který je jakoby zajímavý a hlavně tohle taky se mi, že to propojení i s tou hudbou takové nezvyklé. Samozřejmě tam máme i divadelní představení spolku Kašpar, Krále Líra, ale ta linie toho Shakespeara jde vlastně i v těch koncertech.
0: Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie úplně uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Podle ČTK spolu s policií Jiříkovský doteď nespolupracoval. Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO na technické konopí.
4: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
0: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu, nově by neměl být dostupný lidem mladším 21 let. Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září. Od října ho nahradí Jaroslav Toman. Noc bude většinou oblačná, teploty 13 až 10 stupňů, zítřek oblačný až zatažený, denní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, odpolední špička v centru Pardubic je poměrně mírná. Postojíte si na silnici 1/2 na příjezdu od Přelouče a podobně na 37 nad příjezdu od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začíná další díl, už Bůh ví, kolikátý v pořadí, a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
7: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenlen.
6: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
7: No, to je super.
6: A vyřej, je svalnatější.
7: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, člověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
6: Pozorně
7: ale
6: to.
7: Opravdu.
6: Ano.
7: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
6: Tak už je to velký zásah.
7: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
6: ať
7: jo?
6: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
7: no, jistě,
6: budeme dodržovat pravidla.
7: No ne, nedodržovat, no
6: dodržovat,
7: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednout trestě, no. Tak jo,
6: začíná pojďme
7: se spát.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak. A za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte. Alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatů.
2: No jo, ale vnuci jsou o věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, Gerendáš je vášnivý.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, bylo to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v 8:30, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. Ale jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě Hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě Jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč říct? No ano, a držá kalamáře, ty byla, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil. No, už tehdy. Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak jo, můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže to od 11 hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý yes. den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravím v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No, tak,
9: ale tady jsem mohl stát s těma klestičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehany do těch tunelů.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílý jako křída. Povídá mu, co ti je, že jsi bílý jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. On na mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až odjede vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to v obejdu, aby někdo najel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žil se opovažte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska, od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mi ho ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Jo, počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáranej.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Třeba si můžu s 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
11: Hertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách.
2: Ale to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě.
3: A mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro ty vlastně sami, ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
3: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzor poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robota, robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže Tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: Ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně. Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a Železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne, no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to mě to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, kdyby jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstávali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo váže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet. Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo ze zadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu, takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Pelřímově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě. Protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu. A ona taková jemná. A ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
4: To prostě, to je
1: taky s tebou něco takového dělal? Ten život
4: ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, tím, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí.

0: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
6: Děkujem.
5: A volím Petra Novotného, pokračování.
6: Super,
4: dobře,
6: díky.
4: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
6: Dobrý den. No.
4: Někdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý
4: ano.
7: Den. Slyšíte mě?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Ano.
6: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
7: Já bych vás Zouna i ráda viděla, nejenom slyšela.
6: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
7: Už to mám pozdě.
6: Tak co budete losovat?
7: Takže, všechno vás zdravím. Zdravím i Patrika.
6: Ano.
7: Jste správný chlap. Mám vás ráda a přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotního pokračování.
6: Děkujeme mnohokrát.
4: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, děkujem. Je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotního.
6: No teď taky Petr,
4: tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
9: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela, Manuela, ona si mele svý, prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznámky. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžela jenom čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsení před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie, jestli na ně jenom trochu pravda.

0: Tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
1: Patriku, viď.
2: Odchody
3: jako z domu. Měl pravdu, to je to tak jenom.
2: No jo, jo, potvrzuješ to? Že
3: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme se tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
2: Prostě si říkal, odej, tak si odešel.
3: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, bo 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
2: Jaký byl pak návrat domů?
3: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
2: ano.
3: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel zase do divadla. Šel, no, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
2: Ano, nebo uklízí.
3: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
2: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
3: No, počkej, říkej.
2: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí
4: díky,
1: můžete. Nakonec. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Teď už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
3: pane
6: to
3: zkusit. Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
3: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo. Mhm.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela. No. Přestože včera pršelo.
6: No,
5: když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Humoriádě. Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dálniční tunel Homole u Vysokého Mýta by měl být v provozu příští rok v létě. Polička maná s revitalizovacím náměstí Bohuslava Martinů několik nových vodních prvků. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce znovu prodloužit jeho vykázání z domu kvůli násilí. A zítra se oteplí, i tak bude oblačno i zataženo, maxima do 25 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. U Vysokého Mýta pokračují práce na tunelu Homole, který je součástí nově otevřeného úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Tunel zatím není průjezdný, řidiči proto využívají provizorní přeložku. Původně měl být hotový už koncem letošního roku, kvůli komplikacím při ražbě se ale jeho otevření posouvá na léto roku příštího. Jak to aktuálně na stavbě vypadá, popisuje ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Skutečně probíhají už ty práce uvnitř tunelu z hlediska ostění a z hlediska prostě betonáží. Je problém osazení potom té technologie. Jakmile se dodělá ta stavební část, tak my budeme muset celý tunel osadit technologií, jak větrání, tak světly, všemi kabely, telematikou kompletní. To znamená, to všechno prostě samozřejmě bude probíhat v průběhu zimy a jarních měsíců.
3: Na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce už proudí voda. Potok protéká náměstím a voda cirkuluje taky v kašně a dalších vodních prvcích. O její oběh se stará systém čerpadel a potrubí umístěný v podzemí. Vodní prvky budou v provozu od dubna do října.
5: Přímo pod bronzovou kašnou se nachází technická místnost o rozloze 20 metrů čtverečních. Je v ní umístěn systém pro filtrování a chlorování vody, vyrovnávací nádrž a několik čerpadel. Ta zajišťují cirkulaci vody přes fontánu, vývěr studánky a přes 60 metrů dlouhý potůček, který ji přivádí do malé žulové nádrže pod kostelem svatého Jakuba. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Sousední Hradec Králové zmodernizuje a rozšíří městský kamerový systém. Výměna se týká dvou starších kamerových bodů u obchodního domu Atrium v Dukelské ulici a u kruhového objezdu na třídě Edvarda Beneše. Tři nové kamery přibydou kromě Zamenhofovy ulice taky na křížení ulic Vonkova a Hořická a SK Neumana s Kolárovou. Práce budou stát 2 miliony korun. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie Foldynu vykázala v červenci po tom, co údajně napadl svou ženu. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michála Janoušová.
6: Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu definitivně rozhodne. Celková doba trvání předběžného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.
3: Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Foldyna Českému rozhlasu řekl, že je mu to líto a víc to nechtěl komentovat. Celý případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stýrání manželky a nejméně dvou jejich dětí. Evropská komise schválila v přepočtu skoro 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
2: Počasí.
3: Noc na zítřek bude většinou oblačná, noční teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům Celsia, na horách naměříte 10 až 7 stupňů, vítr bude slabý. Zítra, tedy v úterý, čekáme velkou oblačnost. Oblačno i zataženo, denní maxima 22 až 25 stupňů Celsia, oteplí se. Nejvyšší teploty na horách 16 až 19. Vítr mírný, východní až jihovýchodní, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biozítra jednička. A to bude mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda teď hlášená ze Svitavská, místní komunikace ve Vlčkově. Podrobnosti nevíme, ale vypadá to vážně, tak opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Přejeme vám krásné pondělní odpoledne, je 24. srpna a co přinesl dnešní den v kraji? Zastavili jsme se v Čeperce na Pardubickou, která bojuje s důsledky dlouhodobého sucha. Lidem tam ubývá voda ve studních, kterou potřebují na zavlažování zahrad a zahrádek. Problém v obci řeší už i vodohospodáři a víc uslyšíte v reportáži za pár minut. O netradiční stavbě v Budislavi u Litomyšle jsme v dobrém ránu mluvili s Janou Vohralíkovou, připomeneme si to v 17:30 a taky se dozvíte, jaké novinky čekají na děti ze základní školy na náměstí Míru ve Svitavách v novém školním roce. Pondělní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice právě začíná.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: 17 hodin, 9 minut k tomu, posloucháte pondělní Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a se souhrnem těch nejdůležitějších událostí dnešního dne je to Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné pondělní odpoledne z Pardubic. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji výrazně klesl. Vyplývá to z údajů hygienické stanice. Ta v loni registrovala víc než 90 případů. Letos jich je zatím 11. Akvacentrum Pardubice je ode dneška na 10 dní zavřené. Důvodem je technická odstávka, během které pracovníci vypustí a vyčistí bazény a opraví taky některé části budovy. Mimo provoz bude i letní pláž u akvacentra. Otevřené naopak zůstane koupaliště Cihelna. Akvacentrum znovu otevře příští čtvrtek 3. září. Někteří lidé v Čeperce na Pardubicku se stěžují na úbytek užitkové vody ve studních. V některých z nich klesla až o metr. Potvrzují to i odborné posudky, které si obec nedávno zadala. Příčinu zjišťují Pardubické vodárny. Podrobnosti od reportéra Ondřeje Wolfa už za chvíli v našem vysílání. Město Pardubice spouští přípravné práce na rozšíření základní školy v Pardubičkách. Dostat by měla novou přístavbu se dvěma učebnami a jednou třídou školní družiny. Radnice aktuálně vybrala projektanta, který plánované úpravy navrhne a nakreslí. Navýšením kapacity škola reaguje na novou bytovou výstavbu v areálu Tesly. Lunchkroon chce přestavět bývalou školu v Kolárově ulici na městský bytový dům. Chce tak zajistit dostupné bydlení, například pro mladé rodiny. Informuje o tom radnice, která už má stavební povolení a vybrala zhotovitele prací. Zatím ale čeká na získání dotace. Pokračuje Bára Soukupová.
3: V budově bývalé školy z 19. století by po přestavbě mělo vzniknout 22 bytů. V plánu je kompletní oprava, včetně zesílení stropů, úpravy příček, podlah i schodiště.
2: A jaké novinky mají například ve Svitavské základní škole náměstí Míru, se dozvíte z našeho vysílání už před 6:45.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Sucho a horké léto trápí i obyvatele Čeperky na Pardubicku. Ubylo jim totiž vody ve studních a podle provedených měření klesla proti loňsku až o metr. Místní se bojí, že do budoucna nebudou mít dost užitkové vody na zalévání zahrad a zeleninových záhonů. Letošní sucho a horké léto navíc podle nich ukazují, že spotřeba vody na zavlažování výrazně zvrostla. Reportér Ondřej Wolf o tom natáčel přímo u jedné ze studní v Čeperce.
1: Teď odendáváte víko ze studně, já tam teda té vody moc nevidím, jsou tam nějaké trubky, ale to tady to je suché teda.
2: To je suchý všechno,
1: nahoře.
2: To je suchý, protože už voda byla, jak je ta vrchní trubka, tak tam byla voda, protože už to ubejvalo, tak jsme to ještě prohloubili a je to tam vidět asi 3 metry, je trošku hladina.
1: To už mi říká místní obyvatel pan František Šrom. A za normálních okolností byste tu vodu měl kde zhruba?
2: Teď jak je písek, tak padám 1, 2, 3, 4 na pátý skruži.
1: Tak je to hluboko pod pátou skruží. No. Majitel rodinného domu přečerpává vodu ze studně sem do zahradního sudu. Voda ale teče málo.
2: Takhle, že když to dám naplno, tak mě to udělá blbl, tak jsem bez vody.
3: My máme, myslím si, 8 až 10 míst monitorujeme průběžně a ukazuje to, že ten pokles opravdu teďka je rapidní. No já když se podívám, já tady mám ty data, tak vlastně je to až o metr, jako jo.
1: Nezávislá starostka Čeperky Kristýna Vosáhlová se domnívá, že jednou z příčin je zvýšený odběr podzemní vody pardubickými vodárnami v oblasti Hrobice Čeperka. Podle mluvčí VAK Pardubice Venduly Horákové to ale tak jednoduché není.
4: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů. Nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě.
1: Zásobování obce pitnou vodou ohrožené není, ujišťuje Horáková. Obec je napojená na vodovodní řad. Voda ze studní je železitá a nevhodná pro pití.
4: Takže i domácnosti využívají především k zalévání zahrad. V tomto směru tedy obyvatelé mohou pocítit určité omezení.
1: Přesnou příčinu úbytku užitkové vody ve studních v Čeperce by měl podle vodáren určit zadaný hydrologický posudek a průběžný monitoring vodní hladiny. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Počas.
1: Je 24. srpna, do Vánoc zbývají přesně 4 měsíce a dokonce prázdněn pouhý týden. A bude deštivý? Jak to podle některých předpovědí vypadá? Tak na to jsme se zeptali Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Deštivý to nebude, relativně teplo, sluníčko jak kdy, nicméně dnešek jasně karty byly rozdány, večer pak od západu nám začne oblačnosti přibývat, už teď, když se podíváme na západní stranu, tak je vidět vysoká oblačnost. No a noc budeme mít tím pádem většinou oblačnou s teplotami 13 až 10 stupňů Celsia, vítr v noci jenom slabý od východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra toho sluníčka úplně nejvíc nebude, občas se objeví, nicméně bude oblačno až zataženo, ale teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia na horách od 16 do 19 a vítr bude foukat od východu až jihovýchodu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ještě středa bude oblačná, tam bude hodně oblačnosti s tím, že tam je možnost i nějaké slabé přehánky, zatím to vypadá, že ta pravděpodobnost je hodně malá. No, teploty do 25 stupňů, ale ve čtvrtek už zase bude slunce poměrně dost, většinou polojasno, teploty do 30 stupňů, v pátek tam začneme nějakým polojasném a postupně se bude v průběhu dne zatahovat, ale teploty nám vystoupají až do 32 stupňů v maximech, ale večer pak začne přecházet, nebo později večer začne přecházet studená fronta, na které zase budou srážky, poměrně četné, a i bouřky. No a za ní se nám na sobotu a neděli ochladí, když ty teploty v sobotu a v neděli by měly spadnout někam k těm 22, 23 stupňům Celsia.

gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíná.

0: Kostel Boží lásky v Budislavi u Litomyšle vznikl před víc než 20 lety podle návrhu Jany Vohralíkové. Rozhovor s ní o netradiční stavbě i o aktivitách, které se uvnitř konají, jste mohli slyšet v dnešním ranním vysílání a záznam dohledáte na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Moderátor Jakub Malý v úvodu zmínil, že sama projektantka vybrala taky místo, kde stavba stojí a co jí tak zaujalo na bývalém pískovcovém lomu a proč zatoužila, aby zrovna tam vyrostl kostel.
1: No právě, že to byl vytěžený pískovcový lom a ten první pohled byl, že to je vlastně smetiště. Ona, ta skála byla celá zasypaná a roste na ní různé náletové dřeviny a mě tam fascinoval ten skalní roh, který vykukoval možná 30 cm nad ten terén. A to vlastně byl takový první impuls. Tohle a pak v Budislavské kroniky, které vyprávěly příběhy lidí v obci, které oni chtěli stavět kostel spoustu let už dozadu a nikdy se to nepovedlo. A pak přišla, pak se otevřelo okno příležitosti a najednou byla možnost.
2: Když se řekne kostel, tak spousta lidí si představí něco starého, kamenného, možná gotického, ale v Budislavi to je kostel, který má půdorys lidského srdce, což může být docela odvážné zadání. Byl to od začátku váš nápad nebo s ním přišel někdo jiný?
1: Tenhle ten nápad vzniknul ze společné debaty mě a pana architekta Pavla Repky, který stavěl kostely ve Vysokých Tatrách a vlastně vycházel z těch kronik, protože v kronikách se píše odvěkem nepřátelství evangelíků a katolíků v téhleté oblasti, které byly kolikrát až jako velmi vyvrcholily ve velmi smutné příběhy. A tak já jsem si od začátku představovala, že ten tvar musí být něco, co vlastně zhojí ty staré rány a pomůže vytvořit most přes z minulosti do budoucnosti. A tak to lidské srdce, jak říkal pan architekt Pavel Repka, malby mať tvar lidského srdca, to preca spája všetko, co jste vraveli.
2: Vy máte Budislavy blízko, nejenom, že jste tedy projektantkou tohoto kostela, ale vaše maminka se tam narodila, i velká část rodiny z té maminčiny strany pochází právě z Budislavy. Bylo to i v tom lepší, že jste dokázala ten kostel zasadit do krajiny tak přirozeně díky tomuto?
1: Možná taky to hrálo určitou roli, i když musím říct, že hlavně moje maminka měla velký problém s tím, že ten kostel dělám, protože vždycky říkala, víš, tohle je jako tenký led, jako tady v té obci, jako kostel a ještě jako vztahy evangelíku a katolíku. To nedopadne dobře. A musím říct, že nakonec, když se, protože ona se dožila teda svěcení a vlastně i fungování kostela, tak nakonec říkala, pletla jsem se, měla zpravdu.
2: Teď otázka, kterou si možná pokládají naši posluchači od začátku rozhovoru. Jana Vohralíková, není to náhodou ta první vedoucí kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla? Tak můžeme říci je.
1: Ano.
2: Když jste byla kancléřkou, tak jste taky prováděla prezidenta Petra Pavla s manželkou tímto kostelem, je to tak?
1: Ano, ano. Pan prezident s paní tam byli na návštěvě, projížděli Budislaví a zastavili se v kostele Boží lásky.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děti ze základní školy náměstí Míru ve Svitavách čeká po startu nového školního roku hned několik novinek. Té první si všimnou ještě předtím, než vůbec vstoupí do budovy, a ta druhá je čeká hned za dveřmi. Jak řekl reportérce Věře Pavlasové ředitel školy Jakub Velecký, kompletní proměnou prošel vestibul historické budovy.
1: Když se podíváte, tak tady není moc světla, protože stavitelé před 160 lety zapomněli sem dát okna. Máme tady mnohem světlejší barvy, bude tady mnohem lepší moderní osvětlení. Taburety, které tady budou sloužit k posezení, budou ze spoda prosvětlené a tady u stropu, jak čouhá ten drát zatím, tak tady bude nádherné kulaté 4metrové světlo.
2: Jak vyřešíte tu akustiku, protože tady je to docela duní.
1: Ano, slyšíme, jak se to rozléhá, tak na stěny přijdou v podobné barvě akustické panely, které akustiku vylepší a současně je budeme používat jako nástěnky pro prezentaci našich akcí.
2: Jak když jsem sem šla, všimla jsem si, že už konečně máte na škole ochranné sítě proti holubům, které jste plánovali, jestli se nepletu, několik let.
1: Ano, jsme moc rádi, že město Svitavy konečně vyslyšelo naše prosby, protože my jsme v podstatě nemohli otvírat okna kvůli holubincům, tak máme teďka tu stěnu do náměstí pokrytou ochranou sítí a holuby na této straně budovy mají smůlu.
2: S jakou další novinkou se děti setkají při nástupu do školy?
1: Letošní školní rok přináší hodně změn, zejména na prvním stupni a naše propojení s mateřskou školkou, protože přinese vlastně kontinuální výuku angličtiny ze školky až do školy. Stejně tak se chystáme takto navazovat s výukou informatiky, takže vlastně měníme učební plán tak, aby žáci procházeli výukou kontinuálně.
3: S tou slovní zásobou, kterou si přinesou už z té školky, můžeme pracovat už v té první třídě.
2: Učitelka na prvním stupni Marie Glozrová, vy si to tady už připravujete, ale já jsem slyšela, že budete mít ještě další pomůcku a to jsou interaktivní tabule.
3: A zrovna na tu angličtinu, ale i na všechny prostě předměty se velice hodí.
2: Prázdninové opravy a vylepšení na základní škole náměstí Míru stály skoro 1 milion korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 40 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:45, posloucháte Pondělní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a víc než 1000 hodin ročně dohromady věnují dobrovolnice práci pro charitní šatník v Litomyšli. Ten funguje už 30 let v suterénu Lidového domu a o jeho provoz se aktuálně stará 11 seniorek. Oblečení třídí, skládají a posílají dál a reportérka Barbara Soukupová se za nimi zašla podívat.
1: Takže tohle tričko dáme do triček. Tohle je co? Tohle je... To jsou nějaké dětské šatečky.
2: Možná jo.
1: Nebo do triček.
3: To můžeš to vlesit na ramínko.
1: Když tak to dám na ramínko.
4: Oblečení tady přebírá paní Marie. Jak to funguje? Lidi sem donesou oblečení?
1: Donesou oblečení a my to všechno přebíráme a třídíme. Podle velikosti, podle jak je to v pořádku a to, co je jako je takový už nepoužitelné, tak se dává zvlášť a to odváží zase nějaká firma a ty si to tam třídí zase podle svého.
4: A to oblečení, které zůstává tady, tak pak sem chodí lidé a třeba si to můžou koupit za malý poplatek.

0: 5 korun se to pohybuje asi tak do těch 35 korun.
1: A co vám to dává takhle dobrovolničit?
0: Já z toho mám velkou radost, protože jsem si prošla takovým utrpením a mám radost, když můžu udělat druhýmu radost. A tady mám sestru, s kterou pracujeme tady a aspoň se vidíme, protože bychom se za celý rok neviděli. Neměli bychom čas.
1: Sestra se jmenuje Míla, taky tady zrovna přebírá oblečení. Stejná otázka na vás. Co vám to dává dělat dobrovolnou práci?
2: Jo, já ráda jsem mezi lidma prostě. Mám radost, no, když si lidi něco hezkého vyberou a taky vidím, že s tou mají radost, že se jim to líbí.
1: A vidíte sestru?
2: A vidím sestru taky. Tak nám to tady můžete takhle někde nechat, jestli nechcete pytle.
3: Ne.
2: Ne? Dobře, jo?
3: Ne, to potřebujeme.
2: Tak jo. Tak.
1: Tady zrovna přinesla paní Klára s tatínkem nějaké oblečení.
4: Je to oblečení po babičiných kamarádkách, co zemřeli, tak je to... Co si mohli vzít mezi sebou, to si vzali a ostatní chtějí věnovat.
1: Vůbec nejstarší dobrovolnicí je tady paní Marie, která čerstvě oslavila 85. narozeniny. Jak dlouho sem chodíte?
5: Zhruba tak asi 15 roků bych to odhadla. To je taková dobrovolná činnost, která vlastně, já jsem to pohodila víceméně po rodičích, protože jsem viděla, že se pomáhá nezištně, bez nějakého odměny, i když se nám někdo třeba diví, že nemáme za to nic, ale děláme to prostě, využívám svůj čas.
1: A není to jediná činnost dobrovolná, kterou děláte, protože my jsme spolu mluvili, vy ještě nějaké nákupy zajišťujete?
5: No pro sousedy, ano, to také. Teď zrovna jedu, sousedka nemůže chodit, tahle zase vaří, druhá zase peče a prostě také to, co je potřeba, tak zařizuju.
1: A dostanete pak třeba buchtu za odměnu?
5: Ano, samozřejmě, buchtu dostanu.
1: Tak jo, děkuju moc. Charitní šatník funguje každé pondělí a středu. Zásoby z něj už posloužily například jako pomoc uprchlíkům z Ukrajiny pro oběti povodní nebo tornáda. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Vodomosti. Tak takový byl pondělní den v kraji a zítra budeme mluvit o chytrých vodoměrech, které hlídají spotřebu vody. Takových míst, kde jsou osazeny, v Česku přibývá a na rozdíl od běžných přístrojů tyto posílají údaje automaticky na dálku a mohou tak včas upozornit na nezvyklou spotřebu. Pozveme vás taky na čtvrtý ročník festivalu Zažít Martinu, a to s muzikoložkou Monikou Holou, která bude hostem Jakuba Malého v Dobrém ránu. S regionálním stopařem se podíváme na výstavu Mnoho klíčů v Městském muzeu v Moravské Třebové a prozradíme, jak je to letos s kůrovcem a jaký vliv má sucho na množení těchto škůdců. Tak to jsou jen některá z témat, která nás budou provázet zítřejším vysíláním Českého rozhlasu Pardubice, a po 17. hodině se k nim společně vrátíme v úterním Dni v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radnice v Lanškrouně chystá přestavbu bývalé školy na byty. Minimální mzda by se příští rok v Česku mohla zvýšit na 24 900 korun. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti čtyřletému trestu za neodevzdaný dopingový vzorek. A zítra se oteplí, bude oblačno až zataženo, denní maxima až 25 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne z Pardubic. Lanškroun chce přestavět bývalou školu v Kolárově ulici na městský bytový dům. Chce tak zajistit dostupné bydlení například pro mladé rodiny. Informuje o tom radnice, která už má stavební povolení a vybrala zhotovitele prací. Zatím ale čeká na získání dotace.
3: V budově bývalé školy z 19. století by po přestavbě mělo vzniknout 22 bytů. V plánu je kompletní oprava, včetně zesílení stropů, úpravy příček, podlah i schodiště. Projekt počítá také se stavbou výtahu, výměnou oken, dveří nebo rozvodů. Od smlouvy s dodavatelem prací může město ustoupit, pokud na stavbu nezíská dotaci a záměr neschválí zastupitelé. Z Lanškrouna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: V Chrudimském muzeu ve Fibichově sále dnes večer zazní zahajovací koncert festivalu Zlatá pecka. Filharmonici Hradec Králové povede dirigent Petr Altrichter. Letošní ročník pořadatelé věnovali odkazu Williama Shakespeara, od jehož úmrtí uplynulo 410 let. Proč tentokrát padla volba na slavného dramatika, vysvětluje za organizátory Světlana Drahocká.
4: My vždycky hledáme někoho, kdo má v tom roce nějaké výročí a který je jakoby zajímavý a hlavně tohle taky se mi, že to propojení i s tou hudbou takové nezvyklé. Samozřejmě tam máme i divadelní představení spolku Kašpar, Krále Líra, ale ta linie toho Shakespeara jde vlastně i v těch koncertech.
2: Příští rok by se minimální mzda v Česku mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2 tisíce korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví. Sport.
2: České volejbalistky mají po třech hracích dnech na mistrovství Evropy v Brně volno. Jejich program přibližuje nahrávačka Kateřina Valková.
6: Ty tři vlastně zápasy byly teďka hodně náročný, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás. Takže si myslím, že to věnujeme nějaký regeneraci, posilovna, možná nějaký lehký trénink a už se budeme vlastně zase soustředit na úterní zápas.
2: Zítra se česká reprezentace utká s Ukrajinou, zápas odvysílá v přímém přenosu Český rozhlas Radiožurnál Sport. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu. Wimbledonská šampionka za roku 2023 dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu čtyřletý trest letos v červnu za to, že na konci loňského roku odmítla při mimosoutěžní kontrole dopingový test.
1: Počasí.
2: Nás čeká zvětšená oblačnost, noc bude oblačná, noční teploty 13 až 10 stupňů, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra se oteplí, ale i tak bude oblačno až zataženo, denní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 18. hned dvě čerstvé nehody hlášené ze silnic Pardubického kraje. Ta první je hlášená z Chrudimska. Je to 34 před Chlumem a Benátkami, tedy ve směru na Ždírec nad Doubravou. Podrobnosti nevíme, stejně tak nehoda v Přelouči. Je to tentokrát na úrovni obce Lohenice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
7: Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a my budeme opět cestovat na vlnách Českého rozhlasu. A dnes to bude, já bych řekl, dost exotické cestování. Možná nebudu se bát říct i maličko extrémní cestování. Mým hostem u mikrofonu je totiž Jan Kunze. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Já jsem v Trutnově, jsem v unikátním zařízení, které se jmenuje EPO 1 v Trutnově. Kdo zatím vidí elektrárnu, tak je to správně, ale my si teď nebudeme povídat o téhleté unikátní kulturní instituci, o Centru současného umění, které tady vlastně Jan Kunze vede. I když vás přirovnávají k jedné instituci, a to už jsme na cestách, já teď vyndám jednu rekvizitu ze svého kufříku. A ta nás přivede do města, které vlastně je vám možná také blízké.
8: No jasně, to je Tate Modern, velká galerie v Londýně. Byl jsem tam několikrát a vlastně jsou tam skvělé sbírky, skvělé výstavy, skvělá turbinová hala, jako u nás teda je zásadně větší, ale celá ta procházka po nábřeží Temže, která vyústí potom návštěvou Tate Modern, stojí za to. Každý by to měl vidět, kdo jde do Londýna. A důležité je taky vědět, že vlastně část té galerie je bez vstupného.
7: Předešlu ale, než si zahrajeme první písničku, že se hlavně budeme asi věnovat Asii a konkrétně Srí Lance. Tak zatím přemýšlejte u přijímačů nad pořadem na cestách, nad tou dnešní verzí, co se vám spojí se Srí Lankou.

0: Dozněla první písnička a my budeme cestovat. Hostem dnešního vydání pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu je Jan Kunze. Kolik máte zemí za sebou?
1: Myslím, že to je kolem 75 zemí, které jsem procestoval do této chvíle. Ale rád bych procestoval celý svět.
0: No, na vás je to vidět, že rád cestujete. Já budu citovat z jedné vaší sentence na sociálních sítích. Rád prozkoumávám cizí země komplexně. Poznávám přírodu, hory, lesy, pobřeží, venkov, města, lidi a původní kulturu. Vše, ničemu se nevyhýbám. Před tou poslední cestou na Srí Lanku jste napsal: letenka v kapse, batoh opřený o stěnu. Dopředu víte, do čeho jedete? Když to byla ta Srí Lanka, věděl jste přesně, co tam chcete vidět?
1: Kdysi jsem měl vytipované nějaké země, které bych chtěl vidět. Teďka už poslední roky je to tak, že vím, že vlastně všude na světě je krásně a každá země má co nabídnout. Takže když už nějakou zemi zvolím, tak je to většinou tak, že si o ní něco předtím nastuduju a snažím se to v rámci těch dnů, které tam strávím, vidět. Nikdy to není takové, že bych pobyl dlouho na jednom místě. Většinou i teďka na té Srí Lance to bylo tak, že maximálně jsme někde spali 2 noci, ale jinak se pořád pohybujeme.
0: Jan Kunze je trošku extrémní cestovatel. Já jsem vás provokoval před písničkou, abyste zavzpomínali, s čím si spojíte Srí Lanku. Tak já vám ještě maličko víc napovím, protože když řeknu Ceylon, což je předchozí název téhleté destinace, tak asi budete doma a já už jsem taky doma, protože se otevřel kufřík a vyndal jsem krabičku, ve které vlastně ona symbolizuje několik momentů spojovaných se Srí Lankou, ale to základní, ta krabička, na té je napsáno ceylonský čaj.
1: No tak ceylonský čaj je samozřejmě fenomén. My jsme navštívili plantáže v horách, dokonce jsme se zúčastnili trhání čajových lístků s dámama z té tamilské komunity, protože tam pracují na těch plantážích spíše starší dámy, které jsou přivezené z Indie tam, a prošli jsme i celou tou takovou starou dřevěnou továrnou, kde se ten čaj vyrábí, a bylo to pro mě hodně zajímavé. Samozřejmě jsem si taky přivezl nějaké plechovky čaje a celou dobu na Ceylonu jsme si nedávali kafe, ale jenom čaj.
0: A stačil jste těm dámám? Já jsem v Sichuanu, v rodišti čaje údajném, tak jsem to zkoušel na té plantáži taky a já jsem to vzdal po pár minutách, protože ty ženy byly jak roboti. Trhají se samozřejmě pro ten nejkvalitnější čaj ty nejmenší lístečky, ty čerstvé, ale já jsem jim fakt nestačil.
1: Mě nepřekvapila ani ta rychlost, ale co bylo extrémní, teda je vlastně sklony těch plantáží. Je to hodně nerovný terén a pohybovat se v něm je velmi náročné, bych řekl.
0: No já myslím, že to vám ani tolik nevadí, protože vy jste člověk, který má rád hory, má rád i naše domácí hory, Krkonoše. Já jsem kdesi někde zaznamenal, že vy jste byl na Sněžce, ale to není až tak dávno.
1: Byl jsem na Sněžce, jak vlastně nepocházím z tohohle kraje, tak jsem se na Sněžku dostal poprvé až minulý rok, ale už tady Trutnově bydlím, že jsem tady 5 let a pořád jsem si říkal, musíš na tu Sněžku. Na výlety samozřejmě do Krkonoš chodím, ale pořád se mi vyhýbala ta Sněžka, tak jednou v zimě takhle vlastně na přelomu roku, když bylo hodně sněhu, tak jsem si řekl, dneska je ten den, tak jsem se zbalil a vyrazil jsem v hlubokém sněhu na Sněžku. Ale zvládl jsem to, ale trošku jsem podcenil čas a vracel jsem se už za tmy, což bylo samozřejmě vtipné, protože jsem to dal na Facebook a spousta přátel mi psala, no teďka tam někde se něco ti stane. A já jsem si říkal, hele, tady se mi nic nemůže stát, tohle jsou Krkonoše, tady vždycky někam dojdu. Komu se tady něco stane, tak je městský člověk, který vlastně nikdy nebyl v přírodě.
0: No, ty naše hory jsou zrádné, ale vraťme se na Srí Lanku. Vy jste velice zajímavě popisoval lidi na Srí Lance, někteří ošlehaní větrem, jiní spálení sluncem, ale my jsme teď byli na horách. Jaké to je na střeše Srí Lanky? To se pohybuje někde tak kolem 2000?
1: Je to tak kolem 2000 metrů, taková náhorní plošina, právě kolem ní se rozkládají ty čajové plantáže. Uprostřed je vlastně nějaká rezervace horská. A je to velice zvláštní, protože opravdu, když přijdete na to pobřeží, tak tam je skutečně takový ten pobřežní pocit, jo, z písečné pláže, krásně všichni v plavkách, a nahoře, když jsme tam přijeli na ten trek, tak byla ta extrémně hustá mlha, že nešlo vidět ani na 15 metrů a byla strašná zima, že jsme na sebe museli navlézt všechny věci, co jsme sebou měli. Takže vlastně mě docela zajímalo, jestli ti lidi z těch hor na té Srí Lance se někdy podívají k moři.
0: Podívají?
1: Neptal jsem se na to, ale doufám, že jo, není to zas tak velký ostrov.
0: Tak tam budete muset ještě jednou. Jinak, jací jsou lidé na Srí Lance?
1: Srí Lanka je zvětšiny buddhistická a myslím si, že to jde cítit i v těch lidech. Někde jsem četl, že se jí říká země úsměvů a je to opravdu země, kde se na vás usmívá úplně každý. Od dětí, starších lidí, střední věk, ženy, muži, kdokoliv. Je to vlastně strašně příjemný pocit a nic tam zatím necítíte, jenom takovou pohodu, nic negativního, takže když si to člověk potom převede někdy do Česka, kde jde po ulici a všichni mají takové vážné, zachmuřené tváře, tak je z toho překvapený.
0: Já jsem moc rád, že to říkáte, protože já ty lidi malinko znám. Moje dcera chodila v Londýně, když jsem tam působil jako zpravodaj do třídy s klukem, který se jmenuje Týpán, dneska už je to dospělý chlap, byla mu na svatbě nedávno a on právě byl ze Srí Lanky. A ten se usmívá pořád, tak jako jeho rodiče, takže to je opravdu charakteristický rys. Tady na té krabici, ale kromě toho, že je to o čaji, je i obrázek něčeho, s čím se člověk tam určitě potká a vy jste je potkal určitě taky, takže kufřík se otevřel a je tady maličká figurka jednoho zvířete, které nám připadá strašně veliké.
1: Jo, je to slon a ten je samozřejmě jedna z takových dalších, kromě čaje, výrazných znaků Srí Lanky. My jsme viděli několikrát, jak divoké někde kolem cesty, kdy jsme jeli džungli, a pak jsme viděli samozřejmě v Kandy ty nazdobené, protože jsme tam byli na velkém buddhistickém svátku, který byl to vlastně jeden z největších buddhistických slavností na světě, Perahera Kandy, a to byl 4-hodinový průvod, kde byli tanečníci, hudebníci a vlastně v pravidelných intervalech tam chodili krásně nazdobení sloni, které jsme potom ještě v noci potkávali v ulicích, takže opravdu sloni tam byli všude. A ještě za zmínku stojí jeden takový magický zážitek, že my jsme se vraceli z takové hory Sigíria a už za tmy a jeli jsme takhle tím tuk-tukem tou džunglí velice rychle a najednou se v těch světlech objevil právě divoký slon. A tak jsme se trošičku lekli, že jo, je to přece jenom velké zvíře, ale byl klidný v té mohutnosti, prošel kolem nás a asi za 5 minut jsme našli takovou malou svatyni boha Ganéši, což vlastně je v hinduistické mytologii důležitý bůh a je to bůh se sloní hlavou. Tak jsme vystoupili a zapálili vonou tyčinku.
0: Jak vidíte, exotické cestování, anebo lépe řečeno, jak slyšíte, protože o něm povídá o svých zážitcích na Srí Lance zatím především Jan Kunze. Kurátor, básník, hudebník, ředitel Centra současného umění EPO 1 v Trutnově, ale také frontman kapely, která má pro mě velice takový přijatelný a příjemný název. On se váže malinko ke kafi. Má to něco společného s tím kafem?
1: Kapela se jmenuje Kofein, byť je tam pomlčka, ale my to čteme celou dobu Kofein. Když jsme kdysi hledali před skoro 20 lety ten název, tak jsme chtěli něco, co vystihuje nějakou energii. A byly různé názvy, nakonec jsme skončili u Kofein.
0: Vy u něj nemusíte končit, vy si ho teď můžete dát a my po písničce budeme zase dál na vlnách Českého rozhlasu cestovat.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Tak dozněla další písnička. My jsme zatím cestovali tak trošku pěšky možná, ale vy jste zmínil v tom předchozím povídání jeden dopravní prostředek. Já se vás budu ptát, na čem rád cestujete, ale tuk-tuk. Pro řadu posluchačů to není už novinka, protože do Asie jezdí spousta lidí, ale váš pohled na tuk-tuk?
2: Podle mě v Asii to je naprosto fenomén a není možné se mu vyhnout. Je to vlastně takové vozítko na třech kolech, asi je to motorka, bych řekl, zastřešená, otevřená v podstatě bez dveří a můžete se s ní dostat všude. Já s tím cestuju velice rád, protože zase v tom vedru tam je ten vítr, který vás trošičku osvěžuje.
1: Vy rád zkoušíte právě, jak už jsem říkal v tom úvodním vašem citátu, i to, čím ti lidé na místě, kde jste žijí, takže na té Srí Lance byla spousta příležitostí. Pověstné je v Asii cestování nejenom tuktukem, ale také vlaky. Ať už vezmeme Japonsko, kde to je super moderna, ale pak země jako Srí Lanka, to je úplně jiná jízda.
2: Ty vlaky jsou mnohem starší, zanedbanější. Já si vždycky vybírám taková místa, spíš třetí třídu, abych jel s místníma. A tam je to už opravdu zničené, ty vlaky. Ale co je tam úžasné, že je tam dovolené to, co v Česku nezažijete. To znamená stát na tom stupínku v otevřených dveřích a nechat se ovívat větrem a občas se nechat šlehnout větvičkou palmy do obličeje. Takže vlastně jedete těma krásnýma údolíma, džunglí a čajovýma plantážema, je to naprosto úžasný zážitek.
1: Vy jste říkal třetí třídu, že si vybíráte. Jak vypadají ty jednotlivé třídy ve vlacích na Srí Lance?
2: Jsou tam tři třídy. Zdálo se mi teda, že rozdíl mezi druhou a třetí třídou nebyl tak zásadní, jo? Že v podstatě to byly hodně zničené sedadla, takové, pokud si někdo stěžuje na vlaky u nás, tak to bylo o dost horší. A první třída byla hezká, upravená. Zase jsou to staré vlaky, takže není možné si představovat pendolino nebo cokoliv takového, jo? Ale byla hezká. A myslím, že tam byla klimatizace.
1: To jsem se právě chtěl zeptat. Když první třída, a přece jenom v Asii většinou bývá v těch zeměpisných šířkách, pokud nejdeme do hor, docela teplo, tak ta klimatizace leckde asi se hodí.
2: Pro mě hlavně při spaní, jo, protože někdy ten, když máte jenom větrák nad hlavou, který tam jenom trošičku rozhání ten vzduch, to se mi hodně špatně spí.
1: Vy jste říkal, navlékli jsme na sebe všechno, co šlo, když jste byli v těch horách trochu. Co sebou vozíte a co úplně vynecháváte, když jedete na takové pro mě trošku cestovatelsky extrémnější výpravy? To není výprava většinou po nějakých lepších hotelích a mám pocit, že ani nejezdíte s kufrem. Já mám tady sebou ten cestovatelský kufřík, ale vy asi většinou spíš batoh a nebo něco podobného.
2: Určitě jezdím celý život s batohem, protože to moje cestování je opravdu travelerské. Chci se dostat do míst, kde normální turista nezavítá a vozím sebou. Co se týče oblečení, tak jsou to většinou, já říkám vždycky, že vrstvím. A protože když jste v horách a zároveň víte, že budete u moře, kde bude vedro, tak zase si nechcete vzít nějakou peřovou bundu. Takže prostě je tam dvě trička, jedno tričko s dlouhým rukávem, krátké gatě, dlouhé gatě, jedny boty, možná nějaký sandály, ťapky, ale moc toho není. Celý život se řídím tím, že co si naložím, to si nesu. A ono taky...
1: Žádní šerpové
2: a navíc já si rád přiznám se, přivážím nějaké drobnosti z těch cest, které mi potom připomínají doma, kde jsem všude byl a přibližují mi ty vzpomínky. A takže vlastně ten batoh postupně těžkne. Takže ze začátku musí být hodně lehký.
1: Co si vozíte z cest, pakliže si něco vozíte, kromě zážitků a fotografií? A co jste si přivezl ze Srí Lanky? A taky kam to dáváte?
2: Protože mám malou dceru, tak aktuálně jsou všechny věci, které mám z cest, schované ve dvou velikých bednách, protože mi docela se občas do toho opřela a panenky třeba, které jsem si dovezl od nějakých afrických kmenů, trošičku poníčila, tak jsem je teda uklidil, ale vozím si právě věci přímo z těch míst. Nenakupuji nikde na letišti nebo v nějakých turistických obchodech, ale já rád poznávám i třeba původní kmeny, proto třeba v Africe jsem byl v poušti Kalahari, u Křováku nebo u Himbu v Namíbii a přímo od těch lidí s nima buď vyměním nebo koupím nějaké prostě přímo jejich věci, co oni vyrobili. To mi přijde nejzajímavější. Ze Srí Lanky jsem si přivez samozřejmě z té čajové plantáže, kde jsem trhal lístky čaj, potom jsem si přivez nějaké takové srilanskou vlajku, ajurvédské léčiva, a pak takové nějaké věci z buddhistických chrámů a z hinduistických.
1: Ono to zní, to naše povídání, velice příjemně, úsměvně. Srilančané se usmívají. Je ten život na Srilance idylka?
2: Já myslím, že určitě ne. Na první pohled vidíte, že ta země je mnohem, mnohem chudší než třeba Česká republika. Proto si myslím, že je taky cestování důležité, protože vás zbavuje předsudků, dává vám jiný pohled na svět, ve kterém žijete, zbavuje vás nějaké bigotnosti a to je strašně důležité. Takže ten úsměv podle mě není z toho, jak moc žijete. Máte to slunce spíš v sobě. A jeden Srilančan by tam říkal, že vlastně je to tím, že oni nic nemají, takže vlastně se nemusí stresovat a proto se pořád usmívají.

0: Cestujeme na vlnách Českého rozhlasu s Janem Kunzem z Trutnova, který je i hodně kreativní umělec, takže se zeptám, to cestování se musí projevovat i v té vaší tvorbě. Vy jste hudebník, vy jste ale i veršotepec, to tak nazvu, jinými slovy básník. Ovlivňuje vás to?
1: Určitě mě to ovlivňuje hlavně v tom celkovém pohledu a vnímání světa a života. A co se týče toho uměleckého, tak tam já aktuálně vlastně mám dopsanou, víceméně teďka ji už po třetí pročítám, knihu cestopisnou, která vychází z mého deníku, co jsem si psal před 20 lety, když jsem jel několik měsíců napříč Jižní Amerikou přes několik států a vlastně z každé té cesty si dělám zápisky. Mám hodně deníků, které bych chtěl časem zpracovat a já, jak píšu i poezii, tak je to kombinace mezi klasickým textem, cestopisným, beletristickým, ale zároveň je to prokládané básněma, které jsou vlastně jako pocitové věci. Takže tohle bych chtěl do budoucna víc vydávat.
0: Na té Srí Lance asi jsou momenty, kdy se člověk zasní a říká si, teď, když bych to popsal, tak to bude hodně poetické. Jaké to byly třeba ty momenty? Bylo to u těch chrámů, nebo to bylo v přírodě, když je západ slunce?
1: Příroda je samozřejmě kouzelná všude na světě a třeba v těch horách nebo při západu slunce u Bengalského zálivu je to opravdu magické, ale asi ty nejsilnější momenty jsem prožil vlastně v těch místech těch buddhistických a hinduistických slavností. Nahoře v Jaffně jsme byli právě na velké puji, jako takové hinduistické slavnosti, kde jsem se dostal i do toho chrámu. A ta atmosféra, protože tam skoro nebyli žádní Evropané, byla strašně silná. Jako vlastně jste přímo těma místníma a musíte dodržovat ty zvyklosti, které oni dělají, protože vás třeba samozřejmě nepustí oblečeného do toho chrámu, musíte si vyzout boty, sundat košily, nesmíte mít žádný batoh a pak vás tam pustí. Udělají vám tu klasickou tečku na čelo a pak tam prochází obrovské procesí, které nese na nosítkách takové tři lvy a zpívají se ty mantry, má to obrovskou atmosféru.
0: Trochu jsem přimhouřil oči a zkusil jsem si to představovat, o tom je i to rádio, protože i vy můžete pustit teď uzdu fantazii, ale já se zeptám na jednu věc. Chrám posvátného zubu, je možné tuhletu relikvii vidět?
1: Není možné ji vidět. Ta relikvie je v několika skříňkách, je to taková ta klasická skříňka, že ve velké skříňce je menší a menší a menší a vlastně nikdy ji nevidíte. Nevidíte ji ani při tom slavnostním průvodu a ani přesto, že jsme byli přímo v tom chrámu, v tom místě, kde ten zub je, ale samozřejmě zub jsme neviděli. Jenom prostě v tu krásu kolem, tam se do buddhistických chrámů, nevím, jestli to posluchači ví, se jako obětiny nosí květiny, což je strašně hezký, že vlastně všude v těch buddhistických chrámech jsou květy, krásné květy a protože to jsou tropy, že jo, tak vlastně tam je strašně moc krásných vonavých kytek.
0: No my u květu možná zůstaneme i dál, já otevřu znovu kufřík a vyndám něco, co všichni už dobře známe, dřív jsme na to stávali frontu.
1: Je to banán, žlutý krásný banán. Ty jsou tam samozřejmě všude. Co se mi třeba líbilo, že oni je neprodávají tak, jak u nás, že je máte v nějakém malém trsu nebo větším v tom supermarketu, ale mají je přímo na kusu té větve. Takže když přijdete vlastně k zelináři, k ovocnáři, tak tam visí celé ty takové větve s těma trsama banánů a vy si je vyberete. Taky jsou tam samozřejmě banány různé, ty naše, co my tady máme, ty jsou poměrně veliké, žluté, tam se prodávají i třeba takový maličký, poloviční, zelený, a nebo, co bylo hodně zajímavé, já jsem to teda viděl poprvé, tady jsem si toho nikdy nevšiml, že se tam prodává banánové květy. Ten květ, ještě než se z toho stanou banány, protože se s tím taky pracuje v kuchyni.
0: K tomu jsem vás chtěl dostat, protože já jsem viděl zajímavý obrázek, fotografii, kde jste ten banánový květ také fotil a proto ten banán, také jste měl pocit, jako já v zemích, odkud některé ty potraviny, hlavně to ovoce a zelenina pocházejí, že jíte něco úplně jiného, než vlastně stejného jíte u nás a přitom to není to samé?
1: Je to tak. Mimochodem, co jsem ještě slyšel, tak se říká, že vlastně Srí Lanka nejen země úsměvů, ale taky ovoce a zeleniny, protože tam je ta správná vlhkost, je tam dobrá půda, takže tam se tomu strašně moc daří, takže ty ovocnářské a zelinářské stánky jsou úplně přeplněné krásnýma barvama. stromama, krásnýma plodama a je tam spoustu věcí, které jsem ani neznal, přestože už i k nám se dostávají zajímavé potraviny, tak jsem tam zase viděl věci, které jsem ochutnal úplně poprvé.
0: Co takový banánový květ s kokosovou rýží?
1: Jo, ten se dělá a je moc dobrý. Jako vlastně používá se do té rýže, aby měla jinou chuť, nebo jak bych to nazval. Je to moc dobrý. Ale jinak srilanská kuchyně je celkově moc dobrá. Kromě té ovoce a zeleniny, rýže samozřejmě, tak je teda hodně pikantní, což mi teda vyhovuje. A v podstatě jedli jsme jenom s místníma v takových těch, jak bych to řekl, chudých vývařovnách v žádné luxusní restauraci. Myslím si, že mnohý Evropan by do toho nešel, protože samozřejmě to jsou takové, nic takového v Česku nevidíte. Jsou to takové, jako skoro řekl bych, špinavá garáž s plastovýma stolkama a židličkama a tam prostě někdo něco vaří, ale to je to, co chci zažít. Oni se o vás perfektně postarají, všechno vám přinesou, jsou nadšení, že jíte s nima, že Evropan, že Běloch tady přišel do tohohle místa.
0: Přežíváte tyto situace, pokud jde o zažívání?
1: Naštěstí na Srí Lance mě nic nepotkalo, ale z minulých cest samozřejmě mám nějaké jako zážitky. Když jsem cestoval přes Mexiko, tak jsem si na pobřeží dal séviče, které byly vlastně takové chobotničky naložené v kyselém nálevu. A když jsme potom jeli v noci do Mexico City, tak už se začal ozývat ty křeče v břiše. A vlastně jak oni jsou hodně nábožensky založení, ale spíš do toho křesťanství, že jo, v Mexiku, tak já jsem ležel na zadním sedadlech a nade mnou byl takový fosforeskující Ježíš na kříži, ale vždycky vlastně co 5 minut jsem měl křičet a vlastně díval jsem se nahoru a bylo to strašný. A pak jsme dojeli do Mexico City a vystoupili jsme ráno a zrovna slavili nezávislost Mexika, takže plné ulice lidí, kteří na sebe různě házeli konfety, a takže já jsem šel s batohem zkroucený úplně a vždycky někdo přiběhl ke mně a něčím mě polil nebo něčím na mě stříkl nebo na mě hodil konfety a tak to bylo.
0: Takže moc neslavící nálada. No i takové momenty samozřejmě člověk, který cestuje tak trochu extrémněji než my všichni ostatní, tak musí zažít. To jste slyšeli, co zažívá Jan Kunze. A budeme pokračovat po další písničce a už se podíváme někam jinam ze Srí Lanky.

0: A opravdu koně jsou tam všudy přítomní a Kazaši k ním mají trošičku jiný vztah než my. Je to pro ně především to zvíře, které jim ve všem pomáhá. Dokonce jsme se mockrát bavili, že oni jim nedávají ani nějaké speciální jména, protože buď na nich jezdí, buď jim pomáhají v tom zemědělství a pak až doslouží, tak je prostě snědí.
1: Ale samozřejmě největší zážitek nejenom v Kazachstánu, ale vůbec v těchto zeměpisných šířkách. Já jsem to zažil nejenom v těchto bývalých mezověckých republikách, ale třeba i v Mongolsku, je divoký kůň. Nebo kůň ve volné přírodě.
0: Je to naprosto úžasné, jako hlavně na těch pláních, že jo, tam to vidět. To tady v té naší natěsnané Evropě neznáme. A taky jsme samozřejmě viděli to jejich umění jezdit na koni, co všechno na tom umí i holky, i kluci. A to bylo teda neskutečné. To byla akrobacie, ale taková s puncem té původní země.
1: A ta volnost, ta z toho trysku těch koní ve volné přírodě, ta úplně tryská.
0: Je to tak, strašně rychle běží, jako je to krásný. Ale já bych si na to netrouf, to bych spadnul.
1: No, já se přiznám, i když jsem rodák z Pardubic a měl bych mít teda trošku koňské krve a Velká Pardubická a všechno další, tak já jsem vlastně, když to tak probírám, o koních dělal spoustu pořadů, jak rozhlasových, tak televizních pro postřehy odjinud, ale nikdy jsem na koni neseděl, protože prostě ten respekt té velikosti toho zvířete je u mě až příliš velký.
0: Já si teda dovolím ještě historku v Bolívii s koněm. V Bolívii jsme si jednou takhle s kamarádem řekli, že si vyjedeme na koních s jedním indiánem. A to je zase taková ta hezká historka, kdy jsme cválili tou krásnou krajinou, jenže kdo není zkušený koňák, ten velice brzy pozná, že to není úplně ideální a pak jsme 14 dní ještě toho hořce litovali, protože náš zadek byl opravdu odřený a otlačený.
1: Když řeknu nebeské hory, vybaví se vám ten...
0: Pohoří Tian Shan, krásné, nádherné, vysoké hory. Vylezl jsem tam na několik těch menších jako vrcholků a bylo to teda hodně náročné, ale bylo to krásné. Bylo to naprosto krásné. Úžasné lesy, úžasné vrcholky, samozřejmě sníh. Občas, když jdete nějakou krajinou, tak se tam objeví jurty, právě třeba koně. Bylo to úžasné.
1: Čím nejexotičtějším jste po světě cestoval?
0: Tak asi ten kůň, nebo možná ten tuk-tuk. Ničím speciálním, možná jsem se občas něčím jako projížděl, že třeba na velbloudovi nebo tak, ale ne, že bych projel dlouhou trasu. Třeba v Africe tam musíte cestovat autem, protože tam není moc doprava, takže vždycky si musíte vzít jeep, abyste překonal ty obrovské vzdálenosti. A jinak mám rád vlaky, mám rád i, když si v 90. letech, když to ještě bylo, tak jsem cestoval po Evropě stopem. To bylo hodně zajímavé a dneska už se to úplně vytratilo. Nevím, z hlediska bezpečnosti, možná z hlediska toho, že je ta doprava mnohem levnější, ale byl jsem ve Skandinávii stopem, v Holandsku, ve Francii a to je možná nejexotičtější, protože při tom stopu zažije člověk historky, které určitě nezažije, když nasedne v bodu A, vystoupí v bodu B do autobusu, vlaku nebo auta.
1: Čím vás oslovil Balt a Polsko?
0: Balt a Polsko mám rád už 20 let a vlastně jsme tam začali jezdit s kamarády z našeho skautského oddílu a je to už naše taková tradiční destinace, kde jezdíme na poloostrov Hel. Jsou tam poblíž Gdaňsk, Dyně, Sopoty a oslovil mě tou takovou ledovou krásou. My tam rádi jezdíme třeba mimo sezónu, kdy je vlastně ten Balt takový rozbouřený, studený, ty pláže jsou úplně prázdné, jsou tam ty krásné borovicové lesy na těch písečných širokých plážích a je to takové námořnické, takové dobrodružné. Je to úplně jiný pocit, jiný feel, než když jste u Tichého oceánu, ale prostě je to studené dobrodružné.
1: Ten helský poloostrov vypadá na mapě nesmírně zajímavě.
0: Je to vlastně opravdu takový uzonký poloostrov, ono se tomu správně říká helská kosa a přesně jako kosa to vypadá. Je to vlastně takový úzký výběžek, který vede daleko do moře a jsou tam i místa, kde stojíte a opravdu na jedné straně vidíte moře i na druhé straně vidíte moře. Je to opravdu velmi úzké, ale je to hezké v tom, že je tam široká písečná pláž a jsou tam ty borovicové lesy.
1: Pojďme jinam k vodě. Město přímo na vodě a karneval. Pojďme do Itálie.
0: Do Itálie. Benátky jsem navštívil poprvé až letos a bylo to opravdu opět velmi zajímavé. Sice je pravda, že Benátky, jak je to turistická destinace, tak jsou hodně plné lidmi. Na druhou

0: stranu málo kdo si uvědomí, že Benátky jsou poměrně velké město. I to centrum na té vodě, takže vy si vždycky najdete uličky, kde nejsou lidi, kterýma se můžeme proplétat i bez lidí.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, protože velkoměsta vy asi příliš při svém cestování nevyhledáváte.
0: Ne, já je vyhledávám. Já si rád užívám velkoměsta, maloměsta, vesničky, vlastně třeba miluju New York, jo, Los Angeles. Všechno to cestování mám rád jako opravdu, jak jste četl ten úryvek, který už ani nevím, kdy jsem napsal, jako opravdu jako komplexní zážitek. Jo. Mám rád třeba i to, že si v tom velkoměstě zajdu do vyhlášeného jazzového baru a dám si pár skleníček. Jo, takže jo, i velkoměsta.
1: To už ale promluvil umělec také, nejenom cestovatel Jan Kunze. Vám se to opravdu tak trochu proplétá, takže já určitě nemám náhodou s sebou další rekvizitu. A to je malá knížečka, které už teď moc ani nevycházejí. Jsou to verše, lépe řečeno sonety. My už jsme o tom mluvili, že vás to cestování hodně ovlivňuje. Ovlivňuje vlastně i tu vaši hudební tvorbu?
0: Určitě ovlivňuje a hlavně tu textařskou. Dokonce zrovna z těch Shakespeareových sonetů jsem kdysi dávno jsem jeden text jeho použil jako základ písně. A je to v cestování nekonečná inspirace. Vlastně je to něco, co nemůžete v doma nikdy zažít, protože všechno, co vlastně potkáváte, je nové, je pro vás osvěžující. Je to taková záře, co v našem normálním světě opravdu nemůžete mít, protože chodíte každý den podobnýma ulicema, stejnýma, máte nějaký pracovní nebo životní rytmus a najednou jste někde a připadáte si jak v dobrodružném filmu. A to mám strašně rád.
1: K tomu bych už neměl nic dodávat. To říká Jan Kunze, cestovatel, ale také kurátor, básník, hudebník, ředitel Centra současné umění EPO 1 v Trutnově. Děkuji za báječné cestování a už jenom jednu doplňující otázku, která by neměla rozmělnit to vaše shrnutí, proč cestujete a proč bychom měli cestovat. Pro posluchače nejbližší cestovatelský cíl a největší cestovatelský sen, kam se dostat?
0: Tak cíl už mám, dokonce už mám i koupenou letenku a je to na jaře, poletím do Bhútanu. Začneme v Indii a pak budeme v Bhútanu a zase vrátíme do Indie. Takže to je opravdu ten nejbližší cíl a co se týče toho snu, mám spíš vytipované země, které bych chtěl v nejbližších letech se do nich podívat a jsou to právě himalajské země, chci samozřejmě taky na Papuu Novou Gvineu, chci do Patagonie, ale jak už jsem říkal, svět je krásný a když ho procházíme s otevřenýma očima, tak se nám líbí všude.
1: Tak ať se vám také, vážení posluchači, líbí všude jako Janu Kunzemu, ať se vám plní všechny sny, nejenom ty cestovatelské. A mně se jeden splní už zase za týden, zase v pondělí mezi 18. a 19., protože mým snem je se s vámi zase potkat na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách. Loučí se pro dnešek Petr Voldán.

never needed anyone. And making love is just a

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Čeperce na Pardubicku ubývá voda ve studních. Povodí Labe nechá opravit jez v Chroustovicích. Podle ministra Šebestiána nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. A nás zítra čeká oblačno až zataženo. Teploty do 24 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Dobrý podvečer z Pardubic. Někteří lidé v Čeperce na Pardubicku si stěžují na úbytek užitkové vody ve studních. V některých z nich klesla až o metr. Potvrzují to i odborné posudky, které si obec nedávno zadala. Příčinu zjišťují pardubické vodárny. Podle jejich mluvčí Venduly Horákové ale nejde vyloučit vícero faktorů, třeba dlouhodobé sucho.
2: Tento pokles je dán kombinací klimatických vlivů, nárůst teplot, změny v rozložení srážek, zvýšeným odběrem podzemní vody pro vodárenské účely a těžbou štěrkopísku v dotčené lokalitě. Míru vlivu jednotlivých faktorů však určí až výsledná hydrogeologická posudková zpráva.
1: Povodí Labe nechá opravit jez v Chroustovicích. Původní hráz na Novohradce odbourají a nahradí pohyblivá vaková konstrukce. Podnik už vypsal soutěž na dodavatele. Náklady odhaduje na 46 milionů korun. Rada sousedního Královéhradeckého kraje ocenila 4 řemeslníky titulem mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získávají lidé, kteří významně přispívají k zachování a rozvoji tradičních řemesel a předávají svoje znalosti dalším generacím. Noví mistři si titul převzali na Mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci. Součástí ocenění je taky 10 000 finanční odměna.
3: Jednou z oceněných je Andrea Kolová z Jaroměře, která se déle než 15 let věnuje vyšívání rybími šupinami. Od roku 2012 vede taky kurzy pro děti. Jan Šramár zase v Josefově vybudoval historickou kovárnu, kde kromě vlastní práce ukazuje řemeslo návštěvníkům. Tomáš Bartoš a Aleš Zelený se zaměřují na výrobu a opravy dřevěných forem pro modrotisk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
4: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jenom omezeně. Lidé se ode dneška můžou přihlašovat ke druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října.
0: Počasí.
1: Nás čeká zvětšená oblačnost, noc bude většinou oblačná, ráno s přeháňkami, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 9, vítr slabý. Zítřek oblačný až zatažený, ojediněle s přeháňkami, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně měnit nebude a biozítra jednička, to bude mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda v České Třebové v ulici doktora Edvarda Beneše, 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovo rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: Mm-hmm. No a to by jeden neřekl, kolik různých hanlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu, nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příští roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumbersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení nestošlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům, k doznání se k jednání, to znamená, jakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a k ránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době. A vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekerník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky,
2: no,
1: pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Reagovat, být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako se měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Žeznický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je, je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak, to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Tam se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení Střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vocková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je také režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93, 4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Šon tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch těch, a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam, je to tam psáno?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Blížší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, k ránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
5: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
6: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
5: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
6: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je odcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo. Platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavo.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
4: No, co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, ne, jak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59,5.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: No, to bylo, kdybychom jezdili jen tak, na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, když jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký. A bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím. No.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: To myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo, takže...
4: Ale potom to, jo, vzali to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krát teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky. No. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tak to trochu nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo? Nebo jak to slušelo Jarošce?
5: Mně se líbila, jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili, no a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Ta to sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem. Ministrant už byl opocený, jak ta krava. A já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali, co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezky, jako, když to můžu zhrnout, hezky, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě? Netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Jsem to odhnul a lupa o to. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsi měla... Jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím postraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčení, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli tu místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: jako bylo to hezký. Jo.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla, to byla babka. Fajn, nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžem přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Jakým vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, a jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lůví. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každý ne. Nemůžu říct na něho nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No, vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskve, tak tam byla halus. Tak by seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho. No, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší...
3: Ale i mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje tady toto, aby bylo, jako, že se něco může stát tady po všem, jako stačí málo, no.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představa. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydrželo. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou. Kurňa, to je... No, já všem se to počítá, no.
3: Já si myslím, že ani nejde tak jako ona, asi já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady... Já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku, úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako. Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Jiřiny, dívej se, ona už chodí. No a ona se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži, teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. Abych přišel dom, že se Evičce a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze z toho sousedku taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, ale co jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, ježišmarja, to bylo, ale to byl takový moment nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbý den, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. No. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: No, takový špatný chvíli jako z toho, jo. Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla ta Mělečka a potom za 10 let ju. Takže to bylo všichni kolem ní a, čím, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a jasný kříž.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, s toho musím
4: snídat.
5: Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kecáte.
6: No nekecá. To je od Petra z Carmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
5: Jo. Proč to nám to dává ty?
6: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
4: Určitě.
5: Jo. Vezmeme na zahrádku. Jo. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a posloucháti.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No fotku určitě, fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
6: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
6: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
6: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamka.
6: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
6: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
6: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
6: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jo, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
6: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
6: Tak na čem jako lpíte nejvíc?

0: co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo.
1: No, no, aby to bylo tak, jak chci já.
0: Jak dlouho si češete vlasy?
1: To moc tomu nedávám teda vlasům.
0: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
2: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
0: A když chcete novou barvu?
1: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
2: To dělám poctivě. No.
0: U čeho se nejvíc směje?
2: No, no sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
1: No, čeho? Na televize.
0: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
2: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
0: Chodí teď?
1: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
0: Raději večer nebo ráno?
1: Večer, v klidu.
2: Ráno.
3: Jo.
2: Ráno.
1: Ráno ne.
2: Ráno.
0: Kdo vyžadoval více něžností?
1: Tak asi já. Asi já.
2: No, no mamka trochu, no.
1: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
0: Jak vám romanticky říká?
1: Jari mě řekne jedině, jak.
2: Jari.
0: Co děláte s rukama, když se líbáte?
2: Ježišmarja. No, ruky šmátrálky.
1: Já ani nevím, kde je má.
2: No, všude, no. Jak se dá, no.
0: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
1: No, hezky, hezky. Hezky je to, no.
2: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
6: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat nebo se naučit?
1: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
2: No, já...
0: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
2: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá, zdravá, zdravá.
0: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
1: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
0: A jak to máte vy?
1: No, tak jak vám říkám, no. Děláme, co může.
2: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
1: Já, nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
2: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, nejradši rozdávám.
0: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
2: Jo, jo.
1: Vám budu zaplať za to, co bylo.
2: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
1: Ale jo, no ale ty to není možný.
2: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
1: No tak jo, no ale tak jo, no.
0: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
2: Je fajn baba, no.
0: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete přivinout, přitisknout, přitulit?
1: Jo, jo, určitě. Určitě, jo.
0: Je podle vás život krásný?
1: Je. No, musím za něho poděkovat, no.
0: Za co byste mu poděkovala?
1: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
2: Já jí děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že má v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Byl to nejlepší, co asi může být.
0: Je v tom pořád touha?
2: Jo, touha je. No, jo.
0: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
1: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsou ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
0: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
1: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty.
0: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
1: Denně.
2: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
0: Milujete jí?
2: Jo, určitě.
0: Milujete Jirku?
1: Určitě. Moc. No.
0: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
2: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
1: Děkuju. Děkuji za to, co byl vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
3: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
3: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
3: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
6: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
2: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
7: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
2: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí pro boha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, a řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. Za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy, huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídani. A ta osamělá Osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchaje užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezitu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Číslice. Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady Mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad, je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No, když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: To už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkají mě dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? Toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž... Kdybych to byl já?
0: Vy, pane. Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem... Naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. Kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den. Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi... Jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint, to byl přece...
3: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokr!
3: A kdo ho hledá?
5: Baron!
3: To je legrace, vidím. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
3: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
7: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
8: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
8: Chtěl jsem říct, že o tom mluví deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
7: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
8: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
8: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
8: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
7: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
8: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
8: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
8: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, barone?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
7: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
7: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
7: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
8: Děkuji, děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
9: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
10: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
11: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
12: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si dobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice.

0: Když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: On si ze mě dělá legraci?
0: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeusz?
2: Jo.
0: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
0: Ale já se nemenuju Adam.
2: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
1: Pojď, Adame, pojď.
0: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
1: Náhodou,
0: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
1: A co te tak kází?
0: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela hodinka, u nás se poradně co děje.
1: No. Tak tudy, Adame.
0: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
3: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
0: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
3: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nápora, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
0: No, co pak?
3: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
0: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
3: Pán si nepřišel pro zboží?
0: Ale jo, samozřejmě.
3: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
0: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
3: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
0: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný. Proč zrovna hodiny?
3: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
0: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, že ten kufr já neschovám.
3: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
0: Gumovou vestičku?
3: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
0: Dobrý.
3: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
0: Je šikovný.
3: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
0: Jaký je aušus?
3: No ty hodiny, myslím.
0: A pozor, řekl jste aušus.
3: No to, co jsem řekl?
0: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
3: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
0: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
3: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
0: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
3: Já pánovi nerozumím.
0: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
3: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
0: No, to ví pan určitě, žádný strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
3: Sakra.
0: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
3: No, proč by nešli? No, co já vím?
0: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku,
3: proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
0: Jo.
3: Pán dostal vestičku,
0: jo.
3: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
0: Jo.
3: Já mám práci.
0: Jo.
3: Hodinky
0: jo.
3: Jdou,
0: jo.
3: Hodinky vždycky jdou,
0: jo.
3: Tak co se pán bojí?
0: Jo.
3: Já to s pánem myslím dobře.
0: Jo.
3: Já v rozumný věci vyhovím.
0: Jo.
3: No?
0: Jo.
3: Nechci.

0: se pán například tranzistor?
1: Jo.
0: Je pěkný. Japonský pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
1: Jo. No tak, jo. No. Jo. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
0: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
1: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
0: Sata. Pano, jako dub je pán, jako balvan, říct
1: pane
0: si nedá.
1: Tadeáš.
0: Pán to teda myslí vážně.
1: Jo.
0: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
1: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Dunkirk, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Dobrý.
2: A nemlete těma hodinami. Jsou v tom peníze.
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: Jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo,
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš,
1: co mám dělat? Zůstat tu, pán nemůže, platit to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neprobeze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už před 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No,
1: ale
0: a řekněte, on
1: se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže...
0: No a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak... Já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní? Co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo. To je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tímto to předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má dámu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho?
1: Já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On se tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě Edvarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no.
0: Takže opravdu, Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný.
0: To věřím.
1: Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hrála, hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy a šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám risky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Beckem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Beckem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako hvězdami? Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když vlastně nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál pak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když se představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak ne, věřím, že bych to také pak nedokázala opsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaroško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojená a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, to byl límec takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty s něčím byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom hřišti, jevišti. Takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory, že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá na činělínku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála jsem. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a co bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem vlastně nežíve ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spátlem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak se nosili ty bílí. A něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával, jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že, já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a v půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a teď, a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla za My Fair Lady, Ločko Mediantů. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelny Tuš, Hello Dolly, já si tam všechno nespomínám. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála tu Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nevím, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda. A potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, že tady...
1: Jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak nepřijali.
1: Nepřijali.
2: Představte si o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. To se mi říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ním, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, s ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září, ona chce být herečka, ona jim dokáže, že teda bude dělat a bude dělat zkoušky už v lednu, letos pre budou dělat v lednu a ještě se pre přihlásí do Ostravy, že nejde ji vezmou. Ona se skromnila ze Šporclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teď se skončila a říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostává.

0: Dojmout, překvapit, rozespat, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Zahraje se minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neslebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou

0: divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů, a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli i, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera. Tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Somr, se jmenoval?
1: Somr.
0: Jo, ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova. Vracov byl od našeho městečka přes kopec jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká. Jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
1: Možná myslíte ta Fantastika?
0: Myslím, že to byla ta Fantastika, no. A dokonce potom jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se hovala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, nějaký kolega, říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže prostě, a ještě si ho půjčovali v divadle, v Uherském Hradišti zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, či vyhraje divadlo celý život, že jo, když potřebuje někde něco.
1: Ano, to říkáte dobře. Jsem čekal, jestli na to nějaké... někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších 5, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce. od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barbaříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde novinář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou. S cestou byli přes Močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovsky odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan Mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila Lucernu a zrušila tím povinnost mlináře doprovázet jako vrchnost od mlináře vsi na zámek. No a tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce a podobné tyto. A já už nejsou nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte, Josefe.
1: Všechno, to jsem až tak chtěl
0: no, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: To pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: jste teď, na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie, ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát kino, do kina jsme chodili pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom ústřižek, takže z něho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda, a někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našou rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký trapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let, kdy jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by byla paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě a nebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti a byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zaspomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Ochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení. Ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval, nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči. A mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: Ano.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papír, machaon, a ona po mně povídá, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, obednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, až jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takový zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. Když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, mě jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, kdy jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo všichni, kteří jsme tady to účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po půl jedné a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo, jsme tancovali choro Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám a chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilovi. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu. Bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříže, to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch, bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chrlic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Mějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to
0: mi říkal...
1: není, když se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slévárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět to divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Škrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek.

0: No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a já si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, ještě myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani ne 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
1: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
0: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marleto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, už se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
1: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
0: Jo, no, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích a to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
1: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
0: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu, to tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali, třeba jinak se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to z mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
1: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
0: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fidontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan. Na Simonu Stašovu taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli. Takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu. A tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: učilence. A přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení a potom volá

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: A co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Neocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocné.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Vocne?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozoru.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říct řezníka.
9: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň viněn.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Descartes.
7: Nebo i někdo jiný. Viďte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a protihodné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý učedník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O ne, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantú, majordomus tohoto domu, jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým kašel kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watson, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok kruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se kříži, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo, jo, no. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jinak nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu trip du comte de foi. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milí kabántů?
3: No, je snad na čase, milí Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milí Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
10: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
10: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabántu?
10: Pan Vicomte se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomínáme-li, Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Honzi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou při psaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithsi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithsi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To se zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome, již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte, a jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje, to jest proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák, on mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithsi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano, Slotr byl nepochybně lichvář. Vyděrač,

0: Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
1: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
2: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
0: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
3: Oh, písmo? Skutečně, písmo se objevuje.
1: Ale to není...
0: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
2: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je prostý vyděrač.
0: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
2: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
0: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
2: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
0: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálí. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
2: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
0: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
2: To opravdu nevím.
0: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
2: Mně to tedy neříká vůbec nic.
0: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
2: Ano, tedy černý.
0: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
2: Lituji, ale neříká.
0: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
2: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
0: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
2: Opravdu.
0: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání.

0: znání, k tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
1: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.